0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Déšť pomohl půdě na jihovýchodní Moravě, jinde ale nestačí. Po celé zemi se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zdarma. A v Trutnově na východě Čech se do řeky Úpy sesunula část nábřeží. Ladě Jakub s podrobnostmi právě teď a tady. Alespoň trochu dobrá zpráva přišla z jižní a jihovýchodní Moravy. Déšť, který v noci na sobotu svlažil tento region, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdě. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody. Plyne to z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Po celém Česku se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zadarmo. V rámci projektu Učme se přežít se můžete zúčastnit se svým skútrem jízd, kde vám zkušení instruktoři vysvětlí, jak správně brzdit nebo se vyhýbat překážce. Nejbližší termín je 2. září v Praze Letňanech a další pak 10. září ve středočeské Mladé Boleslavi. Víc od Martina Karlíka ze Světa motorů.
2: Ten kurz je opravdu zadarmo, přičemž trvá necelou hodinku. Během té hodinky se člověk naučí pár nějakých základů, takže pokud jezdíte na skútru a nejste si úplně jistí jeho ovládáním, tak tady můžete své řidičské schopnosti trochu posunout.
1: Míříme na východ Čech. V Trutnově se zřítila do řeky Úpy část zdi na Úpském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňovali ale už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Se vznikem léta diskutované 2. ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoct spolek Northwest Hunters. Projekt je teď v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, zimního areálu, případnou výstavbu i spolupráce města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednaný v pondělí zastupitele v Ústí nad Labem. Norsko dal truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Ten zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Zatímco lidé opět proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy, po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skagum, se smutečním vše zúčastnili i členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude hodně zataženo, často s větším deštěm. Popolední se to ale změní, začne se vyjasňovat. No a teploty od 17 stupňů na horách po 28 stupňů na východní a severní Moravě a taky ve Slezsku.

co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zprávy na konci prázdnin s Láďou Jakubem. Na některé hrady a zámky v České republice jednou měsíčně si musíme dopředu dělat rezervace. Radnice v Prostějově bude obyvatelům rozdávat plastové pytle. A dopravní komplikace nás čekají v turistickém horském středisku Harachov na Jablonecku v Libereckém kraji. Bez online rezervace se často na hrady v Česku nikdo nedostane. A to kvůli bezplatným vstupům, které jednou za měsíc nařídilo Ministerstvo kultury. V obležení návštěvníků byl například od nedělního rána státní hrad Bouzov na Olomoucku. Jeho bezplatnou prohlídku do podvečerních hodin postupně absolvovalo bezmála 2,5 tisíce lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Někteří lidé na hrad dorazili bez zaregistrované vstupenky a zůstali proto stát před jeho branami. Podle bouzovské kastelánky Zuzany Šulcové jich ale moc nebylo.
2: Nedá se to řešit, ale zatím jsme jich nezaregistrovali moc, ale děvčata na pokladnách tak si budou dělat nějakou statistiku, ale je to malé procento lidí. Já bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel to na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
1: No a já ještě doplním, že zájemci o nedělní bezplatnou prohlídku Romantického hradu si všechny volné vstupenky online zaregistrovali už během několika dnů. V polovině srpna už nebyla k mání žádná. Obsazena jsou i všechna místa na zářijový termín. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury, tedy na neděli 30. srpna a pak ještě na 27. září. Radnice v Prostějově pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
3: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Míříme do Krkonoš. V Harachově na Semilsku začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a potom budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta krkonošského Harachova Tomáš Ploc.
4: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A co nás čeká poslední prázdninový a poslední srpnový den? V pondělí 31. srpna bude nejprve zataženo s častým deštěm. A to hlavně ráno a dopoledne. V poledne se to ale začne měnit a odpoledne by mohlo být i slunečno. A teploty do krásných 28 stupňů, hlavně na jižní a východní Moravě. Na horách naměříme jen kolem 17.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Hudební.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Déšť pomohl půdě na jihovýchodní Moravě, jinde ale nestačí. Po celé zemi se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zdarma. A v Trutnově na východě Čech se do řeky Úpy sesunula část nábřeží. Ladě Jakub s podrobnostmi právě teď a tady. Alespoň trochu dobrá zpráva přišla z jižní a jihovýchodní Moravy. Déšť, který v noci na sobotu svlažil tento region, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdě. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody. Plyne to z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Po celém Česku se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zadarmo. V rámci projektu Učme se přežít se můžete zúčastnit se svým skútrem jízd, kde vám zkušení instruktoři vysvětlí, jak správně brzdit nebo se vyhýbat překážce. Nejbližší termín je 2. září v Praze Letňanech a další pak 10. září ve středočeské Mladé Boleslavi. Víc od Martina Karlíka ze Světa motorů.
2: Ten kurz je opravdu zadarmo, přičemž trvá necelou hodinku. Během té hodinky se člověk naučí pár nějakých základů, takže pokud jezdíte na skútru a nejste si úplně jistí jeho ovládáním, tak tady můžete své řidičské schopnosti trochu posunout.
1: Míříme na východ Čech. V Trutnově se zřítila do řeky Úpy část zdi na Úpském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňovali ale už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Se vznikem léta diskutované 2. ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoct spolek Northwest Hunters. Projekt je teď v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, zimního areálu, případnou výstavbu i spolupráce města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednaný v pondělí zastupitele v Ústí nad Labem. Norsko dal truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Ten zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Zatímco lidé opět proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy, po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skagum, se smuteční mše zúčastnili i členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude hodně zataženo, často s větším deštěm. Popolední se to ale změní, začne se vyjasňovat. No a teploty od 17 stupňů na horách po 28 stupňů na východní a severní Moravě a taky ve Slezsku.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zprávy na konci prázdnin s Láďou Jakubem. Na některé hrady a zámky v České republice jednou měsíčně si musíme dopředu dělat rezervace. Radnice v Prostějově bude obyvatelům rozdávat plastové pytle. A dopravní komplikace nás čekají v turistickém horském středisku Harachov na Jablonecku v Libereckém kraji. Bez online rezervace se často na hrady v Česku nikdo nedostane. A to kvůli bezplatným vstupům, které jednou za měsíc nařídilo Ministerstvo kultury. V obležení návštěvníků byl například od nedělního rána státní hrad Bouzov na Olomoucku. Jeho bezplatnou prohlídku do podvečerních hodin postupně absolvovalo bezmála 2 500 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Někteří lidé na hrad dorazili bez zaregistrované vstupenky a zůstali proto stát před jeho branami. Podle bouzovské kastelánky Zuzany Šulcové jich ale moc nebylo.
2: Nedá se to řešit, ale zatím jsme jich nezaregistrovali moc, ale děvčata na pokladnách, tak si budou dělat nějakou statistiku, ale je to malé procento lidí. Já bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno, a nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni přišli.
1: No a já ještě doplním, že zájemci u nedělní bezplatnou prohlídku Romantického hradu si všechny volné vstupenky online zaregistrovali už během několika dnů. V polovině srpna už nebyla k mání žádná. Obsazena jsou i všechna místa na zářijový termín. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury, tedy na neděli 30. srpna a pak ještě na 27. září. Radnice v Prostějově pořídí dalších 3 000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
3: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 000 korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Míříme do Krkonoš. V Harachově na Semilsku začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a potom budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta krkonošského Harachova Tomáš Ploc.
4: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat 2 etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A co nás čeká poslední prázdninový a poslední srpnový den? V pondělí 31. srpna bude nejprve zataženo s častým deštěm. A to hlavně ráno a dopoledne. V poledne se to ale začne měnit a odpoledne by mohlo být i slunečno. A teploty do krásných 28 stupňů, hlavně na jižní a východní Moravě. Na horách naměříme jen kolem 17.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Poslední den prázdnin 31. srpna máme pro vás zprávy. A má je Katka Vavřínová.
4: Dobré ráno, třetina samoživitelek nemá finance na zajištění školních potřeb. Rezort financí by dnes měl zveřejnit schodek státního rozpočtu na příští rok a pozor dejte na D3 směr České Budějovice. Třetině českých samoživitelek nezbývají peníze ani na základní školní potřeby pro jejich děti. Proto jim pomůže sbírka organizace Fandi mámám. Nejčastěji odhadovaná částka, kterou matky samoživitelky musí vydat za školní potřeby, přesahuje i 5 000 korun. Nejdražší je podle nich oblečení a boty nebo školní poplatky. Více nám řekla spoluzakladatelka organizace Petra Květová-Pšeničná.
5: Máme velkou radost, že máme spolupráci s hypermarketem v Praze Štěrboholích, kde je možné přispět do sbírky školních potřeb pro maminky samoživitelky a jejich děti z projektu Fandi mámám. Přispět je možné koupí základních školních potřeb, jako jsou pastelky, tušky, ořezávátko, pravítko, vodovky a podobně. A tyto balíčky pak poputují maminkám z projektu Fandi mámám.
4: Sbírka potrvá do poloviny září. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně rezort návrh formálně předloží a zveřejní taky plánovaný schodek. Pražští radní na dnešním jednání projednají pojmenování stanic budované linky metra D. Na programu mají taky výběr firmy pro rozšíření základní školy v Šeberově a obodovu gymnázia nebo další postup ohledně využití bývalé vozovny Orionka. Slavia se o víkendu vrátila na vítěznou vlnu. V 6. kole první fotbalové ligy ovládla 318. derby a Spartu na jejím stadionu porazila 3-0. Více ve své rubrice Výsledek kola dodá kolega a komentátor zápasu Aleš Svoboda.
6: Slavia zápas ovládla díky připravenosti, plnění taktických pokynů a efektivitě v zakončení. Pro Spartu je výsledek krutý. Více držela míč a měla více střel, ale do šancí se prokousávala hůř. Slavii, která kvůli mnohým absencím nastoupila v dost kombinovaném složení, vyšla sázka na změnu rozestavení a její trenér Trpišovský se trefil do sestavy. O góly se postarali hráči, kteří hráli své první derby. Novak, Šturm a Ajosi. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
4: Slavia vyhrála ligové derby na Letné poprvé od prosince 2020 a po 7 duelech bez vítězství.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude ale od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 a 26 stupňů, na jihovýchodě a východě až na 28, na horách naměříme maxima kolem 17.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Provoz je vesměs klidný, pozor ale dejte na D3 směr České Budějovice, na 118. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na místo jede policie. Tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. A protože je krátce po 6, tak vstáváte s Frekvencí 1 a Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
7: Čekal jsem to a.
8: A.
7: Jo.
8: Hele, není důležitý a. Kolikrát je daleko důležitější to b.
7: Jo, to taky pravda. Přátelé, hezké ráno vám přejeme. Je poslední srpnový den.
8: Je to tak, jde se naposledy
7: do školy a pak budou prázdniny. Ne. To by bylo super.
8: Jde se naposledy tak jako na klídek, na pohodu. Šlo se naposledy s kamarády včera, protože je ten poslední prázdninový den, že jo, máme dovol, mi to, prosím tě, ještě v devět večer jsem dovolovala, že se může spát u kamarádky. Takže odcházela.
7: Přesně. Já právě přišel, teď koukám, že tady máme v kalendáři ohromný červený okýnko.
8: Ano.
7: Říkám, co to je asi důležitýho, jako jo. Tak si to pročítám. A je tady napsáno, že je to jakási daň z nemovitých věcí. První splátka, ale v závorce. Pouze u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb. Jo. Mně to přišlo zvláštní, že v kalendáři je takovýhle je to červený důležitý okýnko.
8: To je nějaký ekonomický kalendář, já ne? To, nebo co? To je nějaký plánovací.
7: Spotřební splatnost spotřební daně.
8: Já ti řeknu, jak to je. To jsou ty kalendáře, co jsme dostali zdarma v březnu, víš? To se úplně moc neprodávají, takže kalendář z výprodeje.
7: Děkujeme. Moc nám pomohli.
8: Krásné ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: na 7 už za chvilku si dáme horoskopy pro dnešní den.
1: Do té doby pro vás ale máme skvělé zprávy, týkají se posledního slova. Máme pro vás za prvé docela velké peníze.
0: Kolik? Už je tam 50?
1: 46.
0: To je skoro 50, dobře.
1: No, ale hlavně, přátelé, ode dneška nápovědy.
0: Takže tento týden většinou, když jsou od pondělí nápovědy, tak ten týden už to padne, takže vám držíme palce. Vyhlížejte 640 tisíc přesně za hodinku.
1: První nápověda na našem webu frekvence1.cz.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte poslední srpnový den u horoskopů. Svátek slaví Pavlína a Bela. Blahopřejeme. Slunce v Paně a Luna v Beranu se postará o svižný start do nového týdne. Zdrojem vaší energie se stane aktivita a rodinné vazby. Co čeká Pany? Podle postavení planet to vypadá, že jste ve skvělé formě. Proměníte své touhy v činy. Váhy, v zaměstnání vás sice čeká menší zmatek, ale není se čeho bát. Zachovejte si chladnou hlavu. Štíři, je na čase, abyste se zbavili nějakého závaží, které vás stresuje a přináší do duše nepokoj. Střelci, mělo by se vám dařit, budete-li ochotní přijímat situace takové, jaké jsou. Zvláště pohybujete-li se v podnikatelské či obchodní sféře.

šance stihnout tolik věcí, že se tomu sami budete divit. Více prospěch vám přinese každá činnost, kterou si dnes zvolíte, ale musíte se naučit žít s kritikou. Blíženci, naplno projevujete intelektuální zvídavost, brouzdáte po internetu. Ve vztazích opatrně, Mars může zkreslovat některé situace. Radci, problémy a zmatky mohou poznamenat začátek dne. Nenechte se zlomit případnými překážkami. Věřte tomu, že vaše snaha a píle nevyjdou na prázdno. Lvi, co vypadalo beznadějně, se teď může nabízet. Máte neuvěřitelnou schopnost získávat cenné body a výhody tam, kde se jiným lidem nedaří. Milí přátelé, vaše dnešní aktivity jsou velmi rozhodující, ale zapomeňte na jakékoliv riskování. Přeji úspěšný start do nového týdne. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: protože je pondělí, tak samozřejmě na to máme lidi. Dneska to má pod patronací Mikeš.
1: Baví se dva chlapy a ten říká, ty čeče, stavím barák, neznáš nějakého dobrýho výrobce v okén? Co ne, no zkus Božkov.
2: Pro znalce.
0: Přesně.
2: Ještě Vizovice možná.
0: Já si myslím, že i Plzenec taky dobrý.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny, pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
8: Jedna noc, která všechno změnila.
7: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
8: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
9: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: Vypadá to, že ano, odpoledne by se mělo vyjasňovat. Pravda, dopoledne a ráno ještě zatažené. Odpoledne se od západu ukáže i sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25, na jižní Moravě dokonce 28 stupňů.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
0: Jsou tu zprávy a má je pro vás Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová vládě dnes ráno. Během dneška pak zveřejní podrobnosti k rozpočtu. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Nagyové proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. A od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz brzdí na D1.
4: Silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde se propojíždí od 190. kilometru po exit 196. Zdržení je tam okolo 10 minut. Tato kolona ovlivňuje příjezd po dálnici D2, kde jsou řidiči v koloně od 3. kilometru a zdržení je tam okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A 2 minuty po 6:30 přejeme hezké ráno. Je 31. srpna, buďte velmi opatrní, přátelé, dneska. Velmi opatrní, ať vás to nestojí život. Protože dneska je v kalendáři Pavlína.
0: Ano.
5: Nedej Bůh, aby si popřála Pavle. Téma, který už jsme tady řešili několikrát, je Ivana Pavla Pavlína. Velmi tenký let.
0: Jo, já většinou mám pocit, že Pavlám vadí, když se jim říká Pavlíno.
5: No právě proto říkám. Když dneska popřeješ Pavle, tak dostaneš prostě do trštky.
0: Jo, ale Pavlínám nevadí, když se jim říká Pavlo.
5: Že
0: no, protože jako Pavlína je Pavla. To jakože neřekla, ale
5: když tak to zkuste potvrdit. Podle mě Pavlám vadí, když jim řekneš Pavlíno, zatímco Pavlínám nevadí, když jim řekneš Pavlo.
0: Tak si myslím, že to je.
5: Méně, teda jim to nevadí.
0: Že jim to vadí jako méně. No dejte nám klidně vědět. 736-300-444 a dámy, které si říkáte Pavlína, tak vám přejeme všechno nejlepší k svátku.
5: Hezké ráno.
3: A Lubka Ponížilová.

0: 40 minut, vás všechny moc zdravíme, je tu pondělí, je tu nový pracovní týden, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej,
1: jak rádio,
0: seš připravená?
1: Jsem, včera, otázkou na co?
0: Včera, když jsem si byl venku zasportovat,
1: ano,
0: tedy šel jsem pěšky do hospody,
1: dobře,
0: tak jsem narazil na jednu zásadní a výraznou věc našeho dětství,
1: ano,
0: se kterou přišel do styku úplně každý. A to jsou ty bílé kuličky, na které se šlape.
1: Jo, jsem si
0: říkal, to je tak výrazná věc, kterou zná každý z nás, ale málo kdo z nás ví, jak se ten keš vlastně jmenuje.
1: A ty pověm si, že bych ti řekla, jak se ten keš jmenuje?
0: A já chci po tobě vědět, jak se to jmenuje, ty
1: to
0: kuličky.
1: To nevím. Kdybys mi řekl název keře?
0: No.
1: Tak bych možná řekla, že jsou to ty kuličky,
0: aha,
1: které...
0: Kdybych to řekl obráceně.
1: Jo.
0: Jako...
1: Ale jak se jmenuje ten keř, to přátelé, jako fakt nevím. Jestli víte, napište 736-300-444. Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Jak se jmenuje keř, který má ty práskací kuličky? Taková zásadní otázka na mě pro dnešní ráno od tebe.
1: Jasně, protože včera jsem na něj narazil, tak jsem si párkrát prásknul, teda to známe všichni z dětství. Já jsem tady našel k tomu krásný článek, kde je to napsáno. Keř s práskacími kuličkami, ovšem málo kdo zná jeho pravé jméno.
0: No, tak máme tady na 736-300-444 hromadu odborníků, kteří napsali a vypadá to, že to vědí dobře. Protože je to několikrát stejné slovo.
1: Aha.
0: Pamelník, pamelník, pámelník a pak je tady podle mě překlep pamětník.
1: Dobře. Správný pamětník ví, že to je pámelník bílý. Je to keř, který k nám dorazil z Ameriky a všichni se na tom úplně nejlepší.
0: Ano.
1: Že jsem až teď ve svých letech zjistil, že je jedovatý.
0: Že je to jedovatý? A ty kuličky, nebo co má jedovatý?
1: No, ty kuličky tady píšou pámelník jako zábava dětí, ovšem velmi nebezpečná hračka.
0: Aha.
1: Je jedovatý pro všechny druhy zvířat i pro člověka.
0: No vidíš.
1: Obsahuje toxické látky jako saponiny a alkaloidy. A mezi příznaky otravy patří zvracení, průjem, nevolnost, bolest hlavy nebo dokonce bezvědomí a tak dále. Vidíš, a my jsme si s tím hráli celý dětství, já jsem si to žmoulal takhle v rukách, pak jsem si šel pro rohlík, utrh si třešení.
0: Jasně, a na to, že jsi včera prásknul, vypadáš dneska taky dobře.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Pavlíny. Dnes máte svátek. Milé Pavly, vy ne?
1: Přesně tak. Ptali jsme se, jestli vám to vadí, když vám říkají Pavlínám Pavlo a Pavlám Pavlínu. A prosím tě, jsou tady zprávy, jo. Krásné pondělní ráno, Pavlínám vadí, když se jim říká Pavlo. Je mi za rok 50 a málo kdo mi říká tak, jak se jmenuji, ale asi jsou horší věci v životě. Všem pohodový den, Pavlína. Takže Pavlíno, vám krásný svátek.
0: Mně to totiž Pavlíno přišlo takový jako hrozný. Jako Pavlíno.
1: Ještě chci složit nějaký kompliment.
0: Ne, jakože Pavli mi přijde hezčí říct Pavlíně jako, než Pavlíno.
1: Ale tak když řekneš Pavli, Pavlíně nebo Pavlíně, nebo jako Pavle.
0: Pavli můžeš říct oběma.
1: Pavli můžeš říct podle mě úplně v klidu oběma.
0: No, každopádně si na to dejte pozor, dneska jsou tam Pavlíny, nikoli Pavli, ať si neuděláte průšvih.
1: Přesně tak, krásné ráno, teď tedy Mercury.
0: Hezké ráno.

0: vás chystáme další zprávy. Je tu s námi Katka celá v bílém dneska.
1: Sama
0: ty máš
1: sebe.
0: Svatbu dnes?
1: Ne, já testuju sama sebe, jak dlouho to vydrží. Než přijde batika.
0: Ne, já právě jsem, jak jsem tě viděl přicházet, říkám, snad nemá teda k snídaní něco barevného, červeného, snad je to jenom jogurt bílej.
1: No, takže, k tomu čokoláda.
2: Jak dlouho to vydrží, uzavíráme sásky. Krásné ráno.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavební Nitek přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na Tech.cz.
9: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
10: Pěkné ráno. Veřejnost může pomoci samoživitelům s nákupem školních pomůcek. České dráhy namontují do vlaků kamery kvůli vandalům a provoz brzdí na D1 i D2. Třetině rodičů samoživitelů nezbývají peníze ani na základní školní potřeby. Proto jim pomůže sbírka organizace Fandi mámám. Nejčastěji odhadovaná částka, kterou musí vydat za školní pomůcky, přesahuje i 5 000 korun. Lidé můžou tyto věci nakoupit a nechat ve sbírce v hypermarketu v Praze Štěrboholích nebo i jiným způsobem, jak nám řekla spoluzakladatelka organizace Petra Květová-Pšeničná.
11: Pomoc s pořízením školních potřeb je možné nabídnout i prostřednictvím naší aplikace materiální pomoci Fandimat. Tam je možné nabídnout i třeba použité věci, jako je penál, aktovka. Je možné tam i vyhledávat v příspěvcích, co tam lidé poptávají. Už teď je tam spoustu poptávek, například po školních aktovkách.
10: Sbírka potrvá do poloviny září. České dráhy namontují kamery do více než 50 svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro 90 milionové investice si slibují, že zvýší bezpečnost a hlavně odradí sprejery, píše VP Veřejnoprávní televize. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Podle kyperské agentury je aktuálně pohřešováno 17 lidí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a 7 členů jeho posádky, píše agentura AFP bez dalších podrobností. 318. derby pražských SV vodí nejvýznamnějším událostem 6. kola první fotbalové ligy. Po výhře Slávie v poměru 3-0 slavili samozřejmě hlavně příznivci sešívaných, ale derby potěšilo i nestranné fanoušky, kteří doufali v hezkou podívanou. A kromě hráčů k tomu přispěl výkonem i rozhodčí Jan Machálek. Více doplní kolega Aleš Svoboda.
12: Nominace sudního Machálka, který řídil svoje první derby, vzbudila určité pochybnosti. Ale sudí, který v 6. kole soutěže rozhodoval svůj teprve druhý zápas v téhle sezóně, velkou měrou přispěl k tomu, že se v derby tentokrát hrál fotbal. Machálek působil jako klidná síla a naplnil to, co od rozhodčího chcete. Ať není v zápase moc vidět. Výsledkem i díky přispění hráčů bylo derby bez pošťuchování a válení a derby, které bavilo. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
10: Slavia se po výhře na Spartě vrátila do čela ligové tabulky. Sparta zůstává na 7. pozici.
9: Frekvence 1.
13: Počasí.
10: Poslední den prázdnin bude ve znamení nejdřív deště, lokálně i bouřek. Kolem poledne se ale od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku vyjasní na polojasno. Přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě a východě naměříme 28, na horách jenom 17.
13: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Brzdit budete na D1 i D2.
14: Silný provoz při brzdě řidiče na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde se propojíždí od 190. kilometru po exit 196. Zdržení je tam okolo 10 minut. Tato kolona ovlivňuje příjezd po dálnici D2, kde jsou řidiči v koloně od 3. kilometru a zdržení je tam okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
2: Co ty jsi vyváděl v noci?
0: No, spal bych, no.
2: Spal bych.
0: Poslední den prázdnin, to bych spal. No, pojďme se vrátit, přátelé, k tomu fotbalu na chviličku.
2: K tomu derby.
0: K tomu derby. Já jsem včera přišel k nám do hospody, všude byly rezervace. A říkám, co se děje. A výčepní říká, lidě dneska, prosím tě, Sparta Slávie.
2: No počkej, jasný. A komu se fandí u vás v hospodě?
0: My to máme rozdělený. Přední část, to je spartianská hospoda. V přední části jsou Spartani. Uh-huh. Jo, jedna televize vepředu a druhá je úplně vzadu za záchodama, tam můžou slávisti.
2: Jo.
0: Ale musí projít tou uličkou hamby kolem těch Spartanů, jo. A potom i zpátky, což je ta horší cesta.
2: Otázka, pro koho to včera byla horší cesta.
0: Právě. A teď sedíš tam vzadu a bojíš se projít tím spartianským koridorem domů, že?
2: Aby popelník náhodou neletěl.
0: Ale vtipný je, že tam bylo, takhle jsou ty, oni mají ty šály na sobě, no, dresy jasně, hodně, no, že jo? A teď jako to mají oboj, teď jako na sebe tak pokřikujou různě a teď koukám. Jedny tak jako červený, druhý tak jako lehce, že jo?
2: No.
0: Červený ty barvy jsou tak jako podobný a najednou uprostřed toho bylo jedno zelený tričko, na to bylo napsaný Bohemians.
2: Odvážlivec. Ten se chtěl stát nestraným pozorovatelem.
0: Ale ono se říká, když nechceš jakoby stranit jednomu z těch pražských týmů, tak je to Bohemka.
2: To je Miloš, ne? Bohemka, myslím.
0: Já myslím si, že jo.
2: Já myslím, že,
0: ono... že tím nic nejde pokazit. Prostě, když se tě v hospodě zeptaj, Slavia nebo Sparta?
12: Bohemka.
2: Bohemka.
0: OK.
2: OK.
13: Míra Michálek a Lubka Poní.

0: Tanči, dokud můžeš ještě stát, je nejlepší věta a nejpravdivější věta. A potom ještě, pokud to udýcháš.
1: Pokud to udýcháš, přesně tak. 46 tisíc pro vás máme v posledním slově. Pojďme na to.
2: Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: To skoro 50 tisíc na takovou ještě dovolenou v září by to bylo akorát.
1: To by byla
0: last minute právě,
1: luxusní,
0: víš?
1: Luxusní dovolená. Otázkou, kdo by na tu dovolenou mohl vyrazit? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
3: Dobré ráno, tady Jarka z Přerova.
0: Jarko, moc vás zdravíme. Jaký jste měla víkend?
3: No super, bylo krásně, počasí luxusní, takže...
0: A prázdniny v trapu, ale asi je vám to jedno, že jo?
3: No, tak to už máme po záruce.
1: Jasně. My na to nehrajem, že jo? Tak ne. Jarko, vy to znáte, stejně ji ale připomeneme, jo? Takhle zní.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak co myslíte?
3: Zkusím porcelán.
1: Porcelán myslíte, jo? Pojďme to prověřit.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Bohužel. Není to tak porcelán. Nevadí. A na naše nápovědy na webu už jste koukala?
3: No, dívala jsem se, že je to něco v krabici.
1: Jasně.
0: No tak jo, tak koukejte dál v průběhu týdne. Třeba se ještě uslyšíme, mějte se krásně.
3: Dobře, mějte se taky hezky. Naschledanou.
1: My přihodíme 500 navíc.
0: To znamená, že je tam skoro 50 tisíc.
1: 46,5. Peníze, o které hrajete ještě jednou dneska ráno.
2: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu.

0: 31. srpnový den, co sebou asi přináší s ohledem na historii. Začne trošku černou kronikou.
1: Ano, trošičku černá kronika, rok 1888 a první oběť Jacka Rozparovače. Těch obětí, to se pořád neví, to je docela zajímavý. Bylo mezi 5 a 11. Těch 5 je potvrzených a u těch 6 se předpokládá, velmi předpokládá,
0: že to byl pravděpodobně
1: že to byl
0: on.
1: Taky on.
0: Tak pokračujeme stále pod vlajkou černé kroniky. Rok 1997 při automobilové nehodě zemřela princezna Diana. Příští rok to bude ty baro 30 let už.
1: Jo, no a, ale počkej, abys věděl, jak ten čas letí, jo?
0: Ano.
1: Půlku latiny. Dneska slaví podle mě jedna z nejkrásnějších Češek. Tereza Maxová. Pamatuješ na Lucii? Na pohyby?
0: Těla pohyby, no. To, pokud si chcete připomenout, tenkrát to byl rok 96.
1: A Teresce bylo 25.
0: Bylo jí 25, tak si můžete ten klip pěkně pustit k snídani. Vlastně úplně stejné narozeniny. Dneska 55, ty jsi říkala, jedna z nejkrásnějších Češek, tak jeden z nejkrásnějších Čechů.
1: Dáme nápovědu, počkej.
2: Zítra mám.
0: Jo, zítra akorát je to dneska.
1: Jo, dneska.
0: Nemá zítra svůj den, ale dnes. A je to samozřejmě Michal Hruza, který dneska slaví už 55. To přijde jak včera, co tady byl a řešili jsme, že má 50.
1: No, strašně to letí. No a rok 1984 oficiálně skončily v Česku 9letky a začaly fungovat 8letky se 2 stupni po 4. Chodil jsi do 9 anebo jsi stihl 8letku?
0: Nechodil. Ale překvapuje mě, že to bylo takhle krátce jenom.
1: Viď, mě to taky překvapuje.
0: Protože já, když jsem odcházel ze základky, což si myslím, že mohl být tak 94. možná.
1: Tak počkej, nebyli oni dobrovolní.
0: Tak jako... byli dobrovolní. Když tě nevzali do školy...
1: Tak jsi zůstal v 9.
0: Tak jsi zůstal v 9, ale já do 9. O mě byl velký zájem tenkrát. Jo, a... Takže já měl těch nabídek jako spousty. Vybíral jsem si služební auto, mobilní telefon.
1: Jasně,
0: a tak studiu jako... Takže, no, ale vím, že byla dobrovolná, že se to skládalo. My jsme, myslím, měli Ačko, Bčko, možná i Cčko, to už si nepamatuju. A z toho se vlastně udělal takový ten výcuc a z toho byla 9.
1: Hele, my jsme 4 děti s tím, že tady jako na konci jsou dvojčata a u nás to bylo tak. Já 8. Jo, úplně jako čistá. Ségra tam měla dobrovolnou 9 a dvojčata ty už chodili do 9.
0: Už museli.
1: Ty už museli.
0: Jo, jo. Tak hezky ráno.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní

Momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Krásné pondělní ráno, tak rozpoutal jsi tady Míro diskuzi, o které si ani netušil, že takhle rozpoutaná bude.
1: Co jsem udělal?
0: Píše nám Pavlína a píše, dobré ráno, neříkám si Pavlína. Prostě se tak jmenuju. Jo? A vadí mi, když mi někdo říká Pavlo, krásný den, jo, a mimochodem v Karlovarském kraji leje jako skonve. Jaké počasí nás čeká přes den, tak přehled o tom má meteoroložka paní Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré ráno, meteorologické léto se s námi loučí ve velkém stylu. Přechodem studené fronty, takže deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou, ale mám pocit, že těch tropických dnů už bylo mnoho. Dnešní nejvyšší odpolední teploty se zastaví mezi 21 až 25, na jižní Moravě naměříme 28 stupňů a právě na jižní Moravě jsme během letošního meteorologického léta, které startovalo 1. června, naměřili nejvyšší počet tropických dnů. Meteorologická stanice v Jihomoravském kraji Lednice hlásí 50 tropických dnů. V 50 dnech nejvyšší odpolední teploty překročily hranici 30 stupňů Celsia. Zatímco dnes ráno a dopoledne budeme potřebovat deštníka a pláštěnky na většině našeho území, tak během odpoledních hodin bude docházet od západu k ubývání oblačnosti a k ustávání zrážek.
1: Teď je přesně 7:30, čas na krátké zprávy, je tu Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovensku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho taky bilaterální jednání se slovenským premiérem Jančou. Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. Uvedlo podle Reuters nepálský úřad pro zvládání katastrof. A po prázdninové pauze je tu první presklub Frekvence 1. V 18 hodin k nám dorazí středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Ondřej Kopa se bude ptát na začínající školní rok a taky na návrhy na zrušení 9. tříd nebo zkrácení letních prázdnin.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Nehodu hlásí z D8.
5: Ke střetu osobního vozidla se zvěří došlo na 17. kilometru dálnice D8 ve směru do Prahy. Místo je však se zvýšenou opatrností průjezdné aktuálně ve zdržení. A hustší provoz vás do 10 minut zdrží mezi 213. a 207. kilometrem dálnice D1, a to na trase Vyškov-Brno. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
1: Teď jsou 2 minuty po 7:30, 31. srpna. Myslím si, že zítra v tento čas budou rodiny zažívat peklo. Bude to takový to, dělej, oblíkej se, teď to nestíháme. No, kde máš botu?
0: To podle mě, tohle je podle mě tak jako třetí třída. Myslím si, že jako u prvňáčku tam určitě ne. Tam se bude stepovat přede dveřma. Naopak to bude mami.
1: Myslíš?
0: Tati už po... No jasně.
1: No nevím, no já si to teda nepamatuju moc, ale jak se znám, tak se mi určitě nechtělo.
0: Nechtělo se ti do první třídy? Nevím. Já myslím, že do první třídy se chce každýmu, ne?
1: No nevím, já jsem třeba první půl rok prožval.
0: Jakože se chtěl domů.
1: Já jsem fakt brečel, každý den jsem ve škole brečel.
0: A měl jsi aspoň hezkou aktovku?
1: Aktovku jsem měl nějakou modrožlutou se psem.
0: Se psem, já jsem měla s víčkem. Tenkrát teda ne, že by mi ji poslali.
1: A už měl hadrovou, víš, půlka třídy měla ještě nějakou tu koženou.
0: Já jsem měla jako jinou než všichni ostatní. To se bylo strašný jako zázrak, protože mi ji poslala teta ze Švýcarska.
1: Oha.
0: Ale ono to jako nebylo úplně dobrý.
1: No co, musím... já si umím představit právě. No, tak to zítra přežijte, dneska si užijte ten den příprav.
0: Jak nachystat aktovku, tak to probereme za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: A co v ní najít po prázdninách?
0: Spíš nenajít, bože.
2: A Lubka Ponížilová.

0: přátelé, už jste vytáhli aktovky po prázdninách a našli jste v ní něco zajímavého.
1: Je pravda, že u nás se takhle jakoby koncem prázdnin ty aktovky praly. Vždycky se to dělalo až na konci prázdnin. No, zajímavý věci, jako svačina, že by tam
0: svačina.
1: Třeba...
0: Našel někdo svačinu po prázdninách?
1: To už nepoznáš, že byla svačina, ne?
0: To by mě docela zajímalo.
1: To si říkáš, tyjo, co tohle to mohlo být?
0: Klidně nám dejte vědět, buď to na Instagram moderátor na cestách Lubka Ponížilová, anebo SMSku samozřejmě.
1: 736-300-444. Co jste kdy našli v taškách po prázdninách, takhle, než se má jít do školy? To nás fakt docela dost zajímá.
0: A pokud jste plní dojmů, tak můžete klidně použít aplikaci

0: pondělní ráno s datem 31. srpna dnes vyrazíme na výlet.
1: Vyrazíme, no. Pojedeme na výlet.
0: Žádná škola nezačíná, nic takového.
1: Tomáši, kam to bude? Krásné ráno, ahoj.
2: Hezké ráno přeji. Tak to, že děti mají poslední den prázdnin, nám vůbec nemůže bránit v tom, aby jsme i dnes vyrazili na výlet. A vezmu vás na místo, který v České republice moc opravdu nenajdeme. Pojedeme se vypravit na naprosto překrásnou zříceninu letohrádku Belvedere. Ten nechal na konci 17. století postavit majitel malešovského panství František Antonín Špork nahoře Vysoká a postavil tady barokní letohrádek s kaplí svatého Jana Křtitele zvaný Belvedere. Jinak ten nalezneme v Suchdole u Kutné hory. A co je také zajímavé, je, jak na něj získal peníze. Stála tehdy 1400 dukátů a František Špork je vyhrál v kartách nad saským kurfiřtem při svém pobytu v Karlových Varech. Tak to vidíte sami. Někdy i to štěstíčko v těch kartách může přinést něco zajímavého. A čím je vlastně tahle zřícenina letohrádku Belvedere zajímavá? No je to díky spojení mnoha protichůdných funkcí v jedné stavbě. Byl to letohrádek, kaple, poustevna a také místo pro konání opulentních barokních slavností. Jak to tam dnes vypadá, tak to si povíme už před obědem. No a já se s vámi pro tuto chvíli loučím a přeji vám krásné ráno. Tak ahoj.
1: Měj se krásně, hezké ráno. Ahoj.
0: Je to hezký udělat si výlet do Varu a vrátit se se zámkem vlastně. Jako, kde jsi to vzal? Vyhrál jsem to v kartách.
1: Přesně.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.

0: Tak tohle jsou Vem na frekvenci 1, vyloženě taková vstávací písnička na 736 300 444. Dorazila SMS-ka: ahoj Lubko a Míro, dnes náš mladej už byl vzhůru 5.30 a do školy jde až zítra, prý nácvik, třetí třída Milan. Tak díky moc za tuhle zprávu, jinak řešíme, co jste teď po prázdninách našli v aktovkách, když jste je začali chystat. 736 300 444, to je to číslo, kam můžete psát.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez

0: a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Úderem 8 je přináší Katka Vavřínová. Krásné ráno.
6: Dobré ráno. Loni se prohloubil státní dluh. Tenista Djokovic skončil na US Open už v prvním kole a komplikace hlásí z pražského okruhu a D10. Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie. Zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Státní dluh vzrostl na 3,7 bilionů korun a výdaje na něj se zvýšily na 98 miliard. Nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země. Dnes to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Úřad stanovisko zveřejňuje ze zákona do konce srpna. Po 15 letech od začátku příprav se slavnostně otevře kilometrový úsek cyklostezky. Ta spojí Hradec Králové s obcí Stěžery oddělené od krajské metropole dálnicí.
7: Spojnice má výrazně zvýšit bezpečnost desítek lidí, kteří do Hradce dojíždějí za prací na kole po rušné silnici. Před 6 lety dostavěný nadjezd přes tehdy ještě budoucí dálnici bezpečnost cyklistů paradoxně ještě zhoršil a jízda ze Stěžer do krajského města se tak stala podle starostky vyloženě nebezpečná. 6 let pak vedl úsek cyklostezky od nikud nikam. To se už 1. září změní díky otevření celé cyklostezky vybudované za téměř 11 milionů korun. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: Víkendové bouře v Grand Canyonu v Arizoně způsobily bleskové záplavy. Jedna osoba přišla o život. Asi 15 lidí se pohřešuje a desítky turistů musely být evakuovány.
8: Několik bouřek za sebou a vydatný déšť zapříčinili bleskové povodně, které zasáhly část kanionu a způsobily velké škody. Přes 60 turistů úřady evakuovaly pomocí helikoptér. Teď panují obavy z dalších možných bouřek, protože by celou situaci ještě zhoršily. Kromě záplav a valících se sutin hrozí také pád kamenů ze skal. Vedení parku vyzývá lidi, aby nahlásili osoby, o kterých ví, že se měly v zasažené oblasti pohybovat. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
6: Čtyřnásobný šampion Novak Djokovic skončil na US Open už v prvním kole. Vítěz 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem.
4: Frekvence 1.
5: Počasí. Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i zabouří. Kolem poledne ale bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a o oblačnosti ubývat na polojasno, jen ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty budou mezi 22 až 26 stupni, na jihovýchodě a východě naměříme až 28, na horách dosáhnou maxima 17 stupňů. Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Provoz brzdí na pražském okruhu a D10.
9: Zužené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem pražského okruhu vás drží od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to do 10 minut. V opačném směru, tedy od Lochkovského tunelu po Barandovský most, je také zdržení do 10 minut. A k hromadné nehodě 6 vozidel došlo na 8. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Kolem nehody projedete jen s minimálním zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
6: Krátce po 8 mají slovo na Frekvenci 1 Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
10: A hezké ráno vám přejeme.
5: Krásné ráno, tak řešíme, co tady, kdo, kdy, kde zapomněl v aktovce.
10: No tak protože se aktovky teďka vyndávají po prázdninách, připravují do nového školního roku a teď ji otevřete a tam je překvapení.
5: No podle mě takhle zaskočený byl třeba i Honza, který píše, ahojky raní ptáčata, každý rok tam byla zhnilá sváča, smradlavé pití a zmuchlané sešity.
10: No tu láhev můžu vyhodit. Že jo?
5: No jasně, no, že jo. To je jako, já myslím, že teda, já nevím jak u vás, ale u nás se každý rok čistili lahve hydroxidem sodným.
10: Fakt.
11: Louhem, no, normálně, fakt jako jinak to vyčistit nešlo.
10: Starší syn vyprávěl, jak spolužečka hodila svačinu ve škole za skříň a našli ji podle vůně až v září. Pak se přiznala učitelce, když se paní učitelka ptala, čí to asi bylo.
11: Počkej, švagrová.
10: No.
11: Tím to jí zdravím. Taky neměla úplně ráda svačiny, ale věděla, že to rodičům vadí, když je donese zpátky.
10: To chápu, no.
11: Takže je prý házela za postel.
10: Jako doma? Wow.
11: A přišlo se na to, až když se malovalo, že jo?
12: Jo, jo. Svačiny přišly sami.
10: Přesně. Prosím vás, nás už to tady nebaví.
11: My chceme ven.
4: A Lupka.

0: s vámi. Já vlastně nevím přesně, kde se to vzalo, ale zatímco spousta z nás bere jako ten hlavní předěl začátek nového roku, tak v rádiu sezóna začíná vždycky po prázdninách. Vlastně. Jo, my jako berem jako start nového vždycky na začátku září. A bylo to tak vždycky v rádiu.
1: No a je to taky tentokrát.
0: Je to taky tentokrát a vlastně novou posilou do nové rádiové sezóny u nás na Frekvenci 1 je Xindl X.
1: Bude tady mít 20 písniček a 20 hitů, příběhy k ním. No a možná bychom se s ním mohli probrat to, jak vlastně ty písničky do rubriky, kterou tady na Frekvenci 1 bude mít, vybíral.
2: Já letos slavím 20 let na hudební scéně, takže mi přišlo celkem logický vybrat těch písniček 20. A to vybírání vlastně nebylo vůbec těžký. My máme třeba nějakých 10 písniček, který rozhodně nemůžeme na žádném koncertě vynechat, což na festivalech je trošku těžší, protože tam o moc víc než těch 10 písniček nezahraješ. A ty další jsem vybíral podle toho, co prostě lidi si o ně nejčastěji píšou, co sledujou na sociálních sítích, na Spotify, na YouTube. A samozřejmě jsem do toho přimíchal i nějaký písničky, které jsou mýmu srdci blízký.
0: Samozřejmě zásadní otázka, jak půjdou za sebou. Jo?
2: Já jsem si říkal, když je to mapování té historie, že to prostě vezmeme postupně. Začneme v pravěku, skončíme v budoucnosti. Teda počkej, tam ještě ne, tam ještě ty písničky nejsou, prostě skončíme v současnosti.
1: Prostě skončíme.
0: Počkej, ale ten pravěk sedí, protože on měl, myslím, na start své kariéry Mamuta.
1: Jo, možná jo. No,
0: každopádně začínáme úderem dneška, kdy společně s námi bude Xindl X na Frekvenci 1. My se k tomu ještě vrátíme za chvilku.
1: Každopádně tím prvním hitem, a to už možná můžeme prozradit, bude Anděl.

0: vybral frekvenci jednak oslavám svých 20. narozenin.
1: 20. narozeniny na scéně a k tomu 20 hitů. Už jsme mluvili o tom, že dneska přijde příběh jednoho z prvních, a sice Anděla. My si za chvilku poslechneme Na vodě, ale teď zásadní otázka. Chystá nějakou oslavu toho svého jubilea?
2: Já jsem si k těm 20 letům vymyslel pořádnou šílenost. Budem slavit 20 let 20 hitama. Neříkám, že úplně stejnýma, jako o kterých tady mluvíme, ale z velké části, jo. A na těch 20 hitů jsem si pozval 20 hostů, 20 lidí, ze kterýma jsem buď to ty písničky naspíval, nebo ze kterýma jsem naspíval jiný písničky, nebo kterým jsem psal texty. Prostě lidi, s kterýma jsem prožil nějaký to společné setkání na té hudební cestě, a opravdu těch 20 lidí se tam se mnou přijde na tenhle koncert zaspívat. Bude to až příští léto, takže máme spoustu času to připravit, nacvičit a hrozně se na tu akci těším, protože to bude prostě něco opravdu výjimečného. A já vím, že tady se každý jako prsí tím, že dělá ten největší koncert, ale já to nehraju na velikost, prostě bude to ten nejbarevnější koncert. Příští léto.
0: Tak se moc těšíme. No, každý se tady prsí, že dělá největší koncert, všichni víme. Samozřejmě Single X s námi na Frekvenci 1, můžete se na něj těšit, užijeme si to.
1: Dnes popoledni ve 12.40 o písničce Anděl.
3: Velké hlavy na Frekvenci 1?
4: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Můj doktor se mě pýta, koviš pony broky v těle máte?
3: Koviš pony broky? A takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky. Mám z někoho nepostřelil, ne?
4: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
3: Co vás baví? Velké hlavy.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: nechal přespívat.
1: Nározem Československu. Co je české? Nározem Československu.
2: Podle mě bys musel být nějaký rapér, abys to tam...
1: Nározem Československu. Šlo by to?
2: Šlo by to, no.
0: Ale... chraplák!
2: No? Nasadil bys chraplák. No bacha, abyste náhodou dneska nechraptili včera všichni, protože dcera mě začala chraptit. Mm-hmm. Byla takhle venku na nějaký procházce, úplně neodhadla počasí, trdlo.
0: To se mladým dívkám stává, ale...
2: Jo. Můžu být ráda, že nemá zánět močáku, že pouze chraptí. Jasně, no tak dneska opravdu opatrně, zataženo, deštivo, hlavně po ránu a dopoledne. Je pravda, že teda to, co se odehrává tady za okny, připomíná opravdu Armagedon.
0: Mm-hmm. Tady se zatáhlo během asi 3 vteřin.
2: Ale je jako z konve. No, tak pouze dopoledne by to takhle mělo vypadat. Odpoledne se má začít vyjasňovat, taky od západu. Maxima mezi 21 a 25, na jižní Moravě dokonce 28 stupňů.
0: Teď je přesně 8:30, čas na krátké zprávy, je tu Katka Vavřínová.
3: Hezké ráno, ministři zatím neznají očekávaný schodek rozpočtu v příštím roce. Řekli to při příchodu na jednání vlády. Informace čekají dnes od ministryně financí Aleny Schillerové. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným vojenským úderům mezi USA a Íránem. Brent si připisuje zhruba 3%, vrátil se nad $90 za barel a po prázdninové pauze se vrací presklub Frekvence. V 18 hodin k nám dorazí středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Ondřej Kopa se bude ptát na začínající školní rok a také na návrhy na zrušení devítek nebo zkrácení letních prázdnin.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Problémy stále hlásí z Pražského okruhu a D10.
5: Zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem Pražského okruhu vás drží od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to do 10 minut. V opačném směru, tedy od Lochkovského tunelu po Barandovský most, je také zdržení do 10 minut. A k hromadné nehodě 6 vozidel došlo na 8. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Kolem nehody projedete jen s minimálním zdržením. Zdržení 10 minut je i na příjezdu dálnice D10 ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete před letištěm, důvodem jsou práce na exitu 2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic RAM.
0: A přejeme hezké ráno, teď je minuta po 8:30, pokud vyrážíte teď na cestu do práce, vemte si deštníky 2.
2: Deštníky 2, no.
0: Jeden nad sebe, druhý před sebe. Protože zrovna tady teda opravdu, ale leje jako...
2: Opravdu.
0: Dneska je to na home office. Ale úplně.
2: Představ si, že by si tady v tom šel do školy. Uh-huh. Třeba do první třídy. Teda ono se říká, že déšť nosí štěstí, jo? To se říká, když třeba prší na svatbách a tak.
0: No to se říká, abys nebyla naštvaná, že ti prší na svatbě, to je tak celý. My jsme tady řešili, jestli už jste vytáhli aktovky o prázdninách a co jste v nich našli zajímavé a hezkého. Píše nám Peťa, ahoj ptáčata, to je milé, jaké vám posluchač dal nové jméno. Nezůstávají svačiny, vždycky někdo ze spolužáků byl rád a dal si to vyměnit za trošku třeba vytacitu na ruku.
2: Ty vogo, vytacit.
0: No, takhle se tenkrát budovala imunita. Jo, prostě ten... ruce jak prase, vysypat vytacit a olízat.
2: Hele, počkej, teďka rychle k počasí, jo. Píše Milan, píše, ahoj Lubko, 2 minuty černo a slejvák, Dolní Beřkovice. Uh-huh. To je jedna zpráva a ještě zdravím Lubko a Míro, říkáte, že u vás leje jak z konve, u nás Rožnov je sluníčko a krásně, dívala jsem se, že by ani pršet nemělo, Hanka. No je pravda, že tahle stačina dneska má stihnout hlavně Čechy, takže...
0: Uh-huh. Ono, než to tam dojde, my to tam posíláme, jako jo, ale než to tam dojde, tak se to asi vyprší.
2: Ono se to asi vyprší, no, máš tam v cestě Krkonoše, máš tam v cestě Buchlovský kopce, ono se to prostě někde zastaví.
4: Uh-huh. Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: frekvence 1.cz. Jdem hrát?
1: Tak jo, pojďme.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: 257 403 9 je číslo, na které teď můžete volat. Napovědy máme, to znamená, že je to trošku teda lehčí. Už jsme se ráno o jednu opřeli.
0: Přesně tak, uvidíme, jak opření pomůže tentokrát. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Dobrý den, tady Tereza ze Sušice.
1: Terezko, moc vás zdravíme do Sušice. U vás v Sušici sucho nebo leje?
4: Už přestává pršet.
0: A pršelo jak dlouho? Jenom tak, ať máme představu, jak dlouho nás točí.
4: Tak dvě hodiny.
1: Tak dvě hoďky. No, to je pohoda. Hmm. Tak pojďme na to. Máme pro vás 46,5 tisíce korun.
0: A tuhle větu, jo?
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak, co myslíte?
4: Pohlednici.
0: Pohlednici? Hmm, pojďme to prověřit pohlednici.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Kde pak? Ani pohlednice, není to slovo za 46,5 tisíce korun. Neva, zdravíme vás do Sušice, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, my přihodíme pětistovku.
1: 47 tisíc, o které hrajeme dnes dopoledne na Frekvenci 1. Počítám, kdy tam bude, padeno brzo.
0: Brzo, počítám, kdy tam bude, brzo.
3: Poslední slovo.
2: A ne, řekněte to za celebritu.

0: jako v Sušici,
1: no,
0: jak jsme to probírali před chvilečkou, že pršelo 2 hodiny, tak pokud bude pršet takovouhle intenzitou...
1: 2 hodiny, tak Káďa jde lodí, tou lodí výletní.
0: No ale zapršelo, aha, což je dobře, tráva povyroste. Mimochodem, když teda mluvím o trávě,
1: no, jo,
0: tak prosím tě, dneska, 31. srpna roku 1830, byl udělen první patent na sekačku trávy.
1: Až takhle pozdě, jo.
0: No, a nebyla elektrická, byla taková ta jenom...
1: No ta pojezdová, předpokládám, no. Tak,
0: no pojezdová, no taková no, ta prostě samo.
1: No, no co jí musíš, co s ní musíš pojezdit.
0: Ano, a byla určena tenkrát k sekání trávy na sportovních hřištích. Mnohem později byla tráva doplněna motorem.
1: A myslíš, že do té doby tam sekali kosou na fotbalovém hřišti?
0: Srpem.
1: A srpem pěkně,
0: nebo myslíš,
1: na golfovým.
0: Jako...
1: No a dále, jako, museli asi. Já jsem, to mi připomíná, když zmiňuješ tady sekačku na trávu, že já mám zubaře v Přelouči, jezdím do Přelouče a minule jsem tam měl chvilku jako čas a tak jsem se tam procházel a normálně jsem ti šel, tam je takový malej park v centru,
0: ano,
1: a tam byla zaparkovaná sekačka, taková ta automatická.
0: Jo.
1: Takhle normálně na veřejném prostranství a byla tam u koše zaparkovaná, měla na sobě ohromný čidlo podle mě proti ukradení.
0: Jasně.
1: No ale byla tam a jezdila, vždycky si podle mě ráno vyjede, poseká tam jako... upenáče.
0: Jo, jasně, pak si na chvilku dáchne ve stínu.
1: A doufá, že ji nikdo nesekne.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muzeí.

0: Za chvíli bude 9 a společně s námi už je tady Miloš. Miloši, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Hezké ráno.
0: A já vám musím říct, co mi teďka přišlo. Mně přišel screen od Jirky, který posílá, že o víkendu proběhl první, historicky první sraz pistáciových fábí.
1: Tyjo.
2: Tak moment.
0: Okay.
2: Já nemůžu být všude taky.
0: Ale jak to vypadá fantasticky.
2: Vypadá to výborně.
0: Protože to, že se objevilo letos jako na Instagramu výzva, kdo uloví pistáciovou fáby. Takže všichni běhali s telefonem a hledali ji. Když někde zaparkovala, tak se tam hnedka někdo objevil u ní.
1: No, já jsem dokonce kvůli tomu zastavila v Plzni, jako dřív než u rodičů. A šla jsem to fotit na parkoviště. Ne, jela jsem kolem parkoviště, říkám, pistáciová fáby. Takže jsem zastavila, vrátila jsem se, vyfotila jsem se.
2: Porsche a drahých aut podobných. Je mraky.
0: Ale tohle.
2: Ale kdo může říct, byl jsem na srazu
1: pistáciových fábí.
2: Skvělý.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Stavebniny Tech přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Tech.cz.
3: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro vás Katka Vavřínová. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Českem se prohánějí bouřky se silným větrem. Po převrácení trajektu u severního Kypru pátrají po 17 lidech a provoz brzdí na Pražském okruhu směrem na Ruzyň. Přes Česko v pondělí k východu zvolna postupuje zvlněná studená fronta. Na ní se tvoří četné přehánky a bouřky. Ráno nad naše území dorazilo pásmo intenzivních srážek, které se během následujících hodin přeženou přes většinu Čech. První přehánky a bouřky dorazily nad naše území v Karlovarském kraji krátce před 6 hodinou raní. Přidá se navíc silný vítr s nárazy až kolem 90 km v hodině. Neznámý zloděj si udělal ze stavby dálnice u Hořic ropný vrt. Škoda vyšplhala na desítky tisíc korun.
7: Stavba D35 se prodražila přesně o 29 tisíc korun, protože z nádrží stavebních strojů zmizelo přibližně 500 litrů motorové nafty. Ke krádeži došlo na úseku mezi Hořicemi a Bílskem u Hořic. Policie se obrací na veřejnost žádostí o spolupráci a připomíná, že i zdánlivě drobná informace může být pro vyšetřování důležitá. V případě dopadení hrozí pachatel až 2 roky vězení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Podle kyperské agentury je aktuálně pohřešováno 17 lidí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a 7 členů jeho posádky, píše agentura AFP bez dalších podrobností. Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenčtí jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Jak zaznělo na začátku zpráv, přes Česko se prohánějí bouřky a déšť. Kolem poledne by ale nejdřív v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku měla dorazit polojasná obloha. Přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 a 26 stupňů. Na jihovýchodě a východě naměříme až 28. Na horách čekáme maxima kolem 17.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Provoz brzdí stále na Pražském okruhu.
8: Hustší provoz vás drží na Pražském okruhu na trase od Letice Ruzyně. Se zdržením za sjezdem na Jesenici počítejte okolo 20 minut. Aktuálně už dochází k blokovému odbavu. v tunelech. V opačném směru se zdrží to okolo 15 minut, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. Důvodem je i nehoda osobního a nákladního vozidla na 21,5 kilometru z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARAM.
6: A po zprávách už má slovo na frekvenci 1 Miloš Pokorný.
9: Hezké ráno, přátelé, krásné ráno, špičkové ráno, výborné ráno, neuvěřitelné ráno. Nevím, jak u vás, ale Praze tady leje strašným způsobem, takže pokud jste na tom líp, tak vám to jenom přeju, a pokud jste na tom stejně, musíme se s tím srovnat. No tak je to 31. srpen, je to takový, je to zlomový, prostě je to zlomový. Ale Pavlíny mají svátek, všechno nejlepší. No a my se podíváme v průběhu této hodiny, co se dělo o víkendu, uděláme jeden telefon a budeme si hrát, protože jsou ještě prázdné. Když vám to možná zní bizarně, ale jsou stále ještě prázdniny. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

co nesledují fotbal, jim takzvaně vůrst nebo ho dokonce nesnáší, což taky chápu, někdy se na to opravdu nedá koukat, ale fandové to vždycky tak jako řeknou, no bylo to strašný, už tam nikdy nepůjdu, už se na to nikdy nebudu dívat, ale pak znovu, a to je vlastně fandoství, že vlastně, no to je jedno, prostě jako všichni to známe, kdy jsme hráli nějaký sport, jako končím s tenisem, láme se raketa a pak ježišmarja, já to musím nechat spravit nebo koupit, nebo já chci hrát dál a potom to je. No proč to říkám? I ti, co nesledují a neví, tak se jim k ním asi dostane, když se hraje derby Sparta Slavie. No a to se hrálo. No a jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že slavisti takzvaně vybrali kasu, protože Sparta prohrála 3-0 a to se hrozně blbě kouše. Hlavně samozřejmě Spartanům, že jo, co si budeme povídat. A ostatní to komentujou. Ježíš, vy jste tomu dali. No to bylo. Na to se Ježíš a doma, no to je šílený, jako. Takže gratulace Slavě, ale přátelé, to mi je to hezký, že příště to může být obráceně. Já jenom nemám rád takový ty prostě přehnaný emoce, typu prostě jsme králové Prahy a tak dále. Ono potom se to otočí a zase to dostáváte zpátky a ještě nejhorší, když pomlouváte ten druhý manšaft. Ono to vždycky jako nahoru dolů a pak jako ty hráči tam přestoupějí zase a pak se omlouvají a podobně. Nechal bych to v rámci emocí, jako jo, super, chtěli jsme vyhrát, ale nedá se nic dělat, gratulace, o tom by ten sport měl být. No a vzhledem k tomu, že se rozehrál poslední Grand Slamový turnaj v US Open ve Spojených státech, tak po 9:30 uděláme krátký telefon s expertem tenisovým, jak to letos vidí a hlavně šance českých tenistů, že je to naposledy z té velké čtyřky, kdy se hraje Grand Slam, takzvaný velký slam. Tak, no a já myslím, že jako start fajn, no a jinak jsem tady... Já to nechám až dál, abych to nemíchal s tím sportem, protože čtu, že Lela Vémola rozprodává, no to je jedno.

0: Nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
3: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
3: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.

0: My už tady máme naší Kateřinu a já se musím na jednu věc zeptat. Čet jsem tady dneska, že Lela Vémola vyprodává svůj šatník.
1: Viděla jsem.
0: A bylo u toho něco, jako můžete mít každý z vás něco takového, kousek mě doma.
1: Kousek Lely.
0: Kousek Lely. Toužila bys jako mladá, hezká žena mít něco z Lely šatníku doma, že bys řekla, holky, bota je mi větší, ale je od Lely.
1: Takhle, oblečení asi ne, ale úplně mě pán Bůh nenadělil v horní části těla. Takže
2: kousek by stačil.
1: Kousek Lely by doslova stačil.
0: Ježíš, tak jsem nečekal. Já jsem žil úplně po jiných partích.
3: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Dobré dopoledne. Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce. Národní ústav duševního zdraví příští rok v lednu otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Terapie pomohou například s úzkostmi, depresivními stavy nebo mladým lidem, kteří se potýkají se sebepoškozováním. Zaměří se i na další duševní obtíže. Péči poskytne zdarma. Prvním hostem presklubu Frekvence 1 bude po prázdninové pauze dnes od 18 hodin středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Ondřej Kopa se bude ptát na začínající školní rok a také na návrhy na zrušení devátých tříd nebo zkrácení letních prázdnin.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Pouralo se na D7 a D5.
5: K nehodě osobního vozidla došlo na 13. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Další nehoda osobního vozidla je na 47. kilometru dálnice D5 ve směru do Prahy. I zde je průjezd bez držení. A k nehodě osobního vozidla došlo na 22. a 5. kilometru dálnice D10 také ve směru do Prahy. I zde projedete bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a
6: rád bych si koupil cukrovou.

Frekvenci 1, já jsem si byl, že uděláme telefon a na telefonu by teď měl být tenisový expert Zdeněk Žovka. Zdenku, hezké ráno. Haló? Haló, haló? Tak měl by být, jak jsem říkal správně. Měl by být hezké ráno ještě jednou? Nic? Přátelé, výhoda rádia je, že si pustíme ještě jednu písničku a pak to zkusíme po druhé. Nevím, co uděláme, až to nevezme po druhé. Tak pojďme to zkusit ještě po songu klidně. Pojďme si zahrát, to máme na klid.

0: Tak uděláme druhý pokus, jestli teď bude na telefonu tenisový expert Zdeněk Žovka. Hezké ráno po druhé.
1: Ahoj Miloši, já tě slyším, doufám, že ty mě teď taky.
0: To je skvělý, když dva lidi se slyší a poslouchají se. Zdenku, já tě zdravím, tak pojďme rychle k tomu. Začíná US Open, poslední nejslavnější tenisový turnaj na světě z těch čtyř, co existují. Za námi je Paříž, Austrálie a za námi je Wimbledon. Před námi tedy Amerika. Jak vidíš šance českých tenistů a vůbec tvůj pohled na start, krom toho, že třeba legenda Djokovic už vypadl v prvním kole?
1: No tak začal bych tím Djokovicem, protože to je neuvěřitelná věc vlastně, co se stala. Prostě to stáří ho dohání, no a nějak ten rekord 25, co má ta Margaret Court, těch Grand Slamů, tak asi to vypadá, že se mu to nepovede jako překoná.
0: Pardon, když jsi řekl stáří v jeho věku, tak mě zamrazilo teda. Jo, bavíme se doufám o tenisovém stáří, protože ano, jinak teda bych chtěl být tak strašně starý jako Djokovic, to ti říkám na rovinu.
1: Jo, no, tak to já samozřejmě taky, ale jako on vlastně tam odehrál jeden turnaj jenom jako přípravný, tam se mu moc nedařilo, no a prostě trápil se celkově. Čili jako je to velký překvapení, protože vlastně neví se, jak bude hrát ten Alcaraz. Po tom několika měsíčním odpočinku Sinner tam není, takže někteří experti říkali, že má šanci, no tak bohužel to skončilo v prvním kole. Co je pro mě sympatický, že to i přes ty všechny potíže, co měl, že to dohrál, protože za mladá on často krečoval ty zápasy, což vyvolal dokonce tehdy kritiku od Federera, že prostě takhle to nemá být. Tak teď to dohrál, evidentně nemohl.
0: Jasně, jasně. No pojďme k těm našim. Jak vidíš šance českých tenistů?
1: No, je to neuvěřitelný. Já už jsem si myslel prostě loni nebo předloni, že to nejde dál už vyšperkovat, zejména u těch žen. No a jak jsme se bavili, že v finále českých hráček ve Wimbledonu, to je prostě sen. Ale ono to pokračuje dál, když si vezmeš, že najednou Sára Bejlek udělá dostane se do semifinále s výškou snad 160 něco. Pak tam vyhraje Bousková s Noskovou, vyhrajou Debla, teď vyhrajou Mixa, takže pořád jako mi to přijde, prostě, že je to nějaký úplně nenormální.
0: Český tenisový sen zatím nekončí, takhle bychom to mohli říct.
1: Je to tak nějak, ale prostě je to neuvěřitelný, vůbec na to nemám slova, jak bych to popsal, že prostě 1, 2, 3, 4 a prostě najednou všichni vyhrávají. No ale šance na tom Grand Slamu, že jo, to je zase jiná věc, jak se na to díváme. Zatím se nedá říct před tím začátkem úplně ty šance, nevíme, jak na tom je třeba Kája Muchová, protože taky nehrála, takže celkově se, jako myslím, obecně říct nějaký šance by je hrozně těžký typovat.
0: Dobře, nevadí, tak kdo má rád tenis, tak ví, že teď to začalo, začíná a uvidíme, kam to dospěje. To je tak hezký na tom sportu a i na tom tenisu, že speciálně u toho tenisu to opravdu dokáže otočit jeden míček a je to všechno jinak. A ta historie těch zápasů zná několik, kdy už všichni jako říkají, to už je hotový a jdou si pomalu vyplatit sázky a ono opravdu jako jeden balón, jedna páska a ono se to zlomí a je to všechno jinak. Na to já se těším. Takže držme...
1: Je to tak, jak říkáš, že jo, přesně vidět, že komu tenisu trochu rozumíš, takže třeba řekněme Kája Plíšková, že jo, prohrávala set asi 4-2, pak odvrátila matchball a vyhrála to celý, takže ve třím kole to je příklad na to, co jsi vlastně teďka jmenoval. No, tak uvidíme.
0: Zdenku, díky a já se ti určitě ještě ozvu, aby jsme se podívali, jak to pokračuje v Americe. Hezký den, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Holmes, Dave Stewart, legendární Eurythmics na frekvenci 1, hit Sweet Dreams. No, přátelé, školáci mají ještě dneska volno, takže ještě si to užívejte. Já už je to takový, je to uplakaný trošku, ale furt je to volno. Tak si ještě odpočiňte, seřaďte si tušky do penálu. To mě vždycky bavilo, pak už nikdy, ale vždycky před tou školou jsem to měl jako bič, jako bič. Ono to potom odchází. No a co je důležitý, že se nám vrátila moje drahá kolegyně, na kterou jste zvyklí od 10 hodin, to znamená, že se nám vrátila Marta Jandová. Šla si udělat kávu, protože jak tady dlouho nebyla, tak si spletla a šla do druhé budovy. Ale teď už ví, že stroj máme tady na patře, takže to je v pořádku. Takže pokud vám Martička chyběla, stejně jako mě tady, tak si na ní počkáme, vypadá fantasticky a chlubila se nám tady s Milanem Bilkem, že začíná tančit tréninky, že začíná dokonce prý 6 hodin. Tak to byl můj poslední trénink, 6-hodinový, to vím zcela bezpečně. No tak si dělá si dlouhý kafe, že jo? Si dělá možná jako takovou tu americkou verzi, jak to neseš na rameni.
1: American Long, nebo
0: American
1: jak
0: long, long, long, long. American...
1: Ty jsi kávař, jaká je jako nejprodlouženější káva?
0: Jak chceš?
1: Americano. A ještě Long Americano.
0: Jo, v Americe XX Long Americano. Jako když si dáš plnou nádrž u pumpy, tak dostaneš plný kýbl kafe. Ono to s kafem už nemá moc společného, ale je to jako hodně, no. Tak už vidíme Axel Mata, Morgan.
2: Krásné, dobré ráno.
0: Chris Scott.
2: Já jsem zpět a ještě ano. Je srpen, já jsem nepožádal, ano. Se srpnu zavítám.
0: Možná si že mikrofon zapnem.
2: No. Aha,
0: tak... nebyla jsi tady dlouho, já to vím.
2: Počkej, já vždycky s tebou mluvím tady ten mikrofon.
0: No, dítě, je úplně v pořádku. Jak
2: já jsem ráda. Je. Měla jsem se krásně, měla jsem se rychle, ale nejvíc času jsme trávili na chatě, kde to mám úplně nejradši. Takže bude se mi stýskat potom, že vstanu a v 7:30 jdu s těma pejskama na pyžamu na pole. Pak si udělám kafe, sednu si na lavičku před domeček a koukám na ptáky. Ale jednou jsem měla štěstí, jedno dopoledne. Letělo káně, obrovský, teda úplně nad náma. Potom se tam honily 3 poštolky a potom my máme 10 hnízd jířiček, takže ty se tam...
0: Já jsem myslel, že honily tam 3 stíhačky.
2: To naštěstí ne. Máme tam ráj na zemi vlastně. Jsou tam ptáčci, je tam spousta hmyzu, nesekáme zahradu a tak je nám dobře.
0: To bylo jak National Geographic.
2: Ty jsi měl taky krásně.
0: Já jsem se měl báčně.
2: Ty jsi jezdil na vespě.
0: Já jsem taky. Všechno to, ale uteklo. No nic, posluchači už šílí, takže zprávy s Kačenkou a pak už Marta Janda. Ale jsem guten tak.
2: Děkuji moc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press. Patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
7: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Tak pojďme se spolu podívat. Poslechnu si zprávy, tady je Kateřina Vavřínová.
8: Pěkné dopoledne. Veřejnost může pomoct s nákupem školních potřeb pro děti samoživitelů. Soud začal projednávat odvolání Naďové v kauze Čapí hnízdo a bouralo se na D7 a D5. Třetině rodičů samoživitelů nezbývají peníze ani na základní školní potřeby, proto jim pomůže sbírka organizace Fandi mámám. Nejčastěji odhadovaná částka, kterou musí vydat za školní pomůcky, přesahuje i 5 000 korun. Lidé můžou tyto věci nakoupit a nechat ve sbírce v hypermarketu v Praze Štěrboholích nebo i jiným způsobem, jak nám řekla spoluzakladatelka organizace Petra Květová-Pšeničná.
9: Pomoc pořízením školních potřeb je možné nabídnout i prostřednictvím naší aplikace materiální pomoci Fandimat. Tam je možné nabídnout i třeba použité věci, jako je penál, aktovka. Je možné tam i vyhledávat v příspěvcích, co tam lidé poptávají. Už teď je tam spoustu poptávek, například po školních aktovkách.
8: Sbírka potrvá do poloviny září. Vrchní soud v Praze začal projednávat odvolání europoslankyně Jany Nagyové proti rozsudku v kauze dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Žena dnes k veřejnému zasedání nepřišla, v minulosti vinu odmítla. Městský soud uložil Nagyové za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. České dráhy namontují kamery do více než 50 svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro 90-milionové investice si slibují, že zvýší bezpečnost a hlavně odradí sprejery, píše web veřejnoprávní televize. Čtyřnásobný šampion Novak Djokovic skončil na US Open už v prvním kole. Vítěz 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
8: Dopoledne bude zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Přehánky už budou jen ojedinělé. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě a východě naměříme až 28, na horách maxima budou kolem 17.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A krátce po 10. hodině míříme na silniční tahy.
10: K nehodě osobního vozidla došlo na 13. kilometru dálnice D7 ve směru do Prahy. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Další nehoda osobního vozidla je na 47. kilometru dálnice D5 ve směru do Prahy. I zde je průjezd bez držení. A k nehodě osobního vozidla došlo na 22. a půl kilometru dálnice D10 také ve směru do Prahy. I zde projedete bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
8: Posloucháte Frekvenci 1 a po prázdninové pauze k nám přitančila do studia Marta Jandová.
2: Tak moc děkuji, ještě jednou krásné dopoledne. Já jsem taková ještě celá rozjařená, protože opravdu skoro 2 měsíce jsem tady vlastně nebyla a trávila jsem prázdniny s mojí dcerou a bylo nám strašně krásně. Nicméně, těšila jsem se na vás, poslouchala jsem rádio, teda ne každý den, když jsme byli na chatě, tak bylo všecko vypnutý, i ten mobil často, ale říkala jsem si, že se těším, já totiž mám vždycky ráda ty nový začátky. No a s 1. září, což je zítra, je vlastně nový začátek. Akorát jsem to nemohla vydržet a jsem tady už v srpnu, je 31. srpna, máme skoro 6 minut po 10. hodině. Svátek mají dneska všechny Pavlínky, tak holky, mějte úplně nádherný den a já vám k tomu posílám super písničku. Tady je David Guetta a Teddy Swims a Tones and I Gone, Gone, Gone. Hezký poslech.
5: Co se děje?
7: Co se děje?
5: S Martou

Příhodná písnička Turn Back Time od kapely Aqua. Turn Back Time znamená, že jo, vrátit zpátky čas a myslím, že spousta našich dětí by si to přálo, aby bylo zase 1. července. No nic, prázdniny dnešním dnem končí.

0: Máte děti a nevíte, co s nima. Hlídají babičky, nebo je třeba posíláte na tábory, na příměšťáky, a nebo taky se s váma třeba nudějí doma, že jo? Chodí s váma do práce a vy se těšíte, až usednou do školních lavic a vy budete mít konečně klid. Takže to je první skupina, kdy se opravdu těšíte vlastně, že už ty děti odejdou do té školy, že budete mít klid. Nebo prázdniny milujete, to je ta druhá skupina, protože třeba v létě moc do práce nemusíte, nebo jste na mateřský, nebo prostě máte možnost si to volno udělat a cestujete, jste na chatách, milujete ten klid ve městech, když půlka národa odcestuje. Ono také teda léto nejsou jenom prázdniny, že jo? Není to jenom o dětech, léto je prostě fajn, žádný tahání bund a čepic, prostě máte jenom triko, šortky a šup, jdete ven v nějakých žabkách, drink někde ve stínu u rybníka nebo u řeky, prostě ve stínu hlavně někde. Léto je pohoda. No ale zpět k těm prázdninám, tak máte rádi prázdniny nebo nemáte rádi prázdniny? Napište mi, jestli teda máte nebo nemáte, samozřejmě napište i proč, jako jsem řekla, nejlépe SMS-kou na 736 300 444. Já se budu těšit na vaše zprávy, mezi tím mám pro vás to nejlepší z muziky a za chvilku jedeme dál u nás na frekvenci 1.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl ty hry.

0: od Tears in my eyes, taky písnička, která by se hodila k dnešku, protože člověk tancuje, má sice slzy v očích, ale vlastně se těší ze života, jestli prázdniny končí, anebo ne. Tak, já jsem se vás zeptala na začátku mýho dnešního vysílání, do jaký skupiny patříte vy, jestli máte prázdniny rádi, nebo naopak se těšíte, že už končí. A hrozně to těší, že od vás dostávám tolik zpráv, vlastně po dvou měsících, co jsem tady nebyla, jste na mě nezapomněli a jste na mě hodný, moc děkuju. Tak začnu Katkou, která napsala. Dobrý den, Marto, zajímavé téma. Mám to přesně půl na půl. Cirka od půlky května se nemůžu dočkat prázdnin, dovolené, pohody a takového toho rozvolnění, takže si to užíváme. A pak kolem 15.8. se to zlomí a já odpočítávám skoro na minuty, kdy konečně začne školní rok. A dcera v srpnu 13, tak to máme stejně, konečně přijde do školy a život zase dostane řád a takový ten nastavený systém, ve kterém všichni ví, co se má. Milá Katko, já to mám podobně. Teda ne, že bych to odpočítávala, já se spíš děsím od toho 15. srpna, že začnou ty povinnosti, protože tím, jak jsem muzikant a o prázdninách mám z rádia volno, tak já mám vlastně jenom ty víkendy, kdy pracuju a jinak mám volno a jezdím vlastně na tu chatu, nebo jsme byli jednou u moře, nebo jsme byli v Alpách, pak zase jinde na horách, tak mě to vlastně strašně tady to baví a děsím se právě, že zase začne to, protože já jsem ten taxikář, že jo. Já vozím po těch kroužcích, do toho venčím ty psy, do toho dělám furt ty svačinky a ano, bylo taky v srpnu 13 a už si většinu těch věcí dělá sama, ale nějak se mi jako ještě nechce pouštět samotnou. Ještě je to furt moje holčička. No nic, Katko, strašně moc děkuju. Tak pak tady píše slečna jedna, která jde na Gimple do první třídy, tak to gratuluju. A píše, prázdniny mám ráda, protože jsem déle než dva dny s taťkou a tak jezdím na tábor. Jinak bych se těšila do školy na spolužáky, na nic jiného bych se nikdy netěšila. A já to mám podobně, i když už dávno do první třídy nejdu. Já jsem se vždycky na konci prázdnin těšila na moje spolužáky. Protože člověk zase jako si všechno řekne, o těch prázdninách je to přece jenom počase nuda. Kdyby se to jako dalo rozdělit, že byly třeba červen prázdniny, pak červenec by se chodilo do školy a pak zase srpen, tak by člověk neměl takový ten pocit, že se všechno musí jako doklábosit, vyklábosit. Píše tady ještě další posluchačka, nikdy jsem neměla ráda dva měsíce prázdnin, byly pro mě moc dlouhé a těšila jsem se do školy na spolužáky, jsem ráda, že skončili, přestože už mi je 68 let. Píše ještě Janička ze Švédska, ahoj Marto, vítej zpátky. Do školy už nechodím, ale těšila jsem se. Švédské děti chodí už od půlky srpna, ale na prázdniny šly už v půlce června. Chci pozdravit moji milovanou Neteř, tady do školy zítra a vůbec se jí nechce. To přežiješ, Anetko, zdraví tady Jana. No a já bych tím, pokud poslouchají nějaké děti, nebojte se, on ten rok zase strašně uteče, ale hlavně za chvilku už jsou Vánoce. Takže další 14 dní prázdnin. Tak jo, my jdeme dál. Opět to nejlepší z muziky, ale hlavně prosím vás, držte si klobouky, protože za chvilku budu zase po prázdninách přát poprvé k někomu k narozeninám. Takže pokud někoho máte, kdo dnes 31. srpna slaví, tak mi klidně napište a já můžu třeba i zavolat, když mi napíšete číslo oslavence s přáním, vaše jméno a tak dál. Jak už jsem řekla, pište na 736 300 444 nebo na mail marta@frekvence1.cz. Budu se těšit, zatím papa.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Oprava kabelových vedení uzavřela levý jízdní pruh mezi 163. a 161. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. Zdržení je okolo 10 minut. Co se týká příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy, budete popojíždět v nesouvislé koloně od 180. kilometru. Zdržení pro osobní vozidla je 10 minut, pro nákladní 20. A zdržení je i na Pražském okruhu, důvodem je hustý provoz. 10 minut je od sjezdu z dálnice D5 po Ořech. V opačném směru od Lochkovského tunelu za Barandovský most 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.

0: Smash, Boom, Bang na frekvenci jedna krátce před, no vlastně za chviličku je 10:45 a já jdu popřát k narozeninám. A na telefonu bych měla mít Elišku. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Krásný dobrý den, milá Eliško, já mám hroznou radost, že jsem se vám dovolala. Vaše dcera Jitka mi napsala zprávu.
1: To je úplně, nemám slov.
0: No počkejte, ona mi právě prozradila, že dneska slavíte narozeniny a že by vám moc ráda popřála právě skrz naše rádio Frekvence 1, skrz všechny posluchači, kteří nás poslouchají. Takže jestli jste připravená, milá Eliško, já bych vám chtěla popřát za Jitku a za všechny i za nás všechno nejlepší k vašim 70. narozeninám.
1: No to je číslo.
0: To je krásný
1: číslo. Já jsem říkala, to není možné, že jsem se dožila, jako úplně, co říká, to není, jako nemůžu ani tomu uvěřit.
0: A tak podívejte, jste milovaná, podle vašeho hlasu zníte, že máte dobrý kořínek, že máte skvělý zdraví a 70, podívejte, v 70 letech měl můj táta ještě dalšího potomka.
1: No.
0: Takže
1: tak jako muži ti nejsou limitováni, že?
0: Já vím, no, a hlavně to stejně vždycky obstará ta maminka, že jo, ne ten tatínek.
1: No,
0: vaše dcera Jitka tady ještě píše, že vám za všechno moc děkuje a že jste ta nejlepší mamka na světě.
1: Aj ona je úžasná.
0: Jo. A uvidíte se, oslavíte to spolu, budete mít nějakou oslavičku.
1: No, já jsem to už oslavovala dřív, i když se říká, že se to nemá.
2: Ta jedno.
1: A tak dneska právě, jak mi přál manžel, tak jsem říkal, no to je úžasné, že jsem se dožila. Ale já vám musím říct takovou perličku. Já jsem se narodila za 5:12, jako před půlnoci. A moje mamka, prostě to je fakt jako úžasné, jo. Ona tomu lékaři, jako toho lékaře se ptala, jestli jsem se narodila ještě 31.
0: Ano.
1: A ten pan doktor říkal, a proč, maminko? No protože, aby to dětko nemuselo chodit o jeden rok později do školy, představte si.
0: To je pravda, ale to je, takže vám, no, vlastně je, vám to takhle ulehčili. No,
1: no, ale jak dopředu normálně myslela už na tu budoucnost.
0: Tak to dobře, ty maminky děláme. No nic, milá Eliško, mějte se krásně a přeji vám ještě minimálně 20 let taky ve zdraví a ve spokojenosti.
1: A vy taky a hodně krásné hudby, protože vás ráda poslouchám.
0: Děkuji moc krát, mějte se krásně. Tak to byla milá Eliška. Další přání jde paní Janě Máchové, úžasné kolegyně z práce, která má dneska 50, se vzkazem od Pavlínky, která zase dneska slaví svátek. Pavlínka píše, ať jí vše v životě šlape tak jako na kole. Mám tady ještě jedno dodatečné přání mamince Lidce Muzikářové k 80. narozeninám. Milá maminko, hodně zdravíčka a životního elánu. Máme tě moc rádi za celou rodinu, to přeje Radka. Potom další přání třem kolegyním v práci, tak zaprvé Pavlínce k svátku a potom Martě a Květě k narozeninám. Všechny pracují ve firmě Pravé hořické trubičky a určitě by to holkám udělalo radost. Takže tady je vzkaz, tak na vás, holky, hodně zdraví, štěstí, lásky, smíchu a co nejméně otravných kolegyň. To přeje Soňa a Radka. Tak a ještě se jdu podívat dál, co tady je. Kdo tady ještě přeje? Květuška má dneska narozeniny, tak přeju všechno nejlepší. Až se jdu podívat do e-mailu, protože koukám, že to tady pořád a pořád kliká, bliká. Tereska Salcmanová slaví dneska 18. narozeniny. Právě nás veze autem z autosalonu, kde jsme jí byli pořizovat její první autíčko. Tak Teresko, spoustu šťastných kilometrů, máme tě rádi, mami, tatí a brácha Tom. A jestli nás teda posloucháte, tak Eliško, opravdu opatrně a všecko nejlepší, protože tvůj život je celý ještě před sebou. A já vím, že to je dlouhý, ale ještě tady je nejlepší svojí mladší sestřičce Aničce, která dneska slaví 26 let a předevčírem porodila nádhernou holčičku Olivii Teu. Ani si úžasná a silná, zvládla si to. Těším si, až si malou poprvé pochovám. Strašně moc dlouhý přání, ale prostě všecko nejlepší od tetičky Zuzanky. Kdo ještě slaví? Sapča Pulcrová z Ostravy, tak přejeme všecko nejlepší a všem ostatním a všem Pavlínkám ještě krásný den. Jo a

Ještě bych ráda zapomněla, takhle, že jsem zapomněla popřát těm slavným, kteří dneska slaví narozeniny, a to bych chtěla napravit. Pojďme zatím, dneska slaví narozeniny zpěvák Michal Hruza.

0: Narozeniny dneska slaví Tereza Maxová, taky přejem všecko nejlepší, také český hokejový trenér, bývalý brankář Ondřej Pavelec a herec Richard Gere. Děkuji moc krát, to bylo všecko k narozeninám. Vlastně s váma už loučím, protože moje hodinka se schýlila takhle hrozně rychle ke konci. Já se do zítřka uklidním, jsem trošku nervózní po těch dvou měsících. Doufám, že se máte báječně, doufám, že se máte krásně a že se nehroutíte právě z toho, že nám skončí srpen. Ale já vím, že že září a říjen ještě bude krásné babí léto a že se vlastně to léto tím trošku prodloužíme. Mějte se moc krásně a ještě vám přeju krásné vysílání svým kolegou, který už tady sedí se mnou, který přebírá za Robina.
1: A
0: Milan Dílek je tady. Ahoj Milane, jak se máš ty?
1: Já se mám skvěle, já se mám dobře, já jsem tady byl skoro každý den v rádiu a bylo to fajn. Hezké letní prázdninové vysílání. Jedeme dál.
0: Jedeme dál. Třeba na Vespě, anebo po svej.
1: Nejlépe.
0: Ahoj.

0: Flashdance, What I Feel In, a to byla klasika Irene Cara. Po 11. tady společně dáme si další muziku a budou třeba vohnout. Vezu vám taky Velbukan Candle, Rescue Me. A Revolady Gaga.
1: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo dostává Ondra.
2: Hezké dopoledne. Národní ústav duševního zdraví otevře stacionář pro náctileté. K masovému přílivu migrantů do Seuty před měsícem přispěli prý Rusko a také Izrael. No a zdržíte se na dálnici D1. Národní ústav duševního zdraví příští rok v lednu otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Ten bude určený pro dospívající od 14 do 18 let. Pro koho je program mířený, řekla Frekvence 1 vedoucí adolescentního stacionáře Národního ústavu duševního zdraví Eva Dreyfus.
3: Důležité je taky, že program není zaměřený pouze na jednu konkrétní psychiatrickou diagnózu. Vycházíme spíš z takzvaného transdiagnostického přístupu, tedy z obtíží a mechanismů, které se mohou objevovat napříč různými duševními poruchami. Může jít třeba o potíže s regulací emocí, zvládání stresu, reakcemi na náročné situace nebo fungování ve vztazích.
2: Péči poskytne stacionář zdarma. Kapacita bude asi 200 klientů ročně. Zájemci se můžou nahlásit na webu už ode dneška. Švart systém v Česku je podle ministra práce Aleše Juchelky i záležitost odborů, protože nebyly dost silné a nevyjednali běžné podmínky. Měly by se emancipovat a chránit pracovní trh, pokud míní, že jsou na něm nepravosti. Juchelka to dnes řekl v rozhovoru novinářům. Reagoval tak na kritiku odborářů na návrh nové definice zaměstnávání kvůli platformové práci. Podle odborů změna oslaví ochranu pracovníků a přispěje k dalšímu rozšíření švart systému. K masovému přílivu migrantů do Seuty před měsícem přispěly dezinformace na sociálních sítích z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajně pravicové hnutí. V rozhovoru to dnes řekl španělský premiér Pedro Sanchez. Vyloučil, že by za přílivem desítek tisíc migrantů do Seuty stály marocké úřady a také oznámil, že španělský král Filip navštíví Seutu, až k tomu budou vhodné podmínky. 14násobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navenem z Argentiny. 39-letý Djokovic celý zápas bojoval nejen se soupeřem, ale také se zdravotními problémy. Několikrát se pozvracel, trápili ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřit záda.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes nás čeká spíš zataženo až oblačno na severovýchodě Čech i s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude pršet jen místy. Postupně od západu budou srážky většinou ustávat. Hlavně v Čechách bude ubývat také oblačnosti. No a teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy až 29.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 ve směru na Prahu na 47. kilometru. Tam aktuálně je mimo komunikaci osobní automobil, proto při průjezdu tímto místem zbystřete. A pozor taky na dálnici D1 ve směru na Prahu od Brna na 210. až 203. kilometru. Necháte zhruba 10 minut v koloně. Tolik zprávy a teď už pokračuje vysílání. Otěže přebírá Milan Bílek.
0: Je to tak, hezké dopoledne vám přeji úplně výjimečně, krátce po 11. hodině, tak já vám vezu zejména to další kolo posledního slova. Takže za pár desítek minut budete moci zkusit, no a spolu nahlédneme také do toho dalšího měsíce, to je září, září. Za chvilku se nám to překlopí a tam já vidím čet na vinobraní a moc hezké akce na báječných místech. Tak máte-li rádi víno, dejte si nás, máte-li rádi muziku, tak volume doprava. Třeba vohnout, anebo teď Tom Greenen a Don't Break the Heart.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací tím seznam, nastavím dlaň a

0: Rescue Me, a to byly Bell, Book and Candle na frekvenci 1 po 11. Zdá se, že se nám už vyčasilo. Ty dopolední přehánky a bouřky jsou pryč a čeká nás spolu jasné odpoledne. A v září samozřejmě hodně vína. Kdyby náhodou, já to mám rád vždycky, když to přijde po prázdninách, to jsou ta různá vinobraní. A jedno z těch nejslavnějších, myslím, že je to Pálavské, které se bude konat 9. až 11. září, velký festival vína v nádherném Mikulově. No a pak budou následovat další adresy, třeba Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Máme tady vinobraň na Grébovce, to znamená pražská adresa 18. až 19. září, jinak začíná v pátek degustace burčáku a vína v Havlíčkových sadech a také na náměstí Míru. A kdybyste to chtěli zhodnotit, také na konci měsíce, třeba v krásném prostředí Karlštejna, budete moci, protože to karlštejnské vinobraní je nebo padá na ten poslední zářijový víkend. A to budou ty historické slavnosti s průvodem v Podhradí i na hradě Karlštejn. Je z čeho vybírat těch dobrých adres, doufejme s dobrým vínem, je daleko, daleko víc. Tak máte-li chuť, tak hledejte a věřím, že najdete tam někde poblíž, kde jste, i to vaše vinobraní. Tak za chvilku to možná bude na špunty, myslím na jako dobré šampaňské, protože pokud trefíte jackpot posledního slova, a to už je skoro 50 tisíc korun, tak to si zaslouží velkou oslavu. A já tím chci říct, že už za chviličku je tady druhé kolo naší soutěže. Velké peníze. Ale předtím Enigma, anebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Stavebniny Tech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Tech.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Pretend to Innocence, tato lajnek má před půl dvanáctou. Velký okamžik se blíží, frekvence jedna pro vás má skoro 50 tisíc korun. A můžete je mít.
1: Frekvence jedna.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Ale dáme poslední slovo herečky Petry Hřebíčkové, tak máte-li chuť, zavolejte nám do studia právě teď. Máte jednu jedinou možnost, jednu jedinou příležitost, samozřejmě jako vždycky budou následovat ještě další během dnešního dne. Tak první z vás je tady, zkusíme to a pojďme do toho naživo. Já se vás taky rád zeptám, jak se máte, jak je skoro po prázdninách. Frekvence jedna, Milan Bílek, dobrý den.
3: Dobrý den, David.
0: Dobrý den, Davide. Tak jak se máte na to 31. Už jste zpátky v práci, nebo jak to je
3: no
0: dneska?
3: Jo, už jsem zase tady.
0: Jo?
3: Plný síle.
0: A takový to srovnání tempa, jde to, nebo to drhne od rána, Davide?
3: Jde to dobře, jde to dobře.
0: No, vy jste optimisticky naladěný, tak to jako bude fungovat dobře. Tak Davide, já pro vás mám ještě jednou připomenutí vlastně té neúplné věty Petry Hřebíčkové a vy doplňte slovo, když to klapne, tak získáváte 47 tisíc korun. Tady to je, Davide.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Zkusím suvenýr.
0: Suvenýr. No, to se tak jako trošku blížíme. Suvenýr by to mohl být. Tak tady je odpověď našeho počítače. Není to suvenýr. Není to suvenýr.
3: To škoda.
0: Tak to zkuste příště, ať se vám daří a přeju vám hezký vstup do září. Mějte se, díky.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Tak pojedeme dál, protože i dnes odpoledne dostáváte další možnost. My přihodíme penízky. Na odpoledne je to už 47 tisíc korun, no a držím vám palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A jak nám to jede, pojďme se na to podívat.
5: Osobní vozidlo po nehodě stojí u krajnice 52. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Průjezdem se nezdržíte. A dvě dodávky se střetly na 1,5 kilometru dálnice D2 ve směru do Brna. Počítejte s menším zdržením. K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 61. kilometru Pražského okruhu. Na trase Horní Počernice Černý most se zvýšenou opatrností projedete jen s minimálním zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
0: Šťastnou cestu vám přeji. Za chviličku přidáme s Tomem tipy na výlety. A teď tak se nezlob, Marek Ztracený.

0: Jesus World, to bylo dělo svého času, to byl John Scatman, 10 minut po půl 12. Já se dívám, co se rozebírá dnes na těch českých internetech, samozřejmě návrat do škol, školek, změny v dopravě, včerejší derby, to bylo velmi zajímavé, Sparta, Slávie a další věci. A hlavně prosím pěkně, ne konec léta, protože léto jede dál, léto nám končí až 23. září a já doufám v nádherné babí léto, takže prázdniny možná končí, ale léto nikoli. Pokud vy byste si chtěli skvěle odpočinout a na mnohé zapomenout, tak Tom Fila připomíná, že skvělé je to taky na Kutnohorsku. Takže...
1: Hezké poledne přeji a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na zříceninu letohrádku Belvedere, který se nachází v Suchdole u Kutné hory. V letech 1695 až 1697 nechal majitel malešovského panství František Antonín Špork vystavět na hoře vysoká barokní letohrádek s kaplí svatého Jana Křtitele zvaný Belvedere. Peníze na stavbu, tehdy 1400 dukátů, získal hrabě František Špork, takže je vyhrál v kartách nad saským kurfistem Friedrichem Augustem Silným při svém pobytu v Karlových Varech. Stavitelem celé té stavby byl pravděpodobně Giovanni Battista Alipradil. No a jedná se o první vlastní stavbu tohoto velikána vrcholného baroku v Čechách. Aliprandimu se zde povedlo spojit zdánlivě protichůdné funkce v jedné stavbě, letohrádek, kapli, poustevnu a místa pro konání opulentních barokních slavností. Úpadek celého areálu nastal, když jej hrabě Špork prodal svému majiteli, který o něj neměl velký zájem. Poslední mniši správci z Vysoké odešli roku 1796 a dne 30. dubna 1834 byla již opuštěná stavba zasažena při bouři bleskem, vyhořela a nebyla již nikdy obnovena. Dnes je Belvedere spíše torzem původní stavby. Zachovaly se tady jen obvodové zdi a části kleneb a několika architektonických detailů. Jinak v těsné blízkosti nalezneme třeba i rozhlednu vysoká, na kterou si můžeme vylézt a kochat se tak krásnými výhledy do širokého okolí. No ten dnešní tip na výlet rozhodně stojí za to. Pořídíte tady spousty krásných fotografií. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a zase se uslyšíme zítra. Tak ahoj.
0: Tome, moc díky za doporučení, slovo Belvedere mi vždycky znělo moc hezky, měl jsem ho rád. Tak vyražte na Kutnohorsku, nebo na Kutnohorsko, tam je to vždycky fajn, užijte si to. Už za chviličku přidáme zprávy o 12. Předtím taky LP, anebo Lupska Paldy bude zpívat Almost.

0: Černí andělé, klasika od Lucie před 12. Po zprávách si dáme Liquido. A dále nezapomenutelná balada Take That. Nebo Kylie Minogue.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: Já přeju hezké poledne. Schodek státního rozpočtu příští rok bude 389 miliard korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a zdržíte se na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude 389 miliard korun. Po jednání vlády to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová. Ta návrh rozpočtu vládě předložila.
4: Navržený deficit ve výši 389 miliard korun udržuje náš deficit poměru k HDP pod očekávaným průměrem zemí EU, ten je 3,6% HDP, a hluboko pod úrovní všech našich sousedních zemí.
3: Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu skončilo schodkem 419 miliard korun. Letos by měl stát hospodařit s deficitem 310 miliard. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a dalších látek i za závažné činy spáchané v opilosti. Řekl to po jednání vlády.
5: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
3: Také doplnil, že přísněji by měly být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Švýcarské úřady kvůli víkendové střelbě na hudební party v Arau vyhlásily mezinárodní pátrání. Dnes o tom bez dalších podrobností s odvoláním na spolkovou policii informuje švýcarská televizní a rozhlasová společnost SRF. Vyšetřovatelé stále neznají počet útočníků. Nejasný zůstává i motiv. Není vyloučen ani terorismus. Při útoku v noci na neděli zemřela Italka, dalších 5 se zranilo. Nikdo z nich ale už není v ohrožení života. Hokejový obránce Brandon Davidson končí angažmá v extraligovém Brně. Kometa na klubovém webu uvedla, že se s 35-letým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. Davidson přišel do Brna před 2 lety ze Švédska a v první sezóně pomohl Kometě k zisku mistrovského titulu. Minulý ročník ale ze zdravotních důvodů vynechal.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude spíš zataženo až oblačno, na severovýchodě Čech také ještě s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen velmi místy. Teploty tam také budou o něco vyšší, 25 až 29 stupňů Celsia. Ve zbytku Česka 21 až 26.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: S menším zdržením počítejte na dálnici D1, doprava houstne za Vyškovem na 216. až 194. kilometru. Celkově tam je zdržení zhruba na nějakých 10 minut, možná až 15. V opačném směru se jezdí o něco volněji. A kolona je aktuálně hlášená také z dálnice D11 na 35. až 27. kilometru ve směru na Prahu nebo taky na Pražském okruhu od 14. po 20. kilometr ve směru k dálnici D1. Tak šťastnou cestu, pokračuje s vámi Milan Bílek.
0: Příjemné poledne vám přeji, lekce po 12. Kdo mě baví a kdo má dál velkou formu a kdo tady byli o prázdninách a je tady každou neděli, to je Petr Jablonský, tak vy ho můžete vychytat vždycky v jeho nedělním lifeu. A jaké to bylo třeba včera, koho jste chtěli slyšet, už vám to vezu.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Narkotika, to byla Likvido, jejich životní hit, na který jsme nezapomněli v tom čerstvém odpoledně 12 minut po 12. hodině. Už za chviličku jdi Take That, Lucie Bílá, čarodějka, Alex Warren, pro vás má Ordinary. My pro vás máme každou neděli live Petra Jablonského a koho jste žádali včera, tedy co vás zajímalo, pro jistotu to zase byla kuponová privatizace.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Dobrý den, tady Jirka Šatník, Hranice na Moravě. Já bych se chtěl zeptat pana Václava Klause na kuponovou privatizaci a jak to vlastně tady bylo s tím rozkládáním, jak, jestli by mohl něco na to téma.
3: Ne, to jsou zlá a falešná slovíčka. Levicová, nevím. Opravdu nevím, o čem mluvíte. Já v podstatě ani neznám slovíčko rozkrádat, protože prostě neznám, nedokáží rozlišit, co jsou čisté a co jsou špinavé peníze. Nevím. Opravdu nevím, o čem to mluvíte.
2: No, vy jste to vlastně nechali... Když jste to viděli, že na to
3: ne,
2: máte,
3: jsme...
2: vystudoval ekonomickou školu a vy jste moc dobře věděl, co
3: ano.
2: Vlastně děláte, pane prezidente.
3: Ano, jsem inteligentní člověk, vystudoval jsem školu a to neznamená nic jiného, že jsme zkrátka předali části státního majetku občanům, takže například byli tu občané, kteří z toho těžili, například namátkou pan Kožený, prostě byli takoví, kteří na tom vydělali. Jestliže byste si nevydělal, jestliže byste se nechopil té příležitosti, tak si nestěžujte. Tak.
2: Tak máte pravdu, ale prostě...
3: Vždycky pravdu
2: mám. Svobodu národa se obrací v hrubě a vy jste prostě jako sen, byste se měl radši nechat prostě usmažit na křesle, než se tady toho zúčastnit, jo?
3: Ne.
2: Protože já bych tady za tu zemi dýchal já. A
3: tak jestli vy byste se usmažil, tak já jsem se neusmažil, no tak smažení je levicové, to je prostě opravdu nesmažte. Dnes jsou jaksi v módě úplně jiné věci místo smažení. Je lepší třeba.
2: Děkuji vám
3: třeba
2: za rozhovor. A,
3: pára, když napřím, je to pára, to mám nejradši. No tak vidíte, najednou se to rozplynulo jako pára nad hrncem, tak jako v té naší kuponové privatizaci. Naschledanou.
2: Tak děkuji vám, naschledanou.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
10: Jedna noc, která všechno změnila.
9: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
10: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
11: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jedno...

0: For Good, silná balada boy bandu z 90. To byly Take That, s námi lehce před půl jednou. Tak kde co startuje takhle tím dnešním pondělkem, který je sice srpnový, ale už se díváme do září. No a my společně budeme bilancovat a ohlížet se za dosavadní hudební dráhou Xinta X, kterou jste mimochodem taky mohli potkat na jednom z našich letošních radiokempů, a to 12. srpna na Vranovské pláži. Takže Xintl X, 20 let, 20 hitů, a za chvilku vám připomínáme jeho velký radiový hit, který se jmenuje Anděl.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Šťastnou cestu vám přejeme. Jak nám to jede?
3: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 213. až 203. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 16,5 kilometru na trase z Prahy do Brna. A dejte si také pozor na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, kde na 56. kilometru stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.

0: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
1: Exkluzivně na Frekvenci 1.
2: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska se spolu vrátíme do roku 2006. Českem akorát otřásala kauza nejmenovaného sbormistra v nejmenovaném dětském sboru, který zneužíval svého postavení a bohužel i svoje svěřenkyně. Nevím, jak to máte vy, ale já, když jsem něčím otřesený, mám o tom tendenci dělat nemístný vtipy. A tak jsem dostal nápad na písničku o sbormistrovi v nebi, která začínala slovy: jsem anděl, co tě dneska v noci chtěl, a řídit andělský sbor, no, to je lepší než porno. Ale když jsem ten song dopsal, zjistil jsem, že tohle 4 verší je to jediné, co písničku spojuje s aktuální kauzou. Jinak by to mohla být nadčasová písnička o někom, kdo zneužívá svoje postavení. To jsem si říkal, že je lepší. A tak jsem ten začátek předělal na refrén, který už dobře znáte. Je pravda, že když písnička vyšla, dost lidí nechytilo, o čem to vlastně je. Brali to asi jako písničku o cool andělovi, co má spoustu sexu. Dost často za mnou po koncertě někdo chodil a říkal mi: ten tvůj anděl, to je super, to je úplně o mně. No, v takových chvílích člověk neví, jestli má mít radost nebo se bát. Každopádně, ta písnička na světě, tak si ji pojďme pustit.
3: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal

0: Timberlake Sandel. Jak vznikaly jeho největší hity právě u nás exkluzivně v nové rubrice 20 let, 20 hitů Xindla X. Tak po 13. hodině zacílíme společně na ten 31. srpen, co přinesl v pop music a podíváme se i do minulého století. A samozřejmě dál budeme hrát Colin, BSP anebo Pink. Už za okamžik.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Země vzdálená, vzpomínáte, to byl rok 1994. No a co se tohle hitu týká, tak skladba vznikla v Pavlíčkově domácím studiu na Kloboučku a původně mělo jí to přímo čarejší rokovou pecku, ale vydavatelství požadovalo rádiový hit. No a pan Pavlíček vytáhl ze šuplíku tuhle melodii, ze které se stal fenomén. Tady to prostě klaplo. My si dáme po 13. hodině Sweetbox. Další veterán Ozzy Osbourne. Alebo Prey.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám na co.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
7: Já přeju hezké odpoledne. Školy se chystají na začátek nového školního roku i s ohledem bezpečnosti dětí. Stanice budované linky metra D, zatím nazývané náměstí Bratří Synků, mají definitivní názvy. A zdržíte se na dálnici D1. Do první třídy letos nastoupí 115 000 žáků. Právě začátek školního roku patří v okolí škol k nejrizikovějším obdobím z hlediska počtu nehod. V září i říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr během celého roku. Krajský koordinátor BESIPu v Praze Oldřich Kassel proto doporučuje, aby rodiče s dětmi cestu do školy prošli.
8: Říct těm malým dětem, co je čeká, kde je nebezpečná křižovatka, kde se mají více rozhlídnout. Protože pravděpodobně prvňáčci a druháčci chodí ještě s rodiči, ale od toho třetího ročníku už toho tam chodí sami. Takže určitě po prázdninách sklidnit děti, říct, že už mají nějakou povinnost, určitě dbát na to, aby byly třeba i hezky oblečený, aby byly barevně, aby byly dobře vidět.
7: Rodiče by měli zvlášť u menších dětí dbát i na zdůrazňování, aby při přecházení silnic školáci sledovali, co se děje kolem nich a nekoukali do displejů mobilů. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finanční zájmu Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítli její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu. Naďová vinu odmítá, k dnešnímu veřejnému zasedání nepřišla. Stanice budované linky metra D, zatím pracovně nazývané náměstí Bratří Synků a Albrechtova, se budou jmenovat Nusle a Ryšánka. Dnes to schválili pražští radní. Další 3 navržené změny, které se týkaly názvů stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice, vedení města neschválilo. Zůstanou tak v zatím užívané podobě, stejně jako stanice nádraží Krč, nemocnice Krč nebo Libuš. Pivot Martin Kříž v neděli před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí k výhře 108-97 po prodloužení. 33-letý vyhlášený obranář a bojovník pak v rozhovoru s novináři přiznal, že celkově prožil v Praze na Královce velmi emotivní večer.
1: Frekvence 1.
7: 21 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 25 nebo 29 stupňů Celsia. To jsou dnešní teploty, čekáme spíš zataženo až oblačno na severovýchodě Čech s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, naopak na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen ojedinělé.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Od Vyškova na Brno se zdržíte v koloně na dálnici D1 na 216. až 209. kilometru. Aktuálně je průjezd tímto úsekem delší asi o nějakých 15 minut. Dobrá zpráva je, že v opačném směru se jezdí bez větších komplikací. Rozjela se taky kolona, která byla na Pražském okruhu. Zatím se jezdí sice v hustém provozu, ale bez výraznějších zdržení. Tak ať to vydrží, pokračuje Milan Bílek.
0: Příjemné odpoledne vám přeji, za chvilku spolu s námi taky Aleš Svoboda živě, protože české reprezentační volejbalistky mají před sebou dnes velmi důležitý den. Taky o tom za pár minut, teď Sweetbox, Bruno Mars a Eva Farn.

0: Everything's gonna be alright, to byly Sweetbox a tady je frekvence 1. Máme 14 minut po 13. hodině. No a teď si dáme sport. Důležitý den mají dnes před sebou české reprezentační volejbalistky. V Brně totiž odehrají duel mistrovství Evropy. A soupeřkami jim budou Švédky a více si právě teď povíme s Alešem Svobodou. Tak Aleši, hezké odpoledne ti přeji.
1: Ahoj, Milene, hezké odpoledne, to je posluchačům.
0: Tak Češky prošly do osmifinále s bilancí 4 výher, 1 porážky. Jak jsou se svou hrou a výsledky v základní skupině spokojeny?
1: Spokojeny rozhodně jsou. Češky byly možná lehce nervózní v prvním utkání proti Řecku, ale celkově odehrály velmi dobrou skupinu. Jediná porážka přišla ve třetím zápase s favorizovaným Srbskem, které i dle očekávání brněnskou skupinu vyhrálo, přičemž ztratilo jediný set a ten jim vzali právě Češky. Ty celkově splnili cíl, to znamená postoupit ze skupiny a vyhnout se v osmifinále Itálii, která ovládla skupinu.
0: Ale si Švédky ve skupině třikrát vyhráli, dvakrát prohráli a dvě poslední měření sil proti českému výběru vyhráli. A věří se jim směrem k postupu více než třeba Češkám?
1: Myslím si, že ne. Češky od doby, kdy se Švédkami prohráli hlavně ten soutěžní zápas, ten druhý pak byl přátelský, tak udělali velký pokrok. Jako tým určitě vyrostly sami hráčky, to i takhle říkali. Švédsko plývá určitě větší silou než některé z celků, na které Češky narazily ve skupině, namátkou Ukrajina nebo Rakousko, ale rozhodně to je hratelný soupeř. Asi bych i mírně Češky favorizoval. Velkou výhodou potom pro český tým může být domácí prostředí, ze kterého Češky výrazně těžili už během bojů v základní skupině a Srbsko bylo vyprodáno a celkově tam byla skvělá atmosféra.
0: No a nakonec, co se dnes musí Češkám sejít, aby mohli myslet na postup do čtvrtfinále?
1: Asi zásadní bude pokrýt největší švédskou hvězdu univerzálku Isabel Hákovou. Ta je stěžejní hráčkou Švédek. Proti Chorvatsku ve skupině nasbírala pro svůj tým neuvěřitelných 52 bodů, čímž překonala vlastní rekord šampionátu. U Češek současně budeme doufat, že jsou zdraví. O některé se při posledním utkání ve skupině pokoušela nějaká vyrostka, tak budeme věřit, že se během 3 dnů volna dali dokupy a dnes nastoupí plné síly.
0: Samozřejmě budeme držet palce, Aleši, díky a přeji hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě doplním, že osmifinálový duel mezi Češkami a Švédkami začíná právě dnes v Brně v 19 hodin. My jedeme dál, za chvíli Milli Vanilli, Ace of Base nebo Aleš Farben. Baby, goodbye.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který

0: Milan Goramisu a to byly Mili Vanili před půl druhou. Příjemné odpoledne vám přejeme v pondělí a pojďme se podívat trochu do historie. Dnes máme 31. srpna, co se kdy kde dělo napříč dekádami. Je to dávno, ale v roce 1957 právě v tento den král rock'n'rollu Elvis Presley odehrál na Empire Stadium v kanadském Vancouveru svůj úplně poslední koncert mimo území Spojených států. A jak známo, tak po zbytek své kariéry už kvůli svému manažerovi, plukovníku Parkerovi, v zahraničí nikdy nevystoupil. No a rok 1987, 31. srpna, to dorazil Michael Jackson se svým novým klipem k hitu Bad. Ano, právě v tento den televize MTV premiérově odvysílala 18-minutový krátký film, který režíroval sám slavný Martin Scorsese. Tak nevím, jestli si ho dokážete vybavit, každopádně co je jisté, že Bad byl další obrovský hit krále popu Michaela Jacksona. Já vám nadělím za chvilku Ozzy Osbourne, taky Train a Nakano a zkontrolujeme, jak nám to jede.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic. Nesouvislá kolona vozidel popojíždí od 215. po 208. km. Zdržení okolo 15 minut. Nehodu došetřuje policie na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov na 11. km. K místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Projíždíte tady opatrně. A pozor si dejte na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc. Na 32. km stojí v pravém jízdním pruhu odstavené vozidlo s poruchou. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Šťastnou cestu je ode mě nebo od nás, za chvilku Ozzy Osbourne, taky Train. A tady máte Anuka, o tobě i o mně.

0: Mama, I'm coming home, a to byl veterán Ozzy Osbourne. Na frekvenci jedna máme lehce po půl druhé, i u nás se všechno vrací na své místo. No a po té prázdninové pauze tady máme press kluby. Dnes nás tady čeká úplně ten první, tak máte lichu, tak si na to udělejte čas. Každopádně mezi tím taky Jana Knížková, která se na vás těší dnes po 14. hodině. No a mě tu pro změnu máte v rámci toho dnešního posledního srpnového večera. Tak po press klubu naslyšenou za chvilku. Třeba divokej byl, nebo David Guetta Forever Young.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Už zítra první školní den.
3: Tak schválně, jak na něj vzpomínají slavní?
1: Budou tu s námi Petr Čtvrtníček.
3: Hanka Wagnerová.
1: A nebo jste mladší generace?
3: Anička Dvořáková.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 19. hodina se blíží a vy posloucháte Radio Frekvence 1. My pro vás máme samozřejmě spoustu skvělé muziky po 14. třeba Sugar Babes. Taky pošlem Michael Jackson. Alone, a nebo Pretenders. A nabídneme zprávy za chvilku.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Příští rok se v Klecanech u Prahy otevře stacionář pro mladistvé a se zdržením počítejte na dálnici D1 u Brna. Platové tabulky se od ledna nejspíš změní. Vláda totiž schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla být pro příští rok 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl dnes po jednání kabinetu minister práce Aleš Juchelka.
5: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesnou v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
4: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Příští rok se v Klecanech u Prahy otevře stacionář pro mladistvé. Terapie pomůžou například s úzkostmi, depresivními stavy nebo mladým lidem, kteří se potýkají se sebepoškozováním. Zájemci se můžou hlásit na webu Národního ústavu duševního zdraví, řekla Frekvenci 1 vedoucí adolescentního stacionáře Eva Dreyfus.
6: Ta je dostupná už ode dneška a co je tam potřeba uvést, je tam dotazník, který je potřeba vyplnit a my na základě toho dotazníku vlastně posoudíme, zda zájem jsou vlastně vhodní k této léčbě a k tomuto programu.
4: Péči poskytne ústav zdarma. Kapacita bude asi 200 klientů ročně. Spojené arabské emiráty dnes zneškodnili íránský dron nad svými teritoriálními vodami, uvedlo podle agentury AP emirátské ministerstvo obrany. Popřelo ale údaje o tom, že by jeho letecká základna Al-Minhad byla napadena raketami, jak dříve informovala íránská státní média. Děje se tak v době nově obnovených úderů mezi Spojenými státy a Íránem, které poprvé od konce července propukly tuto neděli. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek, který má na kontě 3 reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Mareš přišel do Brna na začátku roku jako volný hráč z RFS Riga, se kterým získal 3 lotyšské tituly. Ve Zbrojovce se ale neprosadil. Během jara odehrál jen 3 druholigová utkání a po postupu už se do sestavy nedostal ani jednou.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploměr dnes má ukazovat 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno až zataženo, na severovýchodě Čech i s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku dnes budou srážky pouze místy.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Ještě pohled na silnice, konkrétně na dálnici D1. U Brna ve směru od Vyškova se zdržíte na 216. až na 205. kilometru. Aktuálně tam necháte zhruba 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu. Pokračuje Jana Knížková.
0: Jenom já. Dneska jsem tu sama.
4: Já divný. Jsem právě neviděl, jestli třeba Vojta ještě doběhne někde tady spoza rohu.
0: On je nemocnej.
4: Jo, takhle.
0: Představte si, že...
4: A co se mu stalo?
0: No, protože začíná školní rok, že jo. On to má prostě psychicky spojený, že jakmile vidí aktovku, jak jsem udělal zle.
4: 30 let.
0: Přesně. Ne, nechci si to dělat legraci. Ráno mi nějak psal, že Nebo on teda psal už včera večer, že mu není dobře, že ho bolí hrozně v krku, že nemůže ani mluvit. Což je jako u moderátora docela
4: blbý, blbý, no.
0: Jo, jako když nemůžeš mluvit.
4: A nenachodil se třeba na kempu.
0: No já jsem si to říkala, no. Jako, že on je jako slabší povaha, že on to prostě nedokáže.
4: Čeče, moje blbě. A teďka ještě škytá normálně.
0: Poslední kemp, že jo, do půl pátý do rána. To samozřejmě rodina neví, že jo, tak naštěstí to neposlouchá, že rodina dělá na konkurenčním rádiu. Ne, Vojto, zdravíme, jestli nás poslouchá, tak očekáváme zprávy, jak to teda bude, protože to došlo tak daleko, že normálně navštívil lékaře.
4: Ale?
0: Že to jako bolelo, že to nebyla žádná taková ta rýmička, co ti pošle.
4: A co mu lékař řekl, nevíš?
0: No, nemáme ještě žádný zprávy, tak jsem zvědavá. Myslím, že to bude nějaký antibiotikum a zítra je tady, když to není z cukru, že?
4: Těšíme se na tebe, Vojto. Ahoj.

Daniel Landa na frekvenci na 14 hodin 11 minut. K tomu, přátelé, pojďme se teď věnovat jedné ikoně hudební, vám to asi neuniklo, téměř všechna rádia to řešila. Michael Jackson by oslavil teď 29. srpna 68. narozeniny. A kolem tady tohoto výročí je spousta takových zajímavostí. Třeba si představte, že dcera Paris vydala písničku, ve které zní jeho skutečný hlas. Normálně na konci té písničky zazněl po letech hlas, použila ho ta dcera, právě je to nějaký, asi nějaká autentická nahrávka a my to teda tady bohužel nemáme, ale já si myslím, že to bude naprosto skvělý a rozhodně to do vysílání zapojíme, to je jasný, písnička se jmenuje Breeze. V Mexiku tancovali lidi jako šílený, což na jeho muziku se dá docela dobře, na písničku Thriller v Mexico City 29. srpna stovky fanoušků společně zatančili legendární choreografii. Nešlo jenom o spontánní akci, fanoušci se na ně několik týdnů připravovali při veřejných zkouškách a na sociálních sítích se šíří strašně moc videí z téhle akce a každý tam chce být, když to vidí. No a ještě jedna zajímavost, Michaelův syn se prý objevil před fanoušky, on to teda dělá téměř, to nedělá vlastně, bylo to, jako dělá to opravdu velice sporadicky. Je to jeho nejstarší syn a ten se objevil v Las Vegas na představení Michael Jackson One, šel tam mezi fanoušky, podepisoval se, objímal je, společně s nimi popřál otci k narozeninám, no a potom to všechno završili samozřejmě velkou show. No a my teď tady na Frekvenci 1 nabídneme písničku, která je teda trošku pomalejšího rázu, ale je naprosto fenomenální. Tak vám teď 12 minut po 14. hodině po vlnách rádia Frekvence 1 posíláme Michaela Jacksona.

0: prostě nesmrtelná muzika. Michael Jackson na frekvenci 1, 14 hodin, 15 minut. My jsme o víkendu byli na festivalu, byl to festival takový komorní, to mám nejradši, mocné lidi, dobrý jídlo, dobrý pití, ale nevím, jestli to byl úplně hřeb večera, každopádně nás lákal koncert Richarda Millera. A musím vám říct, že to bylo prostě fenomenální, bylo to fantastický, bylo to prostě úplně, že člověk by se skoro až rozbrečel, kdyby nebylo trapně. Skvělí muzikanti, skvělá muzika, prostě jako... Já jsem tam odteď odcházela, měla jsem pocit, že musím jít někomu poděkovat. Nevím, komu se takhle děkuje po koncertu, ale bylo to naprosto skvělý. Jinak my už jsme to s Vojtou minulý týden propálili. My bychom tady Richarda Millera měli mít ve vysílání živě 12. října. Měl by si za námi přijít povídat tak na hoďku a povědět nám, co je nového. No a my ho samozřejmě vyspovídáme, takže když vás bude cokoliv zajímat, tak můžete taky prostřednictvím sociálních sítí tam pinknout nějakou otázku, kdyby vás zajímalo něco konkrétního. Takže si pište si 12. října tady Richard Miller na frekvenci 1. No a mě tak napadá, jestli třeba i vy jste během toho léta zažili nějaký koncert, ze kterého si prostě ještě teď utíráte pot z čela. Bylo to prostě tak dobrý, že si na to vzpomenete a chce se vám brečet a chcete to znovu zažít. Možná to byl některý z těch koncertů, který jste zažili v rámci Radiokempu, protože těch bylo opravdu hodně. Třeba Petr Bende s námi vyrazil, nebo Marple, jeden z posledních, Xindl X, bylo jich strašně moc těch interpretů, že 8 zastavení. Klidně napište nám sem 736 30444 nebo můžete použít taky profil na Facebooku nebo na Instagramu Jana Knížková nebo Frekvence 1. Který z těch koncertů, co máte za sebou teď během toho léta, byl pro vás ten úplně nej, co byste si klidně zopakovali, co bylo něco tak naprosto dokonalýho, že byste to doporučili a klidně byste ten koncert zvládli ještě jednou, protože ono, že jo, ten muzikant prostě vyráží s nějakým tím koncertem a asi je blbost prostě během třeba jeho šňůry vyrazit na ten koncert několikrát. A teď je to furt dokola, nebo ne? Já mám někdy pocit, že říkají furt ty samé věci. Asi jako moderátoři. Prostě když je léto, mluví se o teplotách, když je zima, mluví se o Vánocích. Tak nám dejte vědět, zajímá nás to, jaký ten koncert během toho letošního léta byl pro vás ten úplně nej.
1: Léto. V rytmu frekvence 1.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali ty.

0: Boston na frekvenci 1, krátce před půl třetí. Tady padla otázka, jaký z koncertů během léta ve vás zanechal něco nepopsatelného. A přišla SMSka, kterou poslala Iveta. Zažila skvělý koncert skupiny, a já se schválně zeptám, Ondřej, jestli ji zná, jo? Mm-hmm. Jmenuje se Tribubu.
1: Tak to neznám.
0: To jsou naprosto super muzikanti.
1: Já je znám,
0: já teda vlastně ani nevím, odkud jsou, ale vím, že jsme byli na nějakém festivalu v Itálii, v italské Ferraře, a oni tam hráli, to je jako takový baskerský festival, prostě muzikanti, co hrajou na těch ulicích, že jo, no, a hráli naprosto fenomenálně.
1: Rumba afrofolk.
0: Jo, taková ta muzika, která tě prostě nenechá v klidu. I ten největší netanečník se prostě klátí do vzduchu, jako, teda do vzduchu, do rytmu jsem chtěl říct. Takže znám, jo, souhlasím, to je opravdu muzika, kterou vám tady ale nezahraju. A máme jiný písničky.
1: Tak jo, dobré odpoledne, pojďme na zprávy. Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu, který dnes vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard. V Nepálu je po ničivých povodních aktuálně pohřešováno nejméně 590 cizinců z 39 zemí. Dnes to podle Reuters uvedlo tamní ministerstvo zahraničí s tím, že zatím zachránili 323 cizích státních příslušníků. A hostem presklubu dnes bude středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Ondřej Kopa se bude ptát na začínající školní rok a také na návrhy na zrušení devátých tříd nebo zkrácení letních prázdnin.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále je tu kolona na dálnici D1 u Brna ve směru od Vyškova na Prahu na 211. až 205. kilometru. Necháte v ní zhruba 10 až 15 minut. Aktuálně hlášená kolona také na silnici 1/38 při příjezdu do Havlíčkova Brodu, a to konkrétně od Hlinska. Necháte tam asi 10 minut kvůli práci na silnici. Tak šťastnou cestu.
0: Okolností, když je tu Vojta, tak vás tuto chvíli vezmeme k příběhu, který je buď pravdivý, anebo smyšlený. A já jsem hrábla do archívu, to my tady umíme. No a vytáhla jsem jeden příběh, který si poslechněte. Na konci se dozvíte, jestli je to úplný blábol nebo ne. Každopádně myslím si, že ta myšlenka toho příběhu je docela fajnová. Prostě zrušit jeden den v týdnu. A asi tušíte, který den to bude. Rozhodně ne sobota. Ani pondělí. Ne, pardon, pondělí to je.
3: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli

0: Na frekvenci jedna teď budeme mít pro vás příběh, tak jako každý všední den, bude buď pravdivý nebo nepravdivý, takže buď můžete věřit, anebo absolutně nevěřit.
1: Já jsem sliboval návrat do 90. let do Ameriky, do jednoho amerického městečka na středozápadě. Tam totiž v roce 97 radnice řešila vážný problém. Všechno se tam hádalo kolem toho, který den je pracovní a který je sváteční. Možná jste si všimli, že Američané mají posunuté kalendáře.
0: To je pravda, oni mají od neděle začátek týdne.
1: Ano, ano. Tak se psali novou obecní vyhlášku. Klasická úředničina, 14 stránek textu. A cílem bylo přesunout svoz odpadů ze svátků na následující pracovní den. Kdyby byl svátek, tak aby se to prostě odváželo o den později. Jenomže někdo při kopírování textu omylem nahradil formulaci v případě státního svátku za v případě pondělí. Jinými slovy, oni úředně zrušili pondělí.
0: Jo.
1: A teď se celý to městečko začalo tou vyhláškou, jak se řídit. A lidi chtěli třeba v pondělí si zajít na nákup.
0: Jenomže nebylo pondělí.
1: Kam, prostě pondělí neexistovalo. Tak se normálně kvůli tomu musela znovu sejít rada toho městečka a museli si odhlasovat, že tuhle legislativu rušej.
0: Ale já myslím, že tyhle věci se dějí už v dnešní době. Možná ne takhle ve velkým, ale je to něco, co se za mě, akor v Americe, klidně mohlo stát.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Mohlo se to stát, ale nestalo.
0: Nestalo se to. Škoda. No. Tak to je trošku podceňuju, co? Nebo přeceňuju?
1: No každopádně jako zrušili pondělí, což může být leckomu sympatický.
0: No tak zase začneš nesnášet úterý, že jo? Takže ono si nevybereš v podstatě. Protože ten začátek týdne tady prostě je, ať chceš nebo nechceš.
1: A proč týden nezačíná pátkem?

0: Na frekvenci na Pretenders, 14 hodin, 43 minut, jdeme na výlet.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Tak máme sice poslední prázdninový den, ani jsem to nechtěla zmiňovat, abych vám nekazala tu náladu, ale tak jako je to fakt, všichni to víme. Zrovna dneska ráno jsem šla na procházku se psem a už jsem viděla děti, co si zkoušejí svoji novou aktovku. A to je tak hezký, jakou z toho mají radost. No, každopádně, vy můžete vyrazit ještě dneska na výlet, anebo třeba o víkendu, anebo třeba v těch dalších dnech. Hele, za chvilku je státní svátek 28. září, to vychází na pondělí, pak 28. října, pak je 17. listopad, pak jsou Vánoce prostě. Těch dnů, těch volných dnů a pak máte taky nějaký podzimní prázdniny, že jo? Těch volných dnů bude strašně moc. Tak jedno doporučení od našeho kolegy Tomáše Fíly, kterého zdravím a jsem zvědavá, kam nás dneska vezme. Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Dnes jsem vyrazil na zříceninu letohrádku Belvedere v Suchdole u Kutné Hory. Ten nechal postavit mezi lety 1695 až 1697 majitel malešavského panství František Antonín Špork a vystavil ho na hoře Vysoká. Celá ta stavba má barokní charakter s kaplí svatého Jana Křtitele zvaný Belvedere. Zajímavé je, že peníze na stavbu takovéhoto skvostu, tehdy 1400 dukátů, získal hrabě tím, že vyhrál v kartách nad saským kurfistem Friedrichem Augustem Silným při svém pobytu v Karlových Varech. Úpadek celého areálu nastal, když jej hrabě Špork prodal novému majiteli, který o něj neměl příliš velký zájem. Poslední mniši tady byli v roce 1796. No a 30. dubna 1834 již byla opuštěná stavba zasažena při bouři bleskem, vyhořela a nebyla již nikdy obnovena. Dnes je Belvedere spíše torzem původní stavby. Zachovaly se tady obvodové zdi, části kleneb a několik architektonických detailů. Jinak v areálu zříceniny se nachází i rozhledna Vysoká, na kterou rozhodně stojí za to vystoupat a pokochat se výhledy do celého kraje. Pořídíte tady také spoustu překrásných fotografií. Takže ten dnešní tip na výlet můžeme doporučit a zítra se opět uslyšíme od jinu. Tak ahoj.
1: Užijte.

večer nabídne na televizi Seznam od 20 hodin a 10 minut českou krimikomedii Poklad byzantského kupce. Kapitán Exner v podání Jiřího Valy se pustí do pátrání po záhadném pokladu z 9. století, který měl být za války zničený. Mladá studentka, která se na pátrání podílí, přijde na to, že poklad ale existuje. Její pátrání nakonec přivede kriminalisty ke zjištění, že ztracený poklad souvisí s vraždou. Kromě Jiřího Valy a Gabriely Vránové uvidíte i další herecká esa, jako Jiří Sovák, Lubomír Lipský nebo Josef Kemmer. Ve středové 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam vypravíme na Šumavu společně s Tomášem Holým ve filmu Pod jezevčí skálou. Malý Vašek přijíždí na prázdniny k dědečkovi Hajnému Strakovi. Kvůli letitému sporu mezi Hajným a jeho synem Vaškovým tátou se oba vidí poprvé. Hajný z jeho přítomnosti není rozhodně nadšený. Straka ale postupně zjišťuje, že Vašek miluje les, zvířata a rozhodně z ničeho nemá strach. Napínavé okamžiky při společném boji o záchranu Strakova jezevčíka Broka oba nakonec definitivně zblíží. Ve čtvrtek od 20 hodin a 10 minut začíná na televizi Seznam návrat legendárního seriálu Chlapci a chlapy. 11-dílný seriál z roku 1988 sleduje partu mladých mužů, kteří nastupují na základní vojenskou službu, a to do motostřeleckého útvaru v Hrádku. Čeká je rok v kasárnách, první pořádná vojna, kamarádství, lásky, průšvihy i legendární vojenské hlášky. První díl se jmenuje Povolanci a v hlavních rolích se objeví například Martin Zounar nebo Eva Vejmělková. Ve čtvrtek v 21 hodin a 30 minut přichází velká novinka. Premiérový pořad 7 pádů Honzy Dětka. Oblíbená talk show se vrací na televizní obrazovky právě na televizi Seznam a od září tady bude mít své místo každý čtvrtek. Honza Dědek si bude zvát známé osobnosti české kultury i společenského života a slibuje rozhovory plné humoru, nečekaných historek i osobních příběhů. Kapitán Exner v české krimi komedii Poklad byzantského kupce, Tomáš Holý jako Vašek u dědy na Šumavě, Chlapci a chlapy a premiéra talk show 7 pádů Honzy Dětka. To je váš týden na televizi Seznam.

0: hodina je tady. Po 15. na frekvenci 1 bude Miles Smith. Taky opět Radeček. A nebo Eros Ramazzotti. A za chvilku zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu příští rok bude 389 miliard korun. Hokejista Davidson končí angažmá v extraligovém Brně a s Kolonou ještě stále musíte počítat na dálnici D1 u Brna. Schodek státního rozpočtu příští rok bude 389 miliard korun. Po jednání vlády to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu vládě předložila.
4: Navržený deficit ve výši 389 miliard korun udržuje náš deficit poměru k HDP pod očekávaným průměrem zemí EU, ten je 3,6% HDP, a hluboko pod úrovní všech našich sousedních zemí.
3: Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka. Opozice navržený schodek rozpočtu kritizuje jako příliš vysoký v době ekonomického růstu. ODS i STAN vládě vyčítají další zadlužování země a chtějí omezení výdajů, mimo jiné předvolebních opatření. Třetině českých samoživitelek nezbývají peníze ani na základní školní potřeby pro děti. Proto jim pomůže sbírka organizace Fandi mámám. Nejčastěji odhadovaná částka, kterou matky samoživitelky musí vydat za věci okolo školy, často přesáhne i 5 000 korun. Nejdražší je podle nich oblečení a boty nebo školní poplatky. Více řekla spoluzakladatelka organizace Petra Květová-Pšeničná.
5: Máme velkou radost, že máme spolupráci s hypermarketem v Praze Štěrboholích, kde je možné zpět do sbírky školních potřeb pro maminky samoživitelky a jejich děti z projektu Fandi mámám. Přispět je možné koupí základních školních potřeb, jako jsou pastelky, tušky, ořezávátko, pravítko, vodovky a podobně. A tyto balíčky pak poputují maminkám z projektu Fandi mámám.
3: Sbírka potrvá do poloviny září. Český premiér Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti nebo kohezních fondů. Babiš také kritizoval přístup bloku k migraci a také klimatickou politiku Green Deal, která podle něj ničí český průmysl. Vyzdvihl taky důležitost spolupráce na půdorysu Visegrádské skupiny, které tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Hokejový obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa na klubovém webu uvedla, že se s Kanaďanem dohodla o ukončení spolupráce. Důvodem je podle Komety přetlak v kádru.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Na 15 až 20 minut je kolona na dálnici D1, která začíná už na Vyškovem na 222. kilometru a táhne se zhruba až po nějaký 196. kilometr. V opačném směru je zdržení asi na 10 minut, rozjíždí se už za Brnem na 210. kilometru. Aktuálně je taky 10-minutové zdržení na Pražském okruhu ve směru k letišti, a to mezi 15. až 19. kilometrem. Tak šťastnou cestu o pevné nervy pokračuje Jana Knížková.
0: To bylo počasí, Brouku.
3: Ještě to
0: Dobrý, tak si dáme ještě dopravu, tu už jsme měli, tak si dáme ještě jednou počasí.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Já jsem tak, si toho taky všimla.
3: Teď už správně tedy. Ano, teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku ale můžou být až 25 nebo 29. Má být spíš zataženo. Především na severovýchodě Čech očekáváme déšť, přehánky, ojediněle také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude pršet pouze ojediněle.
0: A teď už?
3: Tak ano, tolik zprávy. A teď už Jana Knížková.
0: Prostě začátek novýho týdne, no, to je jasný. Kor po těch prázdninách, viď? Já myslím, že ty hlavičky, co se teď vracejí do školy, musí být taky úplně vymletý. Že to musí být strašně těžký, ty učitelky. Pro ně a
3: počkej,
0: ty
3: jako to
0: učitele...
3: myslí, ty učitelky, ty hlavičky?
0: Ne, jo. No, vůbec, jako myslím, ty děti, víš, jako, že teď si prostě zvykli stávat pozdě, že jo, chodit spát pozdě a teď je prostě během jednoho večera musí změnit všechno. A zítra jim to začne, ten drill. Jo.
3: No, Aspoň ta generace těch 6-7.
0: 6-7.
3: Se bude chystat na to, že jednou budou pracovat 6-7.
0: No. Ty jo, jako myslím, že tohle je hodně bolavý období pro všechny, nejenom pro ty děti, ale i pro ty rodiče, i pro ty učitele.
3: Já jsem s tím v pohodě. Ono vždycky, když začne školní rok, tak se jako zmenší ten počet lidí, kteří jsou jako tak různě v těch obchoděcích, po městech, jo, se povalující, jasně, tady pubertáci a tak.
0: Fakt, já to se vnímám naopak. To jo. Já teďka jsem vlastně celý léto jezdila do té Prahy, měla jsem kde zaparkovat, bylo to poloprázdný, víš, jako
3: jo,
0: metro bylo poloprázdný. A teď to zase nastane, prostě budeš se muset mačkat tam v tom metru, nebudeš muset najít to místo na to parkování, prostě teď všichni mají ty aktovky narvaný těma věcma, těma svačinama, že jo, ty to nesundávají.
3: Musíš si pořídit aktovku taky a mít ostré rohy.
0: A jsi šmoulinkou.

0: Frekvenci 1 Petr Muk a my jdeme teď v 15 hodin na 12 minut k tomu proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
0: A kdyby to byl Vojta, tak se ptá, a komu teďka voláme, tak se zeptám já a odpovím si sama. Pojďme volat Blance a Blance voláme do Měnína. Máme tady účtenku za takovou pěknou, vyloženě prázdninovou věc. A udělám všechno pro to, abychom ty peníze vrátili zpátky, tak snad nám to Blanka vezme. Protože každá koruna se počítá, tohle není úplně málo. Není to teda úplně moc, ale není to ani málo. A je to opravdu za moc hezkou věc možná.
3: Prostím, Trnková.
0: Dobrý den, Blanka. Blaník. Které rádio platí za vás?
3: Frekvence 1.
0: Je to tak. Já mám tady v ruce vaši účtenku. Schválně si sama rozpomenete, za co jste utrácela.
3: Myslím si, že to bylo ty brďo. No, toho bylo víc.
0: Ty brďo. No, tohle to se týká léta, návštěv různých památek.
3: Hrad Perštejn.
0: Přesně tak, Hrad Perštejn. Vy tady píšete zkrácený okruh, chápu, ty dlouhý okruhy jsou dlouhý.
3: Ano, s dětmi hlavně malýma.
0: No, to si myslím. Jak to dali? Jak máte starý děti?
3: 8 let, jedno.
0: Jo, a bavilo?
3: Zajímá se o historii.
0: Vážně?
3: To musel,
0: jo, takže holčička teda, chápu z toho správně.
3: Holčička, ano.
0: Tak to musela se někde nakazit od někoho.
3: No, tak něco ode mě, něco od tatínka, něco i od babičky.
0: Mm-hmm. Hezký koníček. Takže jste vyrazili na prohlídku Perštejna. Doporučila byste? Líbilo
3: ano,
0: se vám
3: určitě.
0: To? Jo.
3: Všemi deseti.
0: No, na účtence je 690 korun a to jsou peníze, které vám Frekvence navrátí.
3: Super, děkuji.
0: Už jste v přípravách do školy, nebo už máte připraveno?
3: Už máme všechno připraveno.
0: Hotovo. Tak to je kolikátá? Třetí třída?
3: Druhá.
0: Mm-hmm. No, tak to je ještě dobrý, ne?
3: No, tak až tak.
0: To ještě zvládáte osnovy druhý třídy.
3: Ano.
0: Horší to bude 6-7. Tak moc gratulujeme. Zůstaňte nám na telefonu, ať se daří.
3: Ano.
0: Hezký začátek nového školního roku.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

15:18 k tomu. Posloucháte Rádio Frekvence 1. Na začátku toho našeho společného vysílání jsem zmiňovala koncert, na kterém jsme byli v sobotu v Třebívlicích. A byl to koncert Richarda Millera. Naprosto fenomenální. No a padla otázka, jestli je nějaký koncert, který máte za sebou během toho léta, během těch prázdnin a stále to ve vás ještě, co to ve vás může? No prostě vyvolává ty pocity, že byste se tam klidně vrátili. Tady píše třeba Lucka. Minulý pátek jsem byla s mými fantastickými kamarádkami na koncertě Tros Diskotékos. Já mám taky svoji první zkušenost teď v létě a bylo to přesně takový, jak píšete tady, Lucko. Bylo to na Vinici, což my taky zažili na Vinici, naprosto fantastický. Byl to přesně ten koncert a zážitek, který bych chtěla znovu zopakovat, který mě totálně dostal. Bylo to fantastický, jak výkony Tros Diskotékos, tak publikum. Výborné víno k tomu, co víc si přát, prostě pecka. Já si zrovna myslím, že Tros Diskotékos jsou ti, na který můžete vyrazit vlastně po každý a po každý je to trošku jiný. Možná i jako výrazně jiný, ale souhlasím, jako tohle mě teda taky moc baví.

0: vynahradí. Manžel dokonce dostal chuť a zatancoval si se mnou. Navíc spojení s víkendem v krásné Olomouci, bylo to úžasné. Zdraví nás Danča z Pardubic. No, to když se to prostě takhle všechno sejde, to je pak z čeho žít. Takže klidně můžete dál dávat vědět a psát, jaký koncert během tohoto léta jste si užili na maximum, což je tady slogan Edlišho ráda. Dobře, co jste si užili úplně nejvíc, nejlepší koncert na světě, můžete nám psát.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
7: Jedna noc, která všechno změnila.
6: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
7: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
8: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: 15.30, aktuální čas a my pro vás na frekvenci nemáme zprávy. Za chvilku dostane slovo Ondra Albrecht.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Hezké odpoledne. Pražský vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové v kauze Čapí hnízdo podmíněný a peněžitý trest. Její obhájce rozhodnutí označil za nezákonné a podá dovolání k nejvyššímu soudu. Počet potvrzených případů eboli v Kongu přesáhl hranici 6000, informuje dnes místní vláda. Jde o největší epidemii v historii země. Překonala předchozí nejhorší epidemii z let 2018 až 2020. Hostem Press klubu dnes bude středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Ondřej Kopa se bude ptát na začínající školní rok a také na návrhy na zrušení devátých tříd nebo zkrácení letních prázdnin.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona na dálnici D1 je aktuálně od Vyškova na Brno na 219. až 201. kilometru. Dál potom pokračuje hustý provoz ještě až na 196. kilometr. Necháte tam aktuálně přes 20 až 25 minut. V opačném směru je aktuálně kolona asi na 10 minut. No a směrem k letišti na Pražském okruhu, tam je to asi na 20 minut ve směru od 4. po 11. kilometr. Tak především pevné nervy.
0: Opět Radeček, muzika pro vás pro tuhle chvíli a taky takové upozornění, buďte ve střehu, protože já mám pro vás soutěž. Budu vás zvát do kina na novinku, která by měla se v Bijácích objevit 3. září. No a v souvislosti s tou soutěží vstupenky a taky takzvaně merchandise, prostě něco moc hezkýho, takže za chvilku.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Opět Radeček na frekvenci 1 soutěž. 27 409 99 číslo, který budete potřebovat, ale možná než to začnete vytáčet, tak o co se vlastně hraje v tuhle chvíli. Můžete vyhrát s filmem Dokonalý den 2 vstupenky do kina, piknikový koš plný filmových dárků. A pozor, v pátek tahle soutěž vyvrcholí, my vám totiž nabídneme hlavní výhru a to je víkend v hotelu Domus Baltazar, přímo na místě, kde se ten film natáčel. To ale až v pátek, což je za nějakých pár dnů. Teď v tuhle chvíli hrajeme o 2 vstupenky na film Dokonalý den, piknikový koš plný filmových dárků. Jenom něco málo k tomu filmu, je to o životě Anny, která ten svůj život má dokonale naplánovaný, pak se jí porouchá auto, náhodně se setká ve vlaku s kýmsi a všechno se to změní. Vybere si jistotu nebo dobrodružství, to je takový otazník a vlastně odpověď nabídne ten film. Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den. Jinak vy už od středy, pokud se nepletu, můžete tady na Frekvenci 1 slýchat rozhovory právě se všemi těmi, kteří si zahráli v tomhle filmu, ať už je to Anna Dvořáková, Vladimír Polívka nebo Natalia Germany. Takže v rámci ranního vysílání s Lubkou a Smírou povídání s těmito tvůrci a herci. No a já bych teď chtěla přivítat někoho z vás tady na vlnách Rádia Frekvence 1. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: Dobrý den, tady Mirka.
0: Odkud voláte, Mirko?
1: Z Přerova.
0: Já mám pro vás výbornou zprávu. Vy jste totiž výherce.
1: Děkuji.
0: My vás nebudeme zatěžovat žádnou otázkou. Vstupenky jsou vaše. Kdy jste byla naposledy v kině?
1: No, tak to už si teďka nespomenu.
0: To tam byla taková prodleva, až jsem si myslela, že jste nám omdlela z radosti. Nespomenete, takže nechodíte do kina, jako nejste takový
1: ne, takže to budu to muset napravit.
0: Budete to muset napravit. Ani letní kino jste si nedopřála, třeba v létě?
1: Nevyšlo mi to, vždycky byla dovolená, takže jo. Nevyšlo mi to.
0: A to vůbec nevadí. Každopádně, my pro vás máme vstupenky, krásnou výhru k filmu. Samozřejmě s těma vstupenkama můžete na jakýkoliv jiný film, jo? Nemusíte vyloženě na ten teď aktuální, ale výhra je vaše, k tomu velké blahopřání a zůstaňte nám na telefonu.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Alana Chmájos na frekvenci 1 3/4 na 4. Tak dneska 31. srpna, zítra 1. září, vypukne to ty povinnosti, to vstávání, to nakupování, utrácení. No a všechny nás zajímá, jaký bude počasí, až povedete ty školáky do školy a půjdou ty studenti do školy. A od toho je tady Dagmar Honcová, ta nám to právě teď prozradí.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý 1. září. A přeji vám, ať vykročíte pravou nohou zpátky do školních lavic, ale také do meteorologického podzimu, který startuje právě v úterý. Počasí ale bude velmi příjemné, očekáváme polojasno, pouze v horských oblastech na severu našeho území při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou dešťové přehánky, srážkové úhrny ale budou nízko, plně se vejdou do 2 litrů na metr čtvereční. A nejvyšší odpolední teploty budou letní, v Čechách se zastaví do 25, na jižní Moravě potom naměříme až 27 stupňů.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A v chci zrát.
4: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

16. hodina a po 16. hodině na frekvenci 1 třeba George Michael. Taky pro vás chystáme Lucy.

0: právě v defoku.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A zprávy s Ondrou Albrechtem. Hezké odpoledne.
4: Já vám přeju také hezké odpoledne. Ministr spravedlnosti chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu. Do první třídy letos nastoupí 115 000 žáků. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna.
0: A mě nefunguje myš. Už se rozjela. Prostě tady si ty, chápeš to, ne?
4: No jasně.
0: Jsi začátek školního roku a všechno si tady děláš.
4: Jak bych si dala volno.
0: Jdem na to.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a dalších látek. I za závažné činy spáchané v opilosti. Řekl to dnes po jednání vlády.
0: No, stávkuje, hele. Já ji tam nemám. Já nemůžu pustit zvuk.
4: Tak to je dobře, že to řekl.
0: Počkej. Já budu set asi za technikama. Ty tady v přímém přenosu vidíte, co se jako děje, když něco nefunguje. A ono to opravdu nefunguje. Já ti ten zvuk nepustím.
4: Tak já budu číst dál a ty tam někam běž.
5: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
4: A také doplnil, že přísněji by měly být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Do první třídy letos se nastoupí 115 000 žáků. Právě začátek školního roku patří v okolí škol k nejrizikovějším obdobím z hlediska počtu nehod. V září i říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku. Krajský koordinátor BESIPu v Praze Oldřich Kasl proto doporučuje, aby rodiče s dětmi cestu do školy prošli.
6: Říct těm malým dětem, co je čeká, kde je nebezpečná křižovatka, kde se mají více rozhlídnout. Protože pravděpodobně prvňáčci a druháčci chodí ještě s rodiči, ale od toho třetího ročníku už toho tam chodí sami. Takže určitě po prázdninách sklidnit děti, říct, že už mají nějakou povinnost, určitě dbát na to, aby byly třeba i hezky oblečený, aby byly barevně, aby byly dobře vidět.
4: Rodiče by měli zvlášť u menších dětí dbát i na zdůrazňování, aby při přecházení silnic školáci sledovali, co se kolem nich děje a nekoukali do displejů mobilů. Velkou obchodní cena plynu v Evropě dnes překročila 70 eur za megawatt hodinu a dostala se tak na nejvyšší úroveň za poslední měsíce. Za zdražením stojí hlavně obnovené boje mezi Spojenými státy a Íránem, které vyvolávají obavy z dalších problémů s vývozem zkapalněného plynu z Perského zálivu. Cena během dne rostla asi o 5%. Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem z Argentiny. 39-letý Djokovic celý zápas bojoval nejen se soupeřem, ale také se zdravím. Několikrát se pozvracel a trápili ho také křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřit záda.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes v noci se budou teploty držet kolem nějakých 15 až 11 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku to bude o něco výš, víc až 18 stupňů Celsia. V noci bude spíš polojasno až jasno. Na jihovýchodě a severozápadě území se místy můžou objevit přehánky. Zítra potom bude polojasno až jasno. Během dne přechodě oblačno, především na horách zítra můžou přijít přehánky. Teploty už ale v úterý vyskočí na 25, místy na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A na dálnici D1 u Brna je stále kolona asi na 25 minut, začíná už na 222. kilometru, potom se jede chvilku volněji a opět do ní vyjedete na 210. kilometru, vyjedete až na 196. kilometru. V opačném směru je zdržení na 190. až 196. kilometru asi 10 minut. Aktuálně je hlášen hustý provoz taky na D1 za Prahou ve směru na Brno na 9. až 15. kilometru, kde je hustý provoz. Tak šťastnou cestu, pokračuje s vámi Jana Knížková.
0: No a myš, která mi zase stávkuje.
4: Zase nejede, ta
0: myš. Si prostě dělá, co chce.
4: Já už vím.
0: No, ale...
4: Pozvím si Jerryho.
0: Hele, ale víš, co je zajímavý? Jako no. Zajímavý je, že nefunguje myš, která je na drátě. Chápeš, jo? Mm-hmm. Kdyby to bylo baterkama, protože je to myš bezdrátová. No nechápu, budu tomu se
4: vlastně, to jsem takhle řešil s Kačkou Vavřínovou. No. Já jsem říkal, že jí blbne ta myš a že mě to strašně jako rozčiluje. Ona říkala, asi dochází baterky, říkám, ale zlato, ty máš kabelovou.
0: To jak to má si vědět, ne? Tak není žádný technik. No nic, my v téhle hodině vypálíme jeden rybník.
4: Ale ještě hodí, co vypálíš.
0: Ne, pozor, jednu částku, protože ta si myslím, že je strašně zásadní a vy všichni, co posloucháte Frekvenci 1, tak to moc dobře víte. V posledním slově je totiž 47 500 já padám. To je dobrý, ne? 47 500.
4: To je dost peněz, to by se mi docela hodilo.
0: To by se ti hodilo, ale ty nemůžeš hrát
4: já
0: ani nikdo z vaší rodiny. To máte blbý, no.
4: A ti by tak chtěli.
0: A chtěli by vyhrát. Taky ti to dělají takový, to, jak přijdeš domů a hele, jaký je to poslední slovo? Ty to určitě víš, že jo?
4: Říkám. Já říkám, nevím. To ví pouze CML.
0: Náš jo, centrální mozek. No. A já říkám, já jsem to asi věděla, já si to prostě nepamatuju. Mně se to nějak plete. No, takže přátelé, v posledním slově po půl pátý budete hrát o tyhle peníze. Možná ještě jedna věc, která je teď aktuální od pondělí, jsou nápovědy totiž, takže můžete mrknout na web a třeba budete o něco chytřejší. My vám každopádně přejeme, abyste se dovolali a trefili, ale ještě na to spousta času.
4: Hlavně byla myš.

0: Úžasná muzika Natálie Imbruglia na frekvenci 4:45. Tak konec prázdnin, teď to slýcháte vlastně po těch rádiových vlnách, téměř z každé stanice, zítra vám to začne a budete muset do té školy. Já bych teď chtěla být nositel dobrých zpráv a pojďme se zaměřit na volný dny, co nás čekají, respektive vás, studenty a školáky. Mám tady takový sympatický seznam všech státních svátků a prázdnin a vězte, že toho fakt není málo, jo. Všechno to začne už v pondělí 28. září, což znamená, že na konci září prodloužený víkend. Myslete na to i vy, co chodíte do práce, abyste si to volničko hezky už zabukovali. No a v říjnu, jo, v říjnu vás, školáci, čeká dokonce jako extra prodloužený víkend, protože nejenom, že 28. října je další státní svátek, den vzniku samostatného československého státu, ale 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. Takže vy se sotva rozkoukáte, zabukujete svoje kroužky, najedete na ten systém a hned máte prostě druhý měsíc prázdniny takhle dlouhý. No pak je 17. listopad, to vychází taky na všední den a tentokrát na úterý. No a pak jsou ty Vánoce, ty nám teda jako nic moc extra, no i když. Ale jo, 24, čtvrtek, pátek, sobota, ukradne nám to jenom jeden víkend, ten jeden státní svátek, tak to by šlo. Jinak vy, jako študáci a školáci, máte vánoční prázdniny od 23. prosince do 3. ledna, což je taky docela dobrý. No a pak se nám přehoupne nový rok, rok 2027 a tam to začne, že jo, pololetní prázdniny, to máme všichni stejný, nebo vy to máte stejný 29. ledna. Pak ty jarní prázdniny, velikonoční prázdniny vycházejí na březen 25, 26 a 29. To se týká školáků, no a pak je státní svátek. A tady je to teda blbý, tady nám totiž v tom příštím roce vychází 1. a 8. května na sobotu. A to je smutný příběh. No a pak zase začínají hlavní letní prázdniny 1. července, končí 31. srpna. Já myslím, že to půjde. Že to půjde, že to hezky rychle uteče. Máte se prostě furt na co těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybírá.

0: Pohodička. George Michael na frekvenci 1.16.30. No a Ondra je tu. Má pro nás zprávu.
1: Já přeju samozřejmě hezké odpoledne. Vrchní soud v Praze se trval na svém konstantním závěru, že společnost Farma Čapí hnízdo byla účelově vyvedena z holdingu Agrofert a její vlastnická struktura byla prostřednictvím anonymních akcí zastřena s cílem získat dotaci určenou malým a středním podnikům. Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že americká armáda tvrdě odpoví na íránské raketové útoky na americké cíle na Blízkém východě. Spojené státy a Irán dnes po měsíci relativního klidu obnovili boje. Hostem Press klubu bude středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Ondřej Kopa se bude ptát na začínající školní rok a také na návrhy na zrušení devátých tříd nebo zkrácení letních prázdnin.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Doprava zhoustla na Pražském okruhu hned za dálnicí D1 směrem k letišti na 77. až 82. kilometru. Tam necháte před Jesenicí zhruba 15 až 20 minut až po třetí kilometr Pražského okruhu. V opačném směru se brzdí za sjezdem z D5 asi na 10 minut. A nemine vás kolona ani pokud se pohybujete na dálnici D1 u Brna. Konkrétně to je od Vyškova ve směru na Prahu. Tam už začíná kolona na 220. kilometru. Aktuálně zhruba na nějakých 10 až 15 minut. Volněji se jede za kilometrem 196 a zdržíte se taky v opačném směru ve směru na Vyškov od Prahy na 193. až 206. kilometru. Asi 10 minut, tak šťastnou cestu.
0: Volejte 257 4999, v posledním slově na vás čeká úžasných 47 500 korun, tak držím pěstě, abyste se dovolali a hlavně, abyste se trefili.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se dovolal na Frekvenci 1? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Můžeme vidět jméno a odkud voláte?
3: Ano, Jiří, Jirka.
2: Jirka.
3: Ze Štemberka, na Moravě.
2: Ze Štemberka, tak zdravíme. Jirko, moc vám to přeju. Je tady krásných 47 500 korun, ale ten úkol je opravdu nelehký. Tak jdeme na to?
3: Ano,
2: dokončíme
3: určitě.
2: Větu Petry Hřebíčkové. A ta věta zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak zkoušejte.
3: Lego.
2: Lego. Pojďme zkusit, jestli je to to slovo, co hledáme.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Není.
3: Bohužel.
2: Bohužel.
3: Nedá se nic dělat.
2: Nedá se
3: Ale
2: nic
3: mám
2: dělat.
3: Ještě jednu věc. Ještě jednu. Až
2: no,
3: se dovolám, tak ještě
2: přesně tak.
3: Věc.
2: Nechte si to na příště. Každopádně díky za pokus. Mějte se krásně. Co daří. Naslyšenou.
3: Ano. Vy taky. Hodně zdravím.
2: Vám
3: nasle.
2: Taky. Nasle. 47 500 tam bylo, 48 000 tam je a o tyhle peníze budete hrát zítra ráno s Lukou a Smírou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: úžasná Lucie, úžasná Amerika na frekvenci 1:45. Tak už jste si asi sami všimli, ráno je tma, večer je brzy tma. Já myslím, že co nevidět, usedneme zase před televizní obrazovky a vždycky se začátkem září televize nabízejí nové seriály a prostě novou tvorbu. Já se na to strašně těším, protože mě to prostě baví. Každý večer si dát díl nějakého pěkného seriálu a koukala jsem, co se vlastně bude teď nově vyskytovat. A už zítra, 1. září, televize Nova nabídne Boží plán, což je nový český komediální seriál s Markem Lamborou, Václavem Matějovským, Filipem Březinou a je to o třech kamarádech, kteří se ocitnou v životní krizi a nastěhují se společně do jednoho bytu. Takže vždycky ten díl bude v úterý a ve čtvrtek. Uvidíme, jaký to bude. Myslím, že obsazení docela fajn. No a pak se taky na obrazovkách televize Nova objeví taková seriál Studna. Ono už je to teď na OnePlay, nebo vlastně rok už to tam je. Já jsem to viděla a je to teda fantastický. To si určitě nenechte ujít. V neděli 6. září první díl. No a potom Prima nabídne Zrádce, což už je vlastně třetí série. Pak taky Zákony vlka nebo Pod hladinou, což je nová řada kriminálního seriálu. Se vrací v podzimním programu taky Primy. A pak ještě Muži v letu, což je jeden z hlavních nových seriálů Novy pro podzim 2026. Tam si zahraje Miroslav Donutil, Bolek Polívka, Pavel Zedníček. Myslím, že to bude stát taky za to. No a co se týče české televize, tak tady mě v tom seznamu zaujal jeden takový nápis, nebo respektive název. Ferda Mravenec a Brouk Pytlík, nový večerničkový seriál podle Ondřeje Sekory, startuje už dneska v 18:45. Tak to si nenechte ujít na Dčku. No a pak je tady nový osmidělný seriál o literatuře. Takže pro ty takový trošku víc, jako co bažejí po informacích, knižní kód se to jmenuje a to bude taky určitě hodně zajímavý. No já myslím, že bude z čeho vybírat se začátkem nového školního roku, až si budete prostě potřebovat trošku vypnout tu hlavu, že budete mít po čem sáhnout, co si pustit, pokud teda jako nejste vloženě příznivci, že jo, nějakých různých Netflixů a takových těch dalších platform, kde je zase přehršel seriálu a mnohdy člověk neví, co si má vybrat. Já bych dala šanci té české tvorbě.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Už zítra první školní den.
3: Tak schválně, jak na něj vzpomínají slavní?
1: Budou tu s námi Petr Čtvrtníček.
3: Anka Wagnerová.
1: A nebo jste mladší generace?
3: Anička Dvořáková.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

dnes na frekvenci 1, krátce před 17. hodinou, budou velké hlavy a zahrajou taky spoustu skvělý muziky, třeba Nick Cave.

0: přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Má pro nás Ondřej Albrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Španělský premiér naznačil, že za migranty v soutě stojí Rusko a Izrael. A kolona je aktuálně na dálnici D1 u Brna. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok být 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Řekl to dnes po jednání kabinetu ministr práce Aleš Juchelka.
7: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesnou v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
6: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Soukromý spolek dnes představil ústeckým zastupitelům návrh na stavbu dlouho diskutované druhé ledové plochy. Radnice do konce ledna příštího roku prověří možnosti řešení. Zastupitelé se shodli na tom, že město druhou halu potřebuje. Podle zástupce spolku Northwest Hunters Jakuba Zavorala nemají mladí hokejisté v Ústí mimo sezónu kde trénovat.
8: Ty děti od dubna do července nemají možnost se tam trénovat, na rozdíl od řady jiných měst. Řada těch malých dětí musí stávat jako před 5 hodinou raní a být v 5:15 na zimním stadionu, protože jinde ledovou plochu nemají. A celkově prostě nabídka ledové plochy pro sportující mládež je nedostatečná.
6: Náměstek primátora Michal Mor z SPD řekl, že projekt je nádherný, ale pokud by město zaplatilo až 1,5 miliardy korun za nový stadion, tak pak 20 let nedostanou sportovci od města nic, protože jim na to nezbydou peníze. Španělský premiér Pedro Sanchez tvrdí, že k červencovému masovému příchodu migrantů do Ceuty přispěly dezinformace na sociálních sítích. Podle něj je šířily účty napojené na Rusko, Izrael a krajní pravici a vytvářely dojem, že hranice se Španělskem je otevřená. Do Ceuty pak během jediného dne dorazily desítky tisíc lidí. Sanchez naopak odmítá, že by za migrační vlnou stály marocké úřady. Rusko i Izrael jeho obvinění odmítli. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek, který má na kontě 3 reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a hledá si nové angažmá. Mareš přišel do Brna na začátku roku jako volný hráč z RFS Riga. S tím získal 3 lotyšské tituly. Ve Zbrojovce se ale neprosadil. Během jara odehrál jen 3 druholigová utkání a po postupu už se do sestavy nedostal ani jednou.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Teploty dnes v noci klesnou na 15 až 11, na Moravě a ve Slezsku 18 až 14 stupňů Celsia. Bude spíš polojasno, podobně jako zítra. Zítra může být místy už ale až skoro jasno. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být zítra až 27.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A pokud na jich Moravě pojedete od Vyškova po dálnici D1, tak ještě než odbočíte u Brna, zdržíte se v koloně na 211. až 196. kilometru, a to asi čtvrt hodiny. Aktuálně necháte přes 20 minut i na dálnici D1 v opačném směru, a to hned za Prahou v úrovni napojení na Pražský okruh směrem na Brno. Na 9. kilometru je tam kolona, hustý provoz, a hustý provoz je aktuálně i na Pražském okruhu směrem k letišti od 77. až po 4. kilometr. Tam je zdržení asi na 15 minut. Tolik zprávy, informace ze silnic, teď už začínají velké hlavy.
9: Velké hlavy nastoupeny, hodláme vás 60 minut nenudit.
10: Já tu mám takovou tenisovou úvodnou informaci. Věděli jste, že Rafael Nadal během kariéry nerozmlátil ani jednu raketu na kurtě?
5: No, protože je to klidný člověk.
11: No,
5: že?
11: To on,
9: Španěl. To není možný ani snad.
5: Nebo jsou drahý ty rakety.
11: On měl hluboko do kapsy.
9: No.
5: Tak co budeme dnes řešit, pánové?
9: Tak budeme se ptát, kolik asi tak jako bere policajt, když bere. Jo, takhle. A pak probereme stockholmský systém. Syndrom trošku z jiného pohledu.
0: Velké hlavy. Frekvence 1.
10: Nepromiň mi zase.
9: Někdo má nic, něco říct. On nám nerozdal.
5: Ty jsi nám nedal noty.
9: Scénáře jsme
5: noty.
9: Si nedali.
5: Tak já.
9: Scénář můžem. Jani, tady je vidět, že velké hlavy bez papíru ani ránu.
5: No, trošku jsme se podkopali.
9: To všichni.
5: Přesně.
9: Ne, jako já souhlasím, jsou situace, kdy papír nenahradíš. A místnosti teda
5: jako
9: ještě.
5: Nahradíš, ale je to zanech tomu.
11: Nejhorší je, když chybí ve vlaku.
9: To by mi z toho šli oči
5: všichni. Mám tady, pardon, mám tady jiný téma. Bratislavská policie pátrá po muži,
9: no, to jsme
5: který převážel lednici na elektrické koloběžce. Po pojízdném gauči je to další kuriozita z bratislavských.
10: Ano, já jsem na nás hrdý. Jo?
9: Babička mu určitě říkávala, Ferko, můžeš být hlupý, ale musíš si vědět poradit.
10: Přesně, tak. No. Ale já vám něco povím. V Asii by okrem ledničky vězol ještě manželku, tři děti, tucet sliepok a dva barely pramenitej vody.
5: Souhlasím, no, já to viděla. To
11: proč
5: viděla.
11: Jel teda poloprázdnej?
9: Slovák, no.
5: Plítvá místa.
0: Velké hlavy.
2: Jana a

0: Snažili jste se někdy někoho uplatit?
1: Já to neumím.
2: To je také zvláštní.
1: Já to neumím.
3: Jsem jednou přinesl někomu láhev a vůbec se nevěděl, jak mu to mám dát. Bylo to takový trapný.
1: Nemáš na to
3: úplně
1: prostě
3: jsem se styděl, no. Tak jsem jí vypil.
2: A pak jsem se už nestyděl. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. 30-letého cizince zastavili policisté na Karlovarsku za volantem Subaru a při dechové zkoušce mu naměřili 1,1 promile. Řidič se pokusil hlídku přesvědčit, aby dělala, že se nikdy neviděli. Začal nejdřív 5000 koruny, ale když policisté nereagovali, postupně přihazoval dokonce až na 50. Místo domů nakonec zamířil do cely a za podplácení mu hrozí až 6 let.
3: No. Hele, já nechci škatulkovat, jo, ale jako mají určitý vlastnosti řidiči třeba BMW, jo, tak některé typické vlastnosti mají očividně i řidiči Subaru.
0: Ta zpráva je zajímavá, akorát bych neřekl, že to byl pokus o úplatek, to podle mě byla regulérní aukce.
1: No to jo, no, přihazujem.
0: Jenom mu nevyšla. No.
2: Mě by zaujímalo, že kedy mu došlo, že problém nie je malá ponuka.
0: Mm. Jo, tak
2: to je jakože.
3: Jemu to ještě asi nedošlo, je to prostě řidič Subaru.
1: Ty máš něco proti Subaru?
0: Ne, jenom proti řidičům.

0: Už je to 50 let, co existuje dvojka Pat and Matt.
1: A viete, ako sa im hovorilo predtým, lebo neboli hneď Pat a Matt, ale Q
2: a K.
0: Kuka.
1: Kuťáci.
2: Kuťáci.
1: Kuaka. To je dobré. Ono už existuje nejakých 130 dielov, ale viete, o čom bol ten úplne prvý príbeh s týmito dvomi?
0: Mohli dělat. Šroubovali žárovky.
2: Ne, rodili sa.
0: Ne, ne, ne, to muselo byť niečo, aby to bolo jasný hned první.
1: Ja vám dám možnosti. No. Takže buď tapetovali, alebo opravovali komín, alebo opravovali práčku u susedky.
2: Podle mě komín.
0: Já bych řekl to první, co jsi to řekl?
1: Tapetovaně.
0: Ne, tapetovali.
3: Tapetování bylo už až později, ne? Já myslím, že to byla sousedka. Pozor,
1: takže to bylo tapetovaně.
0: Hej, co jsem vyhrál?
3: Víš, co jsi vyhrál?
0: Opravu práčky u sousedky.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vy...

0: Přátelé velkých hlav, posluchači naši milí, pojďte přísloví, které určitě znáte.
1: No typovat... pozor, jako víš, nebo já někdy se setkávám s tím, že mladí lidi vůbec neznají přísloví.
2: To je pravda.
1: Jo, hrozně málo.
2: A ke vás napadně jako prvé příslově? Hněď teraz z fleku.
3: Kdo pil, umřel, kdo nepil taky.
0: Ano, každý má to
3: svoje. Jaký pafraky.
1: Ne, tak kdo třeba... jinému, já mu?
0: Sám do ní sám.
1: Sám do ní sám.
0: Já třeba tak dlouho se chodí se žbánem pro vodu, až se ucho utrhne. No každopádně, tady mistr Slovák nám bude dávat složité nápovědy na jednoduché přísloví. Za chvilku.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna počítejte se zdržením. Zpomaluje se na 214. kilometru. V roztrhané koloně budete popojíždět až ke sjezdu na bratislavskou dálnici D2. Zdržení pro osobní auta je na půl hodiny. Kolona také na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti. U Jesenice v omezení došlo k nehodě. Vozidla jsou již mimo omezení a kolona se pomalu rozjíždí. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
0: Pojďte si tipnout přísloví podle takových jako prazvláštních složitých nápověd.
2: Takže tu je ta nápověda. Postupná kumulácia marginálních kvantitativních prírastků vedoucí k uspokojivému celkovému výsledku. Kvantitativná redukcia intenzity je kompenzovaná kontinuálnou frekvenciou čiastkových manifestací.
1: A to je po prachách.
2: No, úplně nie, aj keď může být, ale dám vám to ještě jednoduchším způsobem. Takže to príslovie může znieť, že človek by mal byť rád aj za malý zisk, za malý úspech. Jo. A to aj vtedy, keď nedostane toľko, koľko si predstavoval.
1: Na darovanému koni na zuby nekoukej.
0: Ne, to je risky zisk?
2: Ne.
0: Taky ne.
2: Mikeši?
3: Ja som úplne mimo.
2: Človek je rád, že dostane málo. Nemusíš dostať úplne všetko, takže nemusí.
0: Jo,
1: pršet stačí, když kape.
3: Co si říkal, to kumulovaný deště? Kyselý.

0: Michal Hrůza, zpěvák a taky skladatel skvělých hitů pro jiné interprety, má dneska narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Já chcem vědět, či je starší Michal Hrůza, alebo vyšetření, pri kterém vám strčí a hadičku do žaludka, teda gastroskopia.
3: Kdyby to bylo spodem, bylo by to lepší.
4: Nebylo.
3: Ne, jakože by se to hodilo.
4: Ale je... Já myslím, že Michal... Kolik je Michalovi? On je o 10 let mladší než já, ne?
3: 50...
0: Skoro 60 bych
3: řekl. Ne, to ne. 53.
2: 55.
4: Já myslím, že gastroskopie je mladá věda.
3: Já si teda taky myslím.
0: Já si myslím, že je to sice mladá věda, ale strkalo se tam už o leta dřív.
2: Tomáš má pravdu. Gastroskopia už 69 rokov.
0: No.
4: Dáš gastroskopickou.
3: To ještě nemá.
0: Počkej, mimochodem 69 let, to je hrozný, no.
2: Aha, ty myslíš...
4: No jo, ano, měla si pravdu na začátku.
3: Já to teda nechápu, tenhle fóra, ale budu se smát. Jsem za to platná.
4: 69.
3: Jo! A jsem 6 nebo 9.
2: Hlavně do žaludku.

0: No. Máme takovou jednu peknou aplikaci, že? Jak se to volá? OnlyFans.
1: Takhle, ale to je příběh od kamaráda.
0: Od kamaráda, jasně.
2: Máš členství tam zaplacený, jo?
1: Moje žena má účet na OnlyFans a daří se jí opravdu dobře. Jenom musím vymyslet, jaký to mám říct.
2: Ty krásno, tak dobrý, to je hustý, no. Tak se mějte moc hezky a nesledujte ty nahý holky.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký podvečer. Premiér Babiš zopakoval, že kauza Čapí hnízdo je politický proces. Jde o trvalý pokus poškodit Babiše v politice, uvedl. Nadějová je podle něj nevinná. Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje. Shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu povede časem i ke zdražení hypoték. Indický premiér Narendra Modi v pondělí vyzval ruského vůdce Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na schůzce v Kyrgyzstánu. A hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a také letos získal stříbro.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra nás čeká polojasno, nejvyšší je denní teploty a mezi 19 až 23 stupni.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Marcela.
8: Na dálnici D1 popojíždí kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na 11,5 kilometru za sjezdem na Pražský okruh blokuje levý jízdní pruh nehoda několika osobních aut. Zdržení je tam na 20 minut. Ucpaný je Pražský okruh u sjezdu na Ořech, a to v obou směrech. Zdržení je 15 minut v každém směru. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna počítejte se zdržením. Zpomaluje se na 220. kilometru a v roztrhané koloně budete popojíždět ke sjezdu na bratislavskou dálnici D2. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
7: Tolik zprávy, a protože končí prázdniny, tak se vrací na frekvenci 1 na 18. hodinu. Press Club, tady je první poprázdninový.
5: Frekvence 1, Press Club. Ondřej Kopa a host.
9: Hezký večer, prázdniny dneškem bohužel končí, zítra začíná školní rok a to také znamená, že se po prázdninové pauze vrací na frekvenci 1 Press Club. Doufám, že jste si léto a prázdniny užili stejně jako můj dnešní host, kterým je učitel společenských věd na Gymnáziu paměti národa v Praze a také předseda učitelské platformy Michal Kaderka. Vítejte po čase ve frekvenci 1, Michale.
10: Hezký večer, děkuji za pozvání.
9: Tak užil jste si prázdniny, my jsme se skoro míjeli v Bretani.
10: No, užil jsem si moc. Jako každé prázdniny si užívám.
9: Já vždycky o těch prázdninách si uvědomuji, že to cestování je ta největší hodnota, kterou máme.
10: Jo, určitě.
9: I pro studenty.
10: Jo, každopádně. A tak jako mi to cestování, že my taky jako cestujeme hodně, tak to vnímám jako vzdělávání jako své rodiny, respektive svého syna, kde jako cestujeme a je to pro nás vždycky výživné.
9: Ale o škole se o prázdninách hodně mluvilo. Padaly návrhy na třeba na zrušení 9. tříd nebo změnu v termínu prázdnin. To všechno teď probereme. Začneme těmi prázdninami. Ministr školství na sociálních sítích někdy na začátku srpna rozproudil debatu, zda mají dvouměsíční letní prázdniny smysl. A zde je třeba, není lepší více rozložit do celého roku. I když v posledním rozhovoru před víkendem zase řekl, že nic změnit nechce, takže to byla trošku taková bouře ve sklenici vody. Co vy na to, ale má smysl o tom debatovat?
10: Já si myslím, že potom v tuto chvíli není vůbec žádná poptávka. Pokud se budeme bavit o dvou měsících prázdnin, tak není to žádné dogma. My to klidně můžeme otevřít a zmínit to. Ale zároveň otázka je, proč se to v tom veřejném prostoru objevilo. A bylo to celkem šokující. Já si to můžu vysvětlit dvoumi věcmi. První věc je to, že to, jak co vidíme, jak probíhá dneska veřejná debata, která funguje takovou tu tiktokizací politiky, že hodíte nějaké téma do veřejného prostoru a je vám úplně jedno, jak se to tam projeví, takový, až bych to docela nazval trolling, když se na něco jakoby zeptáte. A nebo druhá věc, a to je to, že pan ministr pravděpodobně byl někde na dovolené a napadlo ho, že se zeptá lidí, co si o to myslí, a vůbec nečekal, že to vyvolá takovou obrovskou bouři a asi úplně nedomyslel, že změna prázdnin se týká miliony lidí v České republice. Netýká se to jenom žáků a studentů, ale týká se to samozřejmě i rodičů, ale samozřejmě i lidí napojených na službách, kteří můžou být i klidně 100 tisíce, kteří nějakým způsobem obhospodařují lidi během prázdnin.
9: Na tu tiktokizaci politiky a vlastně školství přijdu za chvíli, ale ještě zůstanou u těch prázdnin. My je máme takto od roku 1925, to znamená 101 let. Dávalo by to vůbec smysl měnit něco v tom létě, co už je dané? Mě teď jenom napadá, když bylo horko, tak ty školy by se musely změnit, musely by přijít klimatizace do škol a tak dále.
10: To určitě. V zásadě my teď vidíme, co se odehrává v mateřských školách. My vůbec nejsme připraveni na tuhle vlnu veder, která přichází teď pravidelně každý rok. Ta veda jsou větší a větší a ještě delší. Více stupňů a více dní. Vy máte podle vyhlášky mít jako maximálně 28 stupňů, což už některé školy nebo ty mateřské školy vůbec nejsou schopny zajistit. A už se můžeme klidně bavit o bezpečí dětí i učitelů ve školách, které my teď vůbec nejsme schopni zajistit. Pokud bychom nějakým způsobem převorali prázdniny, to znamená, že bychom je zkrátili ze 2 měsíců třeba na 6 týdnů, to znamená, že bychom zaplnili více dní, kde je riziko těch větších veder. A už teď víme, že někdy i v červnu už začíná být jako velmi dusno v těch třídách, tak bychom si teda měli nejdřív říci, kolik nás to bude stát, protože ty současné budovy a těch většina budov, které my máme, tak absolutně neodpovídají tomu, aby ty lidé mohli být v těch budovách, v těchto vedrech.
9: Tak teď pojďme k tomu, to, co už jste říkal, že vlastně možná podobné debaty odvádějí pozornost od něčeho jiného. Ono se to nakonec objevovalo i v těch debatách teďka v létě, když přišel ten návrh. Tak co je předvečer začátku školního roku největší problém českého školství? O čem by se mělo mluvit a nemělo by se mluvit o třeba změně rytmu prázdnin?
10: Já bych řekl, že obecně o koncepčnosti školství, protože my stále vidíme, že se něco děje, že se něco schválí, pak se to zase odvolá, to znamená, že v tomto případě to můžou být přípravné ročníky. Já jsem osobně rád za to, že vracíme přípravné ročníky zpátky jako do škol. Na druhou stranu.
9: To znamená před střední školou.
10: Přípravné třídy ty jsou součástí základní škol, to znamená, kam přicházejí děti, které se tam připravují na ten školní rytmus, aby si trošku vyzkoušeli, co to znamená sedět v lavici. A zrušilo se to a teď se to zase zpátky vrací. Já si myslím, že to je dobře, že se to vrací. Ale na druhou stranu mě děsí, že neustále se tady něco ruší a pak se to zase obnovuje. A to je něco, co má devastační dopad vlastně na celý ten terén, protože potom vidíte v tom, že ty lidi přestávají věřit v tom, že se může něco změnit a že vy se na něco připravujete, dáte do toho energii, něco zrušíte nebo naopak najmete lidi a potom zase a potom se to zase ruší. A to je to, když si i ty ředitelé školy říkají, jako já jsem do toho dal spoustu práce, jako spoustu energie, jako musel jsem to celý promyslet a teď zase se to neděje. A to vlastně není dobré. My teď máme třeba zase revize RVP, to znamená RVP, to jsou rámcové vzdělávací programy, což je takové to kurikulum, to je ta zakázka státu, co my máme učit.
9: Dřívější osnovy,
10: to je to, co my máme učit ve školách. A teď, a možná je to taky dobře, že se to zase nějakým způsobem odložilo. Ale na druhou stranu je tady spousta škol, které už to testovaly. A vy jim teď řeknete, že vlastně to testovat nemusí, protože se to odkládá, nebo že nemusí testovat, ale že je tam zase nějaký odklad. Jo, a to je něco, co by se odehrávat nemělo, protože my víme, že musíme to školství měnit, ale ve chvíli, když už v tom jste 20 let a nebavíme se jenom o jednom roku, to není jenom věc této vlády, jo, to se můžeme kouknout skutečně jako pár dekád zpátky, tak vy najednou si řeknete, když bude nějaká změna, si řeknete, já na to kašlu, já to jenom formálně vykážu a nebudu nic dělat, protože to vůbec nemá cenu a já to přechytračím tím, že to úplně vyignoruju.
9: Mimochodem, máte spočítáno, kolikátý školní rok pro vás začíná zítra jako pro učitele?
10: Jako pro mě? Já jsem přišel do školy poprvé v roce 1998, pak jsem tam měl asi 2letou nebo 3letou pauzu mezi tím a asi bych to teď nespočítal.
9: Může 22 let.
10: Může to být klidně jako přes 20 let, ale zase na druhou stranu musím říct, že ne, vždycky jsem poučil plný úvazek, jako teď zase mám jako hodně hodin, někdy to bylo méně hodin, je to tak na vlnách.
9: Tak teď se zeptám vlastně to, co už jste řekl, jak moc jste se musel jako učitel měnit v tom toku času a jak se změnili vaše děti?
10: No, změnili se radikálně. Určitě se změnili, tak to celé vzdělávací prostředí se mění. Emancipují se žáci i studenti, to znamená, vidíte, že Česká středoškolská unie, máte rodičovské organizace a emancipují se samozřejmě i učitelé, což znamená, že máme učitelskou platformu, což je jako skutečně profesní spolek, který dbá o kvalitu vzdělávání. A ty děti se samozřejmě, nebo ty žáci se mění úplně zásadně tím, jak se mění technologie, tím, jak se mění svět. Myslím si, že úplně zásadní změna je třeba COVID, protože žáci i studenti před covidem nejsou ti, kteří jsou po covidu. Mm-hmm. To je úplně radikální změna.
9: Říká dnešní host Press Clubu předseda učitelské platformy Michal Kaderka.
5: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
9: Už jsem to naznačil v úvodu, tématem letošních prázdnin se stalo i možné rušení devátých tříd. Přišel s tím premiér Andrej Babiš, třeba za podpory SPD. Je to téma?
10: Jako téma by to mohlo být. Já si taky myslím, že to není dogma. Já jsem si vzpomínám, že jsem třeba zaregistroval výroky Ivana Pilipa, za něj se rozhodlo o deváté třídě. On to považuje za největší chybu, kterou kdy udělal.
9: Jako minister školství,
10: 90. let. My to, co vidíme maturanty, kterým je 20 let, asi to není úplně žádoucí. Ale spíš jde o to, že v tom návrhu, který vznesl pan premiér a pan předseda sněmovny, vlastně úplně chybělo zásadní, a to je to, jestli si budeme měnit povinnou školní docházku. Můžete vyškrtnout ten devátý ročník, ale asi bychom se měli bavit o tom, jestli to znamená, že to je úplně konec povinné školní docházky, protože my tady máme opačný trend, a to je to, že se povinná školní docházka spíše prodlužuje a ona by se mohla klidně přenést i na tu střední školu. A to je i návrh, s kterým přišla paní Zajíčková z ODS, nebo s kým dokonce přišel i předchozí minister školství pan Beck, takže ty úvahy tady jsou, ale ve finále by to znamenalo, že by se vlastně stal úplně opak, než pan premiér s předsedou sněmovny zamýšleli, a to je to ušetřit, protože tohle by se vám vlastně prodražilo, protože vy byste musel najednou tím, že jsou ty studenti na těch středních školách v rámci povinné školní docházky, tak byste jim musel platit učebnice, musel byste jim platit lyžáky a podobně. Tady je spíš jakoby děsivý. Já vidím, že se nadechujete, tak já
9: vždycky
10: do toho skočím. Mně spíš přijde jakoby zarážející, jakým způsobem to pan premiér s předsedou sněmovny vytáhli. A to je to, že to je jenom jako účetní položka, kde vy ušetříte, a bylo to evidentně bez konzultace s ministerstvem školství. A já si myslím, že to je prostě úplně naprosto signál o tom, jak je tady vzdělávání úplně totálně bez vize a jak to chybí vlastně našim nejvyšším politickým elitám, kteří řídí tento stát, kteří vůbec nemají žádnou představu o tom, jak by mělo vzdělávání vypadat.
9: Já jsem z generace Husákových dětí, to znamená narozený v 70. letech. Já si pamatuju, jak máma ještě učila na devítiletce. Nám v 80. letech byla ta devátá třída zrušena, takže možná jsem si zkrátil mládí, ale jak už jste vy sám řekl, ta devítka byla vrácena v polovině 90. let zpátky. Tak zase mé dítě maturovalo v 19. teďka. Jak zjistit, který model je vlastně lepší?
10: My nevíme úplně, jako který model je nejlepší, to se vám vždycky osvědčí až v čase. My víme jak určité zkušenosti jako ze zahraničí, ale to, když jsem se bavil o těch trendech a tím, že můžeme natáhnout povinnou školní docházku, tak to, co my vidíme, když vy jste tak ještě zmínil to, že se váš syn rozhodoval, vy jste se nějakým způsobem rozhodoval, tak si myslím, že je totální peklo ve svých 13 nebo 14 letech, kde jste v
9: posouváte to rozhodnutí o střední škole samozřejmě.
10: O střední škole, o nějaké profesi, vy to nakládáte na člověka, kterým, když si řeknete, že přijímačky jsou někdy v dubnu, tak velká část těch dětí, který se rozhoduje, tak jim je 13 let. A to je strašně těžký. A co je vlastně trendem? To znamená, i když vy potom dáte to dítě na tu střední školu, tak trendem je v tom, že právě třeba ten první ročník je ještě jakýsi takový jako všeobecný. Jo, to znamená, vy tam už máte nějaké prvky třeba nějakých technických oborů nebo nějakou matematiku, která souvisí s tou školou, kde jste, ale zároveň tam necháváte ty všeobecné předměty, protože dáváte těm lidem ještě stále šance si to rozmyslet a třeba přestoupit na jinou školu.
9: Kdyby se hypoteticky zrušila devátá třída, zvládli by střední školy, že by v jednom ruce museli vlastně přijmout dva ročníky? Devítky a osmičky?
10: No, asi záleží jak na regionu. Co my víme, v Praze, v Praze, jako v tuhle chvíli nejste schopen dostat na, dá se říct, na střední školy všechny děti, které tu jsou, na to, že kdyby se to zdvojnásobilo. Muselo by to být totálně promyšlené, což evidentně tady v tomhle návrhu úplně chybělo, protože vy tam potřebujete nějaký pilotní ročník. A jestli vy si vzpomínáte na tu polovinu 90. let, tak tam se ještě stalo to, že tam byly vlastně nepovinné devítky, což byl taky jakýsi mezistupeň k tomu, jako zabránit tomu obřímu nárazu. Ale je pravda, že i v těch nepovinných devítkách byla skutečně jenom část dětí. Ale to, co to vlastně způsobilo tehdy, a byla to katastrofa, no ne katastrofa, ale bylo to velmi nepříjemné pro střední školy, že najednou tam vlastně ty školy musely propouštět ty učitele. Ty učitele se potom zase naopak šli do těch základek, protože zase tam chyběly kvůli tomu dalšímu ročníku lidi. A my bychom se vlastně s tím možná mohli potkat i v této situaci. Ale co my hlavně nemáme? My hlavně v tuhle chvíli nemáme ty kapacity budov, kde byste najednou zdvojnásobil počet dětí.
9: Dodává Michal Kaderka, host dnešního Press Clubu.
5: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
9: Tak Michale, rychle na závěr. Jaký bude ten školní rok? Co vás třeba čeká jako učitele?
10: Co mě čeká, tak já v tom vidím spíš jako nějaké osobní, jako osobní záležitosti, že třeba učím nový předmět, který jsem musel jako vyvinout a teď ho teprve budu testovat. Ale obecně nás čeká v tom, jakým způsobem bude vypadat výuka v té situaci, ve které jsme. My vidíme, jaké jsou geopolitické změny. My vidíme, že se něco děje na hranicích, někde na východní hranici. My můžeme očekávat další vlnu lidí, bude to uprchlická vlna, my se můžeme dostat zpátky do roku 2022, kdy se tu objevily desetitisíce ukrajinských dětí a ten školní systém to zvládl. My teď můžeme čekat, že může být něco podobného, pokud něco vypukne, protože to visí ve vzduchu. Zároveň tady vidíme určité změny, které se odehrávají na ministerstvu školství nebo které se odehrávají na Národním pedagogickém institutu. To znamená, to je ta instituce, která řídí vlastně vzdělávání nebo podporuje učitele k tomu v těch změnách. A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá, že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
9: Dříve se hodně mluvilo o učitelských platech ve školství. Nespokojený je každý se svým platem, ale už se to aspoň zlepšilo, že už to není téma?
10: Tohle je vlastně, no, téma, víte, ono je hrozně zvláštní v tom, že my máme podle zákona učitelé by měli být na 130% průměrného platu a oni tam nejsou. A je vlastně úplně zvláštní, že to nikdo neřeší v tom státě. Je to skoro, až bych řekl, na nějakou ústavní žalobu, protože se absolutně nedodržuje zákon. Teď dochází k navýšení učitelských platů. Opět, ale to navýšení učitelských platů by mělo být, to navýšení by mělo být trojnásobně. Pokud bych vláda chtěla v tom roce 2030, kdy bude odcházet, být na těch 130%, ale to se v tuhle chvíli vůbec neděje, takže my toho nedosáhneme. Já jenom bych chtěl říct ještě jako zajímavou věc k tomu. My jsme si v tom školství, když se bavíme o vzdělávání, strašně navykli na to, že my poměřujeme vlastně školství nebo financování školství přes učitelské platy. Ale ono to není jenom o těch učitelích, ono je to o speciálních pedagozích, ono je to o školních psycholozích. My je ve škole nemáme, jsou to nedostatkové profese. Je to třeba i nepedagogickým personálem.
9: Školníci,
10: vy potřebujete zajistit chod škol a to se vlastně jako vůbec neodehrává. Takže my bychom měli koukat na vzdělávání vůbec jako na celý celek a kolik peněz tam jde.
9: Co bude pro Michala Kederku důležité, aby příští rok v červnu řekl, tenhle školní rok byl dobrý?
10: Určitě by bylo dobré, abychom se už přiblížili k tomu, abychom věděli, jak to bude se revizi kurikula, to znamená rámcových vzdělávacích programů, jestli budou platit. A my stále ještě nemáme rámcové vzdělávací programy pro střední školy, tak jsem velmi zvědavý, k čemu vlastně v Národním pedagogickém institutu České republiky dojdou.
9: Tak přeji, ať se alespoň něco podaří. Hezký školní rok a díky za rozhovor.
10: Tak tež děkuji a taktéž přeji všem hezký školní rok.
9: To byl Michal Kederka z učitelské platformy. Ondřej Kopa přeje pohodový poslední prázdninový večer. No a zítra tady bude Romana Navarová a vicepremiér Karel Havlíček.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji po Pražsku, bude to neuvěřitelné, ale další meteorologické léto je za námi. Dnes máme 31. srpna, zítra 1. září. To znamená, že startuje meteorologický podzim. Já vás vítám u toho posledního srpnového večera, který si tady dáme, a jako vždycky samozřejmě s ohlédnutím za tím, co jsme pro vás jeli dnes. Mám tady hodně vzpomínek a hodně výročí, která vám dovezu, a samozřejmě tu nejlepší muziku. Tak Gypsy Kings, do hezkého počasí Sandra. A nebo Krištof, ne teď.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

Mabuleo, tohle je Věčný karneval a navždy Mejdan. To byly úžasný Gypsy Kings, tady je frekvence 1,5-7. Jak jsem říkal, dáme si dneska hodně pohledů, hlavně do té hudební historie a dívám se, že 31. srpna roku 1987, to znamená na den přesně před mnoha lety v minulém století, vyšel tenhle senzační hit kapely Fleetwood Mac. Hlavní vokály naspívala samotná Christina McVie, no a Fleetwood Mac zažívali zlaté časy, protože to byl další úspěšný hit z jejich fantastické desky Tango in the Night. A o čem, že nám to zpívali, no tak skladba pojednává samozřejmě o těch vztazích, o vztahu, který se rozpadá a o situaci, kdy je člověk ochotný poslouchat ty milosrdné lži. Little Lies. Tak budou narozeniny dneska ještě několik pohledů do minula. No a teď Jennifer Lopez a David Guetta, je to čerstvé. Save Me Tonight.

0: Najdete Prince, Idle Joe a Marky Mark na frekvenci 1. Jak se dívám na vývoj počasí, tak nám bude dál a dál přáno, sice meteorologické léto skončilo. Na stranu druhou my pojedeme dál na vlně skoro tropických teplot a možná i těch tropických, protože 30 stupňů Celsia by prý nemělo být výjimkou, zejména po víkendu. Tak si to pojďme všechno užít, jak se dívám na předpověď počasí, slunečno, zítra 25, dál 26, 27 stupňů. Tenhle pracovní týden prostě bude stát za to. Tak Honza nám to zpřesní a řekne, jak bude dále, tedy více o 19. hodině. No a my si k tomu krom jiného taky dáme samozřejmě poslední slovo, které pro vás máme, Petra Jablonského a hlavně hodně muziky. Za chvilku Fergie, Roxette nebo Miraj, tenkrát.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Bob Sinclair spolu s námi 19. hodina. My si dáme za chvilku zprávy, po nich taky Taylor Swift. Dále kolesky. A nebo Robinku.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. 19 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, platové tabulky se změní. Babiš vyzval k hájení střední Evropy a Muchová hladce postupuje na US Open. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl po jednání kabinetu ministr práce Aleš Juchelka.
3: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesnou v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
2: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalice členských států Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednáváních o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Visegrádské skupiny. Ministr obrany Jaromír Zuna plánuje v polovině září pracovní cestu do Číny, kde se má zúčastnit mezinárodní bezpečnostní a obranné konference. Serveru Novinky.cz to potvrdil předseda sněmovny Okamura. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka však cesta koliduje s termínem schůze výboru, což kritizuje. Město Vsetín otevřelo nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní ulici. Práce stály více než 200 milionů. Více dodává starosta Jiří Čunek.
4: Dneškem otevřením tohoto terminálu začnou využívat nádraží, které skutečně je na nejvyšší moderní úrovni dnešní doby. No a samozřejmě už přestanou ty problémy, kdy museli jezdit místo po dvou, tak po jedné cestě. Ten přínos, věřím, že je evidentní. Toto místo je krásné, tady vznikají další investice ve stovkách milionů korun, kde už bude moderní čtvrt s krásným zázemím.
2: Vznikl dopravní uzel, který zlepší komfort cestujících i plynulost dopravy. Nově zde cestující mohou přestupovat z vlaku do autobusu a naopak, a to přímo na jednom společném nástupišti. Karolína Muchová zahájila dvouhru na US Open hladkým vítězstvím nad Rakušankou Siniou Krauzovou 6-3 a 6-0 a postupuje do druhého kola. V něm nasazená sedmička narazí na Britku Katie Bulterovou.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra nás čeká polojasno, bez deště, nejvyšší je denní teploty 19 až 23 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Marcela.
5: Na dálnici D1 popojíždí kolona na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Na 11,5 kilometru za sjezdem na Pražský okruh blokují levý jízdní pruh vozidla po nehodě. Zdržení je tam na 20 minut. S kolonami počítejte na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 k letišti. Regulují se proto i výjezdy do tunelu. Zpomaluje se u sjezdu na Vestec. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna se tvoří kolona zejména kamionů od 216. kilometru. Osobní auta projedou do Brna s 10-minutovým zdržením. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Tolik zprávy na Frekvenci 1 s vámi pro 19. hodině. Milan Bílek.
0: Hezký večer, venku máme dál, nádherně vypršelo se nám, no a já si doufám, že si užíváte ten poslední srpnový večírek, možná mejdany, když dneska je to plné těch příprav na ten zítřejší první školní. Tak, my si dáme Petra Jablonského za malou chvíli a vezu vám jedno hezké výročí, ale teď Ariane, Taylor Swift a taky Louis Fonsi, Despacito.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek. Hej.

0: And on the Moon, to byl Jariem na frekvenci 1. Taylor Dane se přidal se svým největším hitem Tell It To My Heart, tak to bude zpátky do 80. let. No a Kateřina Marie Tichá nám tady zpívá, jak moc to bylo důležité v tom bytě 66. Ale teď Petr Jablonský. Jaký byl včera? Koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Dobrý den, tady Jirka Šatník, hranice na Moravě. Já bych se chtěl zeptat pana Václava Klause na kupovanou privatizaci a jak to vlastně tady bylo s tím rozkrádáním, jak jestli by mohl něco na to téma.
3: Ne, to jsou zlá a falešná slovíčka. Levicová, nevím. Opravdu nevím, o čem mluvíte. Já v podstatě ani neznám slovíčko rozkrádat, protože prostě neznám, nedokáži rozlišit, co jsou čisté a co jsou špinavé peníze. Nevím. Opravdu nevím, o čem to mluvíte.
2: No, vy jste to vlastně nechali... Vy jste to viděli, vy na to máte, vystudoval ekonomickou školu a vy jste moc dobře věděl, co ano. Vlastně děláte, pane prezidente.
3: Ano, jsem to. Inteligentní člověk, vystudoval jsem školu a to neznamená nic jiného, že jsme zkrátka předali části státního majetku občanům, takže například byli tu občané, kteří z toho těžili, například namátkou pan Kožený, prostě byli takoví, kteří na tom viděli. Jestliže byste si nevydělal, jestliže byste se nechopil té příležitosti, tak si nestěžujte. Tak.
2: Tak máte pravdu, ale prostě...
3: Vždycky pravdu
2: má. ...národa se obrací v hrubě a vy jste prostě jako sen, vy jste se měl radši nechat prostě usmažit na křesle, než se tady toho zúčastnit, jo?
3: Ne.
2: Protože já bych tady za tu zemi dýchal, já... A
3: tak jestli vy byste se usmažil, tak já jsem se neusmažil, no tak smažení je levicové, to je prostě, opravdu nesmažte. Dnes jsou jaksi v módě úplně jiné věci místo smažení. Je lepší třeba.
2: Děkuji vám
3: třeba
2: za rozhovor. A
3: pára, když nadšímde to pára, to mám nejradši. No tak vidíte, najednou se to rozplynulo jako pára nad hrncem, tak jako v té naší kuponové privatizaci. Naschledanou.
2: Tak děkuji vám, naschledanou.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Mažu stopy.

Dali to My Heart, byla Taylor Dane na frekvenci 1. Máme lehce po půl osmé, začínají do tvého, máme pro vás opravdu krásné peníze. A na zítřejší ráno už je to bez 2000, rovných 50, 48 tisíc vám vezeme. Po tom dnešním klání, kde byste měli zase čtyři možnosti uhodnout poslední slovo herečky Petry Řebíčkové, ale dál nevíte a netušíte, co si přivezla z Dánska. Tak zítra další nápověda a já doufám, že to už vás prostě blíže posune k finále, které bude skvostné, protože je to jasné, že to bude v září a jeden z vás může získat skoro 50 tisíc korun. Tak vám držím palce moc a moc a možná to bude zítra ráno nebo někdy zítra po nápovědě, se kterou dorazíme. Už za malou chvíli Robin Cook, Shakespeare Sister, holka z plakátu, tady je skupina Slzák.

0: To byl Robin Cook, tady je Frekvenci. Na hezký večer vám přeji. Marta Jandová dorazila po prázdninách dnes, moc to seklo, slušelo. Pozdravili jsme se. Marta nezapomněla taky na výročí, která padají na ten dnešní den. A já jsem moc rád, že si vzpomněla na chlapíka, který je na hudební scéně už od roku 1958. A jak jsem se díval, tak na konci září má v Londýně 3 koncerty. Právě dnes mu je 81. Je to držitel cen Grammy a rytíř britského impéria a je na hudební scéně, jak jsem říkal, už hodně, hodně dlouho. Má řadu velkých hitů a moje nejoblíbenější, přiznávám, je Someone Like You. A je to Van Morrison, který se proslavil nejprve jako frontman skupiny Them s hitem Gloria a následně svou bohatou solovou kariéru, během které vydal nesmrtelné skladby jako Brown Eyed Girl, Moon Dance, a nebo tohle. Someone Like You, to je velký poklad, to je Van Morrison, který i ve svých 81 letech, jak je vidno, je zdrav a zcela výjimečně plánuje 3 velké koncerty v Londýně. Tak pevné zdraví a to samozřejmě i vám přeji, pokud máte svůj velký den právě dnes. Krásné narozeniny a třeba i ty zítřejší, které padají na 1. září, ty dneska taky projedem. Už za chvíli Armo Flowers, Lucie Elton John a Dua Lipa, Cold Hearts.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. Už zítra první školní den.
3: Tak schválně, jak na něj vzpomínají slaví?
1: Budou tu s námi Petr Čtvrtníček.
3: Anka Wagnerová.
1: A nebo jste mladší generace?
3: Anička Dvořáková.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, schodek rozpočtu je podle analytiku vysoký. Tejc chce přísnější tresty za alkohol a školství, chybí stabilita a vize. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard je překvapivě vysoký, shodli se na tom analytici. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírně vyšší úrokové sazby, včetně hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a dalších látek za závažné spáchané činy v opilosti, řekl po jednání vlády.
4: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
3: Tejc dodal, že přísněji by měli být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení 9. tříd či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
5: A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá, že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
3: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Indický premiér Narendra Modi v pondělí vyzval ruského vůdce Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na bilaterální schůzce v Kyrgyzstánu, kde probíhá summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Sinu Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postoupila do druhého kola po výhře nad francouzskou Elsou Jacquemotovou 2x 6-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V úterý bude polojasno bez deště, nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Honza.
6: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Vyškova do Brna, počítejte s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 216. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Holubice až dálnicí D2. Na Pražském okruhu počítejte s blokovým odbavováním tunelů ve směru na letiště. Příčinou je kolona asi na 15 minut před obcí Ořech, která se ale natáhla až k tunelům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Tolik zprávy, večer na frekvenci 1 pokračuje a pro vás tady je i dál Milan Bílek.
7: Je to tak, hezký večer vám přeji, tak myslím, že zítra to na silnici bude docela bobtnat díky tomu 1. září, ale myslím, že s tím tak nějak počítáte a máte nějakou tu fintu, jak to obejít, tak ať vám to jede zítra na ten první školní. Ta naše jízda teď po 20. je bezpečná, v pohodě. Lana Del Rey, Katy Perry a taky Pokáč, teď rodinný typ.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.
8: Mládí jsme

0: Summertime Sadness, to byla Lana Del Rey, vzpomínáte, dorazila v roce 2012 se svojí deskou Born to Die, která se hodně řešila, skvělé poslouchání to bylo. A my jsme si vzpomněli, tak už za chvilku taky Masterboy, Anastasia, One Republic, no a rozjeli se nám také press kluby, kdo bude hostem toho zítřejšího po 18. hodině, tak odhalím už za chvilku. My si dáme každopádně Need Your Love a One Republic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Land of Dreaming, to byl Masterboy. Je co si ve vzduchu a to, co si je ten zítřejší velký první školní, 1. září. No a jak se díváme, bude toho zítra plno úplně všude. Zítra začíná nový školní rok. No a bude zahájen samozřejmě za účastí ministra školství v 8.50 z toho první výstup, jinak pan prezident. Petr Pavel zahájí školní rok, abyste věděli dopředu, kdybyste tam chtěli být poblíž, základní škola a mateřská škola TG Masaryka Brodek u Konice. Zítra krátce po 8 hodině. No a my v zítřejší presklub, ten úplně první, nebo vlastně druhý, ale první živý, to je třeba přiznat, přizpůsobíme nejenom tomu, ale také tomu dnešnímu největšímu tématu. Hostem zítřejšího presklubu bude Karel Havlíček a Romana Navarová. Se bude ptát na chystaný státní rozpočet, také na to, jestli třeba stát nerezignoval na vysoké ceny benzínu a nafty. Témat mnoho. Zítra si nás dejte, budete se moci po dlouhé době ptát také Karla Havlíčka živě na 257 400 999. Já vám posílám Oasis, do hezkého večera Pink a teď Xindlake z Blbým věku.

Donald Beckinenger a to byly Oasis a jejich obrovský hit popu, nemáte. Vypadá to, že zažijeme, já už nevím jakou a kolikátou vlnu veder, ale ono se to opět blíží a všechno to začíná, jak se dívám v Africe, kde měli v minulém týdnu až skoro 50 stupňů, což je nepředstavitelné. No a právě tahle teplý vzduch by se měl začít dostávat zase do Evropy a třeba už v polovině pracovního týdne by mohlo být ve Španělsku místy kolem 40 stupňů, což je na začátek září i pro jich Evropy nadprůměrno a ke konci pracovního týdne by teploty měly stoupat ke 40 také na jihu Francie. To znamená, že to zase půjde nahoru. Maximální teploty kolem 38 se budou objevovat ke konci týdne a o víkendu v Itálii. No a o víkendu může být poměrně velké horko i u nás. Když se podíváte na předpověď počasí nebo na tu dlouhodobou předpověď počasí, tak tam vidíme na pondělí, případně na úterý, což tak nějak odpovídá zase kolem 30 stupňů Celsia. Ale je to celé ve vývinu, takže se to úplně přesně neví. Tak možná se ještě hezky ohřejeme takhle po prázdninách. Já vám posílám třeba Neka, PH, teď Alvaro Soler, Solo Paraty.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Honza Homolka.
2: Hezký večer, platové tabulky se změní. Babiš vyzval k hájení střední Evropy a Messi končí v reprezentaci. Platové tabulky se od ledna nejspíš změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl po jednání kabinetu ministr Juchelka.
3: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesnou v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
2: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Český premiér Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při jednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česká a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Visegrádské skupiny a kritizoval přístup unie k migraci a také klimatickou politiku Green Deal, která podle něj ničí český průmysl. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení devátých tříd či možný posun, prázdnin a úskalí, která to přinese.
4: Jako téma by to mohlo být, já si taky myslím, že to není dogma. Já jsem si vzpomínám, že jsem třeba zaregistroval výrok Ivana Pilipa, za něj se rozhodlo o deváté třídě, on to považuje za největší chybu, kterou kdy udělal.
5: Jako minister školství,
4: 90. let. My to, co vidíme maturanty, kterým je 20 let, asi to není úplně žádoucí.
2: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest za zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo, zamítl její odvolání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil rozhodnutí na Instagramu.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra nás čeká polojasno bez deště, teploty mezi 19 až 23 stupni.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Honza.
6: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 196,5 kilometru ve směru na Prahu. Počítejte před tímto místem se zdržením okolo 5 minut. Dalších 5 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5, kde byl řešen požár vozidla na 33. kilometru ve směru na Plzeň. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Tolik zprávy na frekvenci 1 s vámi po 21. hodině i dál Milan Bílek.
1: Hezký večer, společně dál budeme ukosovat z toho hezkého srpnového úplně posledního večera, který tady máme. Chris Rea a Looking for the Summer, to patří do té naší rubriky letních hitů, které jsme vám se tady snažili v uvozovkách prodat celé prázdniny. A tohle je takový ten poslední, který vám vezu. Tak Cher bude určitě, teď Mirai vedle tebe usíná.

0: Co léto, to letní hit.
1: A já vám vezmu jeden z těch posledních, nedá se nic dělat, máme tady poslední srpnový večer, ale teď je to velká pohoda, je tady hit Looking for the Summer a je tady Chris Rea a mimo jiné vášnivý milovník automobilových závodů a sám vlastnil několik historických vozů značky Ferrari, tak to za mě tedy palec nahoru. Jinak Chris Rea, přestože právě tahle píseň, kterou si teď budeme hrát, zazněla ve filmu Základní instinkt, tak Chris Rea někde neodjel koncertní turné po Spojených státech. Měl to jaksi na háku. Cíleně se totiž rozhodlo neusilovat o obří americkou slávu, protože chtěl trávit čas se svou manželkou a dcerami, pro které ostatně napsal i samotný text této velmi podmanivé písně. Looking for the summer a Chris Rea.

0: Miracle of Love a duo Eurythmics před půl desátou. Zkrátka dobře o tom, že láska je mocná čarodějka. Za chvilku Coolio, taky Jennifer Lopez. No a Marta Jandová nakročila právě dnes do studia Frekvence 1. Tak tedy?
1: A na telefonu bych měla mít Elišku. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Krásný dobrý den, milá Eliško. Já vám hroznou radu, že jsem se vám dovolala. Vaše dcera Jitka mi napsala zprávu.
2: No, to je úplně, to nemám slov.
1: No počkejte, ona mi právě prozradila, že dneska slavíte narozeniny a že by vám moc ráda popřála právě skrz naše rádio Frekvence 1, skrz všechny posluchači, kteří nás poslouchají. Takže, jestli jste připravená, milá Eliško, já bych vám chtěla popřát za Jitku a za všechny i za nás všechno nejlepší k vašim 70. narozeninám.
2: No, to je číslo.
1: To je krásný
2: číslo. To není možné, že jsem se dožila, jako úplně, jsem říkala, to není, jako, nemůžu ani tomu uvěřit.
1: A tak podívejte, jste milovaná, podle vašeho hlasu zníte, že máte dobrý kořínek, že máte skvělý zdraví a 70. Podívejte, v 70 letech měl můj táta ještě dalšího potomka.
2: Takže, tak jako muži ti nejsou limitováni, že?
1: Já vím, no, ale mě to stejně vždycky obstará ta maminka, že jo, ne ten tatínek.
2: No.
1: vaše dcera Jitka tady ještě píše, že vám za všechno moc děkuje a že jste ta nejlepší Ježiš, mamka na světě.
2: Aj, ona je úžasná.
1: Jo. A uvidíte se, oslavíte to spolu, budete mít nějakou oslavičku.
2: No, já jsem to už oslavovala dřív, i když se říká, že se to nemá.
1: Ta jedno.
2: A tak dneska právě, jak mi přál manžel, tak jsem říká, no to je úžasné, že jsem se dožila. Ale já vám musím říct takovou perličku. Já jsem se narodila za 5:12, jako před půlnoci. A moje mamka, prostě to je fakt jako úžasné, jo. Ona tomu lékaři, jako toho lékaře se ptala, jestli jsem se narodila ještě 31. A ten pan doktor říkal, a proč, maminko? No protože, aby to děcko nemuselo chodit o jeden rok později do školy, představte si.
1: To je pravda, ale to je, takže vám, no, vlastně je, vám to takhle ulehčili. No,
2: no, ale jak dopředu normálně myslela už na tu budoucnost.
1: Tak to dobře, ty maminky děláme. No nic, milá Eliško, mějte se krásně a přeji vám ještě minimálně 20 let ve zdraví a ve spokojenosti.
2: A vy taky a hodně krásné hudby, protože vás ráda poslouchám.
1: Děkuji moc krát, mějte se krásně.
2: Nashledanou. Já děkuju,
1: nashledanou.

sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Gangsta's Paradise, tohle hrálo celé 90. a to byl Coolio a jeho velký hit ve filmu Dangerous Minds. Tam byla skvělá Michelle Pfeiffer, vzpomínáte. Za chviličku Houston Edward, Nenechery 7 Seconds, Miles Smith v duetu s Nilem Horanem, dáme si Drive Safe a po 22. hodině ještě další výročí a my se podíváme na to 1. září, kdo bude slavit, případně co nás čeká v těch prvních zářivých dnech. Tak hezký večer, posílám No Name, ty a tvoje sestra.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
2: Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Schodek rozpočtu je podle analytiků vysoký. Tejc chce přísnější tresty za alkohol a školství chybí stabilita a vize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard je překvapivě vysoký. Shodli se na tom analytici. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírné vyšší úrokové sazby, včetně hypotečních. Deficit by podle návrhu, který je vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a dalších látek i za závažné činy spáchané v opilosti, řekl po jednání vlády.
3: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
2: Tejc dodal, že přísněji by měli být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení devátých tříd či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
4: A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá. Že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U Svojkovic na Jihlavsku hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Požár se dokázalo dostat po 9. hodině pod kontrolu a už se dál nešířil. Indický premiér Narendra Modi v pondělí vyzval ruského vůdce Vladimíra Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na bilaterální schůzce v Kyrgyzstánu, kde probíhá summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Sinju Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postoupila do druhého kola po výhře nad francouzskou Elzou Jacquemotovou 2x6-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý nás čeká polojasno, bez deště, teploty mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
5: Hezký večer, jsem rád, že vás tady mám po 22. Posílám Beverly Craven. Promis mi bude Michal Hrůza, Bílá velryba. Taky proklepneme to 1. září, jak moc důležitý to byl den v historii. A teď Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

Promise Me, to byla Beverly Craven se svojí skvělou baladou, která jakoby nestárla. Máme 14 minut po 22. hodině. I zítra dorazí Marta Jandová, budete ji tady mít a nezapomene na vaše narozeniny a bude vás vyzývat, abyste napsali. A myslím, že bude určitě zmiňovat opět známé tváře Gloria Estefan, známá zpěvačka zítra. Bude slavit narozeniny, pak herečka, jedna z nejslavnějších momentálně na světě, Zendaya, bude mít kulatiny a pak tam vidím Billa Kaulice a Toma Kaulice, německé velké rockové hvězdy. Jestli vy budete mít narozky, tak vám to jako krásně vychází rok co rok, vždycky na toho 1. září a doufám, že se na vás nezapomíná kvůli tomu velkému prvnímu školnímu, který nás čeká, startuje už za pár hodin. Tak si to všechno užijte. Posílám Tinu Turner, Aerosmith a teď je Sheeran.

We don't need another hero, to byla Tina Turner na frekvenci 1, hodně napínavé to může být zítra ráno, protože ten jackpot posledního slova nám krásně nakynul a my pro vás máme skoro 50 tisíc korun. Takže když to dáte, když to uhodnete, získáváte tyhle krásné peníze, tenhle bonus, a když ne, tak vás přiblížíme k cíli další nápovědou, držím palce. Teď Krištof a Dominik Aláči a Půlnoční hřích.

Everything Heartbeat, to byla Maggie Reilly. Shodou okolností máme také v Praze 28. října, kdybyste chtěli, také v Lucerna Music Baru, a to v rámci svého turné, které je pojmenované právě po této písni, a slyšet byste měli na tomhle koncertu hity jako Moonlight Shadow to France, případně právě tenhle velký solový hit. Tak si zapište 28. říjen Lucerna Music Bar, nádherné místo. Hezký večer vám přeji, posílám teď Someone You Love, tady je Luz Capaldi. Oh.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Platové tabulky se změní, Babiš vyzval k hájení střední Evropy a Messi končí v nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl po jednání kabinetu ministr práce Aleš Juchelka.
2: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesnou v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
1: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Český premiér Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Vyšegrádské skupiny. Předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství, kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení 9. tříd, či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
3: Jako téma by to mohlo být, já si taky myslím, že to není dogma. Já jsem se vzpomínám, že jsem třeba zaregistroval výrok Ivana Pilipa, za něj se rozhodlo o 9. třídě, on to považuje za největší chybu, kterou kdy udělal.
4: Jako minister školství,
3: 90. let. My to, co vidíme maturanty, kterým je 20 let, asi to není úplně žádoucí.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká polojasno, pršet by nemělo, denní teploty nejvyšší mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.
5: Hezký večer, máme tady úplně poslední hodinu prázdnin, poslední hodinu 31. srpna, tak posílám Orange Blue, Sebastiana, teď po zprávách David Guetta a Flames.

She's Got It Light, to byla trocha romantiky a taky pořádná dávka atmosféry přelomu tisíciletí, úplně přesně rok 2000 a píseň, která má v sobě přesně to světlo, o kterém se v ní zpívá. Za malou chvíli Bobby McFerrin, taky Roxette, teď Bad Liar, Imagine Dragons.

selhání a to byly Činasky na Frekvenci 1. Zítra nás čeká také další presklub. Hostem bude Karel Havlíček v rozhovoru s Romanou Navarovou živě pro vás po 18. hodině. Tak si nás dejte do uší. Teď Ozzy Osbourne, Dreamer.

Celine Dion se přidala do dnešního večera. Ode mě dobrou noc až do rána zítra na 1. září. Se na vás těším po 18. po dalším živém Press Clubu v novém měsíci. Teď Alvaro Soler, La Cintura.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
2: Schodek rozpočtu je podle analytiků vysoký. Tejc chce přísnější tresty za alkohol a školství chybí stabilita a vize. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard je překvapivě vysoký. Shodli se na tom analytici. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírné, vyšší úrokové sazby, včetně hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty za řízení pod vlivem alkoholu a dalších látek i za závažné činy spáchané v opilosti, řekl po jednání vlády.
3: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
2: Tejc dodal, že přísněji by měly být trestáni řidiči za agresivní jízdu. Spolupracovat bude s rezortem dopravy. Středoškolský učitel a předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství. Kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení devátých tříd či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
4: A uvidíme, jestli se to všechno ustálí a jestli se konečně uvědomí ty lidi, kteří rozhodují o tom, jak to vzdělávání vypadá. Že to školství potřebuje skutečně stabilitu a potřebuje nějakou vizi. A v tuhle chvíli tu stabilitu my skutečně nemáme.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. U Svojkovic na Jihlavsku hořela suchá tráva a les na ploše 2000 m2. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Požár se dokázalo dostat po 9. hodině pod kontrolu a už se dál nešířil. Indický premiér Narendra Modi v pondělí vyzval ruského vůdce Vladimíra Putina k ukončení války proti Ukrajině. Podle indických médií tak učinil na bilaterální schůzce v Kyrgyzstánu, kde probíhá summit Šanghajské organizace pro spolupráci. Karolína Muchová a Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Sinju Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postoupila do druhého kola po výhře nad francouzskou Elzou Jacquemotovou 2x6-2.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Úterý nás čeká polojasno, bez deště, teploty mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.

každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak dát se tiše vzlétnout.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Platové tabulky se změní, Babiš vyzval k hájení střední Evropy a Messi končí v nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Platové tabulky se od ledna nejspíše změní. Vláda schválila to, že by nejnižší tarif měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, řekl po jednání kabinetu ministr práce Aleš Juchelka.
2: Navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení. Navržená přechodná ustanovení zaručí, že platový tarif ani osobní příplatek nepoklesne v budoucnu pod současnou úroveň nejnižší úrovně zaručeného platu zaměstnance, ale zároveň umožní snížit nebo odejmout samozřejmě osobní příplatek tam, kde plnil fakticky funkci doplatku do nejnižší úrovně zaručeného platu.
1: Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Český premiér Andrej Babiš při vystoupení ve slovinském Bledu vyzval k vytváření koalic členských zemí Evropské unie, které na unijní úrovni při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti či kohezních fondů. Zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce na půdorysu Vyšegrádské skupiny. Předseda učitelské platformy Michal Kaderka v presklubu vypočítal největší slabiny současného školství, kritizuje absenci koncepce. Svůj názor řekl také na případné zrušení 9. tříd, či možný posun prázdnin a úskalí, která to přinese.
3: Jako téma by to mohlo být, já si myslím, že to není dogma. Já jsem se vzpomínám, že jsem třeba zaregistroval výroky Ivana Pilipa, za něj se rozhodlo o 9. třídě, on to považuje za největší chybu, kterou kdy udělal.
4: Jako minister školství,
3: 90. let. My to, co vidíme maturanty, kterým je 20 let, asi to není úplně žádoucí.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Nadějové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká polojasno, pršet by nemělo, denní teploty nejvyšší mezi 19 až 23 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Schodek rozpočtu je podle analytiků vysoký. Tejc chce přísnější tresty za alkohol a školství chybí stabilita a vize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard je překvapivě vysoký. Shodli se na tom analytici. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírné vyšší úrokové sazby, včetně hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce zpřísnit tresty zařízení pod vlivem alkoholu a dalších látek i za závažné činy spáchané v opilosti, řekl po jednání vlády.
2: Návrh je součástí většího balíku, který má řešit jak například trestnost ujíždění před policií, která ohrožuje ročně asi v 500 případů ty, kterých se samozřejmě může dotknout naprosto náhodně, ať už jsou to chodci nebo jiní účastníci silničního provozu. A zvyšuje se také možnost zabavit, zadržet vozidlo tomu, kdo spáchá trestný čin, třeba právě jízdu v opilosti.
1: Tejc dodal, že přísně